0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave. Děláme vlny.

going to the light.

0: face straight to the floor.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: A

Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Jsi mi ztratil a našel jen otázky. Smyslel jsem, že jdeš jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jdeš jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Toyota.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: This shit make you a top crazy.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Get going with a hutch.

vás. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, je tu 8. hodina a taky Jirka Chábera, který pro vás má dnešní první zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ukrajinský Kyjev znovu hlásí ruské vzdušné údery. Starosta města Vitalij Kličko na síti Telegram napsal, že střely zasáhly sklady na západě města. Při útoku podle Klička zemřeli nejméně dva lidé. Trosky raket údajně dopadly i do východní části Kyjeva. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech. Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení takzvaném EET, elektronické evidence tržeb, schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se nebude účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí. Poslanec oznámil, že dává pozici k dispozici do té doby, než policie určí viníka nehody v centru Prahy. Filip Turek se před dvěma dny na náměstí IP Pavlova srazil se záchranářským vozem. Na festivalu Colors of Ostrava dnes zaspívá zpěvačka LP. Na hlavní stage v rámci hudebního programu vystoupí Kateřina Marie Tichá, která po půl jedné přijde také do mobilního studia Radiožurnálu přímo v ostravských Vítkovicích. K hlavním tahákům festivalu dnes patří taky britská skupina The Libertines nebo duo Tomora. Na festivalu bude k sklédnutí i fórum Melting Pot. Dnes se otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou.
1: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1. Jihoameričané se v neděli utkají o titul se Španělskem. Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v zápase o bronz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, dopoledne čekáme místy až zataženo a s dozníváním deště a přeháněk. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na Rádiu Wave začíná ráno se Sarah a s Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Wow.
1: Což můžete udělat i vy, posluchači.
0: Hustý, a to si ani skoro nepamatuju, co tam mám, ale možná, že nejradši poslouchám myšlenky cizích lidí, nebo že je to nějaký moje
1: šeptání
0: přání.
1: Šeptání do ouška a potůček na chalupě při usínání.
0: Ježiši, to je trochu trapas, můžeš tam pustit zrovna.
1: Já tam hned pustím další potůček, ale ještě předtím vám chci říct, že dneska máme 16. července, čtvrtek, svátek má Luboš,
0: je to tak.
1: Nebo taky Karmel a Carmen a Ruth.
0: No a ty znáš někoho z těch jmen Luboše?
1: Znám Luboše.
0: Jo, znáš, tak přejeme všechno nejlepší, všechno samozřejmě. Nejlepší Lubošovi. Já vlastně taky znám, to je náš finanční poradce.
1: No tak výborně.
0: Do dětí na zdravím.
1: Tak snad je důvod pozdravovat. A podle světových dnů je Světový den hadů.
0: Oh.
1: Máš ráda hady?
0: Jo, asi je to v pohodě, je to v pohodě.
1: Okay, ty takže, no,
0: hadí tým nebo pavoučí.
1: Jsem radši určitě hadí tým. Jako.
0: Jasně.
1: I když to říkám teď a pak se přede mnou bude plazit čtyři. Mě vadí, když jsou ty hadí malí, jak se narodí z těch vajíček a jak tam hrozně moc, no, tak to opravdu nezvládám.
0: To je jasný. No.
1: Ale ještě méně zvládám, že tam hrozně moc těch pavouků. Takže.
0: No Božku, já jsem se na tebe těšila i proto, že včera se hrál důležitý zápas ve fotbale a já vím, že ty jsi velký fotbalový fanoušek. No. Já právě vůbec a doufala jsem, že si na to dáme nějaký vstup.
1: Výborně, to se určitě stane.
0: Nejen jeden.
1: Právě. Teď před námi Jentrej a Essay a potom třeba taky Francis of Delirium.

0: Tak, milí posluchači, to, že tady není Krištof, mě nezastaví v tom, abychom si neudělali pranostiky. Sára se mi přiznala, že... Sárach nebo Sára vlastně, to jsem potřeboval, pojďme si to vyjasnit.
1: Můžeš, jak chceš, Sára vám asi radši, ale opravdu mám v rodném listě Sárach, on si někdo myslí, že je to moje umělecké jméno. Ne, opravdu.
0: Ale umělkyně určitě si. No, o tom až potom, takže Sára se mi přiznala, že tady ty věci jako pranostiky a horoskopy jsou jí blízké.
1: A i s Jakubem děláme právě takové spirituální, astrologické, astronomické okénka.
0: Ano, tady jsou už samozřejmě zapálené voné tyčinky ve studiu, ale to můžete jenom vidět, nemůžete to bohužel cítit. No, takže my se teď budeme zabývat mystikou, starověkou filozofií a středověkou alchymií, protože tady máme kalendář pranostik. Tak prosím mě, co se tam píše na tenhle týden?
1: No, chtěla jsem upozornit, že 14. července, pokud jste dobře spali, a nebo naopak nedobře, tak důvodem mohlo být to, že bylo novoluní, to znamená opak úplňku. Já ti, Božku, prozradím, co to vlastně je ten nový měsíc a možná pro co je ideální. Je třeba ideální proto si hodně vyvětrat a očistit tak prostory od těch zlých energií případně.
0: Bílou šalvě jsem si zapomněl, tak se nedá nic dělat, ale vyvětráme ještě aspoň dodatečně. No a teď už těm pranostikám, je tam něco napsáno v našem pranostickém kalendáři, nebo ne?
1: Tak dneska už jsme zmiňovali, že má svátek Luboš, na toho tu nic nemáme, ale v pondělí
0: to
1: měla...
0: To se děje často, to musím říct.
1: Jasně, no. Tak ale v pondělí měla svátek Markéta a tato celý odpálila tento týden. V podstatě je tady napsáno, že svatá Markéta vede žence na pole. A nebo že hodila srb do žita. Jak si to vykládáš toho?
0: No, já jsem z Hané, takže
1: ty to znáš.
0: Tam já to cítím, už to začalo. Prostě už. Bohužel pro mě tím, že potom jedeš autem nebo i vlakem, to je jedno, tou krajinou a už je požních, tak pro mě to znamená, že už je mrtvý léto. Prostě.
1: Jasně.
0: Bohužel léto je vlastně hrozně krátký období pro mě v hlavě, protože začíná někdy na začátku června a končí ve třetím týdnu červenci. No.
1: Jasně, no a my už jsme v podstatě ve čtvrtině prázdnin.
0: Je to
1: šílený. Léto je v rozpuku, ale dobře, takže to znamená, že pro tebe už skoro.
0: Prakticky nic. No a já tady mám pro 16. červenec platí tradiční zemědělská, právě, že jo, jak jinak. Červenec žne žita a též višně k sobě přivítá. Tak tohle je pranostika, která je dlouhodobě známá, takže ústní lidová slovesnost nám opět ukázala, že je moudřejší a silnější než my.
1: Jasně, a zrovna dneska my vidíme za prosklenými skly z dmy Rádia Wave, že ale prší.
0: Je to tak? Tak podle mě nebudou zemědělci úplně nadšení. Traktory budou plné bahna, rozumíš? No, hele, to jsou problémy, které my teď tady řešit nemusíme. Před námi je AG Tracy, anebo potom Amber Mark a Congrats. I'm working on mine.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: kapela Congrats a track s názvem Overthink. Overthinkuješ někdy?
1: Hele, skoro pořád a musím říct, že v podstatě v práce v rozhlasu je proto úplně jako...
0: Jako dělaná.
1: Jako dělaná, no. Právě občas si říká, že seš možná trošku trapnej.
0: Ne, hele, přesně jak máš napsaný ve svým medailonku, nikdy nejsi moc, oni jsou jen moc málo, takže budu úplně v pohodě.
1: Ježiši, božku. Fakt všechno.
0: To je veřejně dostupná informace, tak co? Tak prosím tě, kdybys hodně overthinkovala a potřebovala si popovídat s někým o tom, že hodně overthinkuješ, tak spoustu lidí volí možnost umělé inteligence.
1: AI, veď? No, umělá inteligence umí totiž poradit, uklidnit i pochválit. Právě v tom ale může být problém. O tom mluví Karolína a Pavel v nové epizodě Psycha, což je pořád o psychologii, ale i popkultuře.
0: Ano, právě, to nádherná fúze těchto dvou věcí. No, já jsem třeba s jednou s AIčkem povídal o tom, že jsem cítil nějakou úzkost a vlastně to bylo jako v pohodě, jenom si myslím, že by se to pak už nemělo přehánět v tom smyslu, že tím nahrazuješ toho pravýho terapeuta.
1: No vidíš, a já jsem viděla dokonce na zábradlí hru inscenaci, která byla právě složená na základě chatu s tou umělou inteligencí. Ale moc se mi to nelíbilo.
0: Moc se ti to nelíbilo.
1: Bylo to opravdu takový plochý, trošku jalový.
0: Jo, tak to možná...
1: Ale s tím záměrně pracovali.
0: Dobře, tak doufejme, že to byl režijní záměr.
1: Už je derniéra, takže.
0: Takže se to asi moc nelíbilo hodně lidem. No a ještě jsem chtěl říct, že no, že už jsem to zapomněl.
1: Od 19.
0: Ne, že
1: jo,
0: to chválení, že moje žena teď prostě na základě toho třeba konzultuje s tou umělou inteligencí, prostě jak by se navrhla jako pokoj nebo kuchyni nebo tak a říká, to je skvělý, u mě vždycky hrozně chválí, to by udělal taky a já, jo, je to příjemný samozřejmě, ale pozor. Tak na ty výhody i nevýhody se zaměřte dneska v 7 hodin večer, kdy můžete poslouchat Psycho v repríze o umělé inteligenci.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Doznívá Darko Don Don Darko a jeho lifestyle. Je to novinka na rádiu Wave a Božku, já mám na tebe jedinou otázku, jestli máš rád dancehall.
1: Jako to je nějaký hudební směr, že?
0: Hudební směr, ale i taneční směr a právě o tom nám včera referoval Matěj Dvořák, který tuhle tu novinku představoval a říkal, že je to úplně unikátní, protože Darko Don používá právě dancehall a do toho rapuje. Jak jsi mohl právě slyšet?
1: Já jsem to právě slyšel, já bych nepoznal, že je to nějaký jiný hudební směr, já se omlouvám, já jsem v tomhle trošku...
0: Tak je to rapový dancehall a je to rapový dancehall král Darko Don.
1: No tak já se díky tobě se samozřejmě přiučím, co je dancehall.
0: On totiž minulý rok zazářil dokonce se svým albem, které se jmenuje Dancehall a Party. Aha. Takže ten ti to tady tak na seriálu už to nemůžeš jako mysnout.
1: Na dancehall se prostě opravdu zasoustředil. Mluvil o tom i v Excalibru, což je vlastně nová scéna s opakem disu, když to tak řeknu zjednodušeně. Já jsem hrozně cenil teda jenom přebal Excalibru, protože to, jak jsou tam kluci.
0: Rytíři.
1: No, jako Casablanca, Don Chain a Jardič jako rytíři, tak to se mi líbí hodně. No a minulý týden právě Darko Don mluvil o tom, že i v Česku jde udělat dancehall, co je fly.
0: Právě, a ty máš přehled, protože i o tom referoval právě Matěj Dvořák, že v Excalibru se ještě toho Dona Darka, Darko Don, to je, já vlastně nevím, jak je to správně, to pořadí Darko Don, no, ale tak... můžeš asi jakkoliv.
1: Dá se to asi variovat.
0: No a Excalibur je nově i ve videopodobě.
1: Okay, takže
0: to si
1: najdete
0: na YouTube. Ano, rád.
1: A já mám ještě doplňující otázku, viděla jsi Doný Darko, ten film z roku 2000?
0: Jo, viděla.
1: A co na
0: moc
1: to říkáš?
0: Líbí, jasně, je to taková old school věc, OG už.
1: Já jsem tomu vůbec nepochopil. Rok 2001, přátelé, hlavní roli Jake Gyllenhaal. Takže se na to podívejte, před námi v playlistu Jono, anebo potom zase Stormzy.

0: Milí posluchači, jsme na konci první vysílací hodiny ranní show s
1: se Sarah a Bořkem. Už jsem taky skoro řekla Jakubem.
0: My to máme s Krišovem jako ranní show, aby to bylo trošku moravský. Já jsem se tě vlastně ještě nezeptal.
1: Ranní show. Hustý. A tak my máme zase přes dívku, jak se dělají ty mixy těch jmen.
0: Ano.
1: Víš, Sarah a Jakub, tak my jsme jako ráno Siarach.
0: Siarach? OK.
1: Hele, každý má něco. A musíme vymyslet to naše.
0: Odkud ty jsi?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy.
1: Prahy.
0: A z jaké části?
1: Z Prahy 2 dokonce. Jsem tady v Hudu, ano.
0: Takže skutečně ta Sára sešla do práce z kopce, to je všechno. Chodila tudy už tisíckrát.
1: No a ty?
0: Já jsem z Olomouce.
1: Tak teď bych jako správná Pražečka měla říct Olomouc, že jo? Tak to vy říkáte.
0: Hlavně ten Olomouc. Tak vidíte, my přesto, že jsme každý oninut, jsme našli společnou řeč a doufáme, že se to podaří ve vašich životech i vám. Počkej.
1: Moudra. Co tam dá?
2: To bylo možná víc informací, než jsme potřebovali.
1: No a následují třeba Fontaines DC a to ti řeknu, Bořku, to je jedna z mých nejoblíbenějších kapel. Zase, aby se o mě něco dozvěděl. Irská postpunková kapela.
0: Tak čudlík volumena max.
3: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.
5: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Jméno Starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, je tu 9. hodina a Jiří Chábera s dnešními druhými zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. V městské hromadné dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka. Plastová alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří se chtějí kupovat jednotlivé jízdné a platit hotově. Karta zároveň nabízí jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech. Americká armáda v noci znovu útočila na Írán. Údery opět odůvodnila tím, že chce oslabit íránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Teherán trvá na tom, že podle červnového memoranda o porozumění se má doprava v Hormuzském průlivu řídit jeho pravidly. Ve francouzském Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes v 7 hodin večer převezme jeden současný autor. Mezi nominovanými na cenu Václava Havla je například francouzský spisovatel Edouard Louis, který nadchl čtenáře svojí knihou Skoncovat s Edim B. o sociálních problémech na severu Francie, nebo palestinská autora Het Zudalová a její text Gaza, moje radost. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi letošní nedožité 90. narozeniny.
1: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny jsou krok od obhajoby titulu mistrů světa. Obrat v závěru zápasu s Anglií dirigoval hvězdný Lionel Messi. O zlato se jeho Američané zahrají se Španěli v neděli.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne ještě místy až zataženo s dozníváním deště a nočních přeháněk. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Na rádiu Wave teď pokračuje ráno se Sarah a s Božkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Alina Zuli, tam na Radia Wave. A teď si dáme takovou rubriku, kterou tady jako říká Sarah, že používají. Tak počkej, já ti tady dám odpovídající bet.
1: Tak dej mi nějaký taky spirituální, ano, vibe web. Tak já mám tady zprávu pro všechny rybky, což teda, jestli můžu prozradit, tak to je právě i...
0: Toto je rubrika horoskopy, jo? Jenom
1: ano, a to je právě i Bořek. A je to dobrý dneska, Bořku.
0: Je to dobrý dneska,
1: protože,
0: dobrý,
1: milé rybky, počítejte se s tučněním vašeho bankovního konta. No, nečekané finanční posílení.
0: Tady tuční hodně věcí, ale rozhodně ne bankovní konto, bohužel.
1: No tak vliv Marsu ti prý dodává jistotu a ukazuje správný směr v oblasti peněz. V lásce a přátelství se vám vyplatí včasný projev empatie. Čeká vás harmonické období plné tvořivé energie.
0: Všechno správně.
1: Fantazie.
0: Jediné, co jsem z toho pochopil, je, že všechno je správně.
1: Že dostaneš hodně penízků, prej.
0: Ano. Všechno správně.
1: Fantazie.
0: Jediné, co jsem z toho pochopil, je, že všechno je správně.
1: Že dostaneš hodně penízků, prej.
0: Ano. Tak hele, ty máš...
1: Pro mě.
0: Ty jako si

0: Vím, a na práci nezbývá čas. Omluv se z těch nejdůležitějších. Tvoje výsledky hoří.
1: Ježiši.
0: Sáro, něco s tím dělej, pro Boha.
1: Něco s tím dělej. Tak já nevím, jestli mám spíš oslovovat svoji tajnou lásku, anebo se věnovat práci.
0: A ještě pozor na noc, máme vedra. Nechat běžet ventilátor celou noc namířený na vaše tělo je risk. Proud vzduchu vám způsobí zánět svalů. Naměřte ho do zdi. Mně se líbí, že tam není napsaný, by vám mohl způsobit zánět svalů, a je tam napsaný prostě ne. Způsobí vám to. Hotovo. Nedělejte to.
1: Hotová věc. No pozor na horoskopy, milé posluchačky a posluchači.
0: Přesně tak. Tak teď už víte, že já jsem ryba a Sara je pana, a ještě jenom rychlosti, Kuba je co?
1: Kuba je střelec.
0: Kuba je střelec. Kuba je velký střelec. Krištof je blíženec. No.
1: Vidíš, my o sobě víme tolik věcí. Krásný. Takhle se tady kamarádíme na Radio Wave. Fimi.

0: Milí posluchači, máme 9 hodin 20 minut a teď budeme tak trošku čelisti.
1: Ano, filmově kritický magazín, ale nebude to Aleš a Vítek, ale Bořek a Sarah.
0: Ty kuno. To říká Aleš vždycky.
1: Já vím. Nemusel. Tak já to samozřejmě... Neurazila jsem se. Protože, milé posluchačky a posluchači, dnes nás čeká česká premiéra dlouho očekávaného velkofilmu od Christophera Nolana Odyssea.
0: Mm-hmm. Co ty a tvorba Christophera Nolana?
1: Jo, tak určitě je to pro mě jako filmařku velká inspirace v nějakým epickým vyprávění a ten zvuk a všechno miluju. A tenhle ten film teda byl dokonce i natočený na 70 mm kamery.
0: Stejně jako Oppenheimer.
1: Ty IMAXový, mm-hmm. úplně analogový, ale můžete se to vychutnat třeba i ve standardním formátu té 35 mm kamery anebo běžných digitálních projekcí, ale docela bych doporučovala si to dát se vším všudy. Ale už jsou teda lístky vybukované.
0: Je to tak, tak dneska se to třeba nepodaří, ale určitě to v distribuci
1: třeba za 2 měsíce.
0: Právě chvilku zůstane. No, já mám takhle, já nemám moc přehled v audiovizi, respektive Christophera Nolana znám.
1: Jasně.
0: A vlastně jsem zjistil, že je to jeden z režisérů, od kterého jsem viděl většinu filmů.
1: Vidíš?
0: Což tak většinou nebývá, že jo? Já se tak podívám na jeden, dva a pak už mě...
1: Ale to jsou takzvaný ty blockbustery, ty bijáky, že to právě znají skoro všichni a pak z té kinodistribuce většinou ty filmy se dostávají zase od těch pár let později do telky, takže to znáš.
0: No tak v telce jsem to naštěstí neviděl. Ne. Třeba kdy, vlastně největší takovýhle bizár, co jsem viděl, tak byla Gravitace, mm-hmm. a teda ta není samozřejmě od Christophera Nolana, ale Gravitace s Sandrou Bullock, mm-hmm. a to je film z roku 2013, který režíroval Alfonso Cuarón, ale ano. Co jsem chtěl říct, proč to bylo bizarní, že jsem to viděl v takovým tom autobusu, co tě vozí na dlouhý trasy. Jasný, v tom malým okýnku, v tom sedadle před sebou. Tak to jsem si říkal, že to jako si zasloužilo určitě aspoň o něco větší plátenko.
1: Jako pokud se někdo i filmy Christophera Nolana dává třeba na telefonu, tak to je opravdu zvěrstvo.
0: Já jsem měl takového kamaráda, ale on teda nejdřív byl v kině na Oppenheimerovi a potom vždycky v každou volnou chvíli v divadelní šatně se na to díval znovu na mobilu.
1: Yeah.
0: Ale tak částečně i kvůli hudbě.
1: Jasně. No, já bych chtěla vyzdvihnout moje oblíbený herce, který v tom hraju. Nevím, jestli tvoje, tak samozřejmě Zendaya, která mimochodem už objíždí právě tour s tímhle filmem a servíruje neuvěřitelné outfity právě těch řeckých bohyň.
0: Jako za mě Zendaya, not great, not terrible.
1: OK. A Robert Pattinson. A oni spolu hrajou ve spoustě filmech.
0: Ano, a to mám, mám k němu úplně stejný přístup. Ale musím teda říct, že mě jako opravdu překvapuje Pattinson, že se vymanil z té role toho upíra.
1: A, to už dávno.
0: No já vím, ale tak u mě to trvá díl.
1: Jasně.
0: Je tam třeba moje oblíbenkyně Anne Hathaway, mm-hmm. Matt Damon, anebo i Tom Holland, to mám hodně rád vlastně. No a Matt Damon se nechal v nějakém rozhovoru slyšet, že takhle se filmy točily před 80 lety, že prostě jak to má Christopher Nolan rád, že to všechno je jako analog. Mm-hmm. Takže a minimum triků, takže tohle bylo teda opravdu jako náročný natáčení.
1: Tak to asi znamená to, že je to hodně připravené dopředu a prostě jak to pak točíš na ten film, což je drahá záležitost, mm-hmm. tak víš mnohem víc dopředu, co děláš a nemáš tolik pokusů.
0: Já se na to hrozně těším. Půjdeš na Odysseu?
1: Jo, půjdu.
0: Půjdeš.
1: Právě, ale taky nemám lístky, takže za 3 měsíce. Každopádně dnes Odyssea, česká premiéra v kinech. Dojděte na to.

0: My o čelistech a čelisti za dveřmi.
1: Přesně tak doznívá Beyoncé Break My Soul a už jsme to měli.
0: To bych si nedovolil.
1: A my jsme to přesně už s Bořkem se teď snažili napodobit trošičku. Aleš
0: a to jste byli hodně málo, ale teda.
1: Hodně málo, no ale teď zrovna nás čekají, dneska nás čekají čelisti od 6 hodin.
0: Ano, bude
1: takže
0: se...
1: pojďme udělat maličký promíčko.
0: No, tady je film třeba Mouchy od Embekeho, nebo právě oni už viděli asi Nolanovou Odysseu v nějaké novinářské předprodukci.
1: Vypadá to tak, že Aleš Martin a Tomák budou mluvit o daktylském hexametru, samozřejmě homerský speciál čelistí a taky budou mluvit o komedii, kterou jsem zrovna viděla včera, kterou režírovala, je to debut Olivie Wilde, herečky, ona tam sama hraje a hraje tam taky úžasný Seth Rogen a to je Pozvání a oni to píšou Pozvání ke skupinovému sexu, protože to je jeden z těch motivů právě toho filmu. Tak, a ono se to jmenuje Pozvání.
0: A jmenuje se takže... to Pozvání a jenom, abys nespoilovala, ale tak nějaká základní zápletka, víme?
1: Právě ta otázka, co tu píšou, tak to úplně...
0: To vystihuje, jo?
1: To vystihuje, no.
0: Jo, okay.
1: Prostě dva manželský, ale páry a krize.
0: A pak už se to děje. A je to teda konverzačka?
1: Je to, jo. A je, odehrává se to v podstatě v jednom bytě, nebo úplně
0: jasně.
1: Celou dobu dialogy.
0: Celou dobu dialogy, a hodina
1: komedie.
0: A půl.
1: Hodina a půl, prostě ideálka.
0: Ideální
1: no.
0: Večerní
1: ideálka
0: stopáž,
1: pro čelisti.
0: Právě. Tak čelisti se na tom určitě smlsnou, ale jak jsem předesílal, nebude to jediný film a mě hodně zajímá ta Nolanova Odyssea. I když já jsem si zvyknul u Aleše Suchlého, že máme sice podobný vkus na filmy, ale myslíme si o nich úplně různé věci.
1: A to já taky právě musím často říct, že se těším na ty recenze, ale pak vlastně si myslím úplně něco jiného a teda často se v tom úplně neorientuju, ale baví
0: tady
1: mě.
0: Tady s chtěl stát a vždycky ještě jakoby do poupravit nebo něco připomenout. No, to se mi nepodaří, když je poslouchám takhle v autě nebo prostě no ve sluchátkách, ale vy můžete poslouchat Čelisti dneska v 6.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: doznívá Sofia Stell Molly in the Club a my s Bořkem se tu dneska hrajeme trošku na naše kolegyně, který měli jsme tady Aleša a Víta.
1: A za chvilku je budeme i imitovat.
0: Tak to já ne, to se neodvážím, to je tvoje parketa. Každopádně můžeme teď trošku imitovat Filipa Černého a dalšího hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
2: Já nechci imitovat, tak ale jsem Filip, protože kdybych byl Matěj, tak umřu, protože bych se nenadech nikdy.
0: To je pravda, ale mně se hrozně líbí teda jeho entuziastický styl vyprávění.
2: Mně taky, já díky. Hele, máme tě rádi, Matěj, jsme
0: přesně,
2: rádi, že tu jsi.
0: Boys, přesně, jste tak. Super. No tak oni nám přinášejí hudební žebříček, bohatý na tipy, co teď poslouchat. Ten žebříček dokonce nesestavovali jenom oni dva, ale dokonce 15 lidí.
2: Ano, lidi, kteří mají na naší stanici k hudbě nejblíž, najdete ho teď na našem webu wave.cz a teď vám nabídnu krátkou ukázku tohoto hudebního žebříčku a taky povídání hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
3: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
4: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu. Zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem. Mládí versus...
3: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
4: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
3: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
5: Radio Wave. Radio Wave.
6: Prostor české scéně.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbíjí právě teď a se mnou ve studiu už je tu Jiří Chábera, náš vzbrusu nový zprávař a zprávy závěrečné právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Více než 3/4 prověřovaných e-shopů porušuje předpisy. Vyplývá to z dat České obchodní inspekce. Ta za letošní první čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji neinformovali spotřebitele o možnostech reklamace, některé dokonce neuváděly pravdivé informace o výrobcích, službách nebo cenách. V Mělnické elektrárně staví technici spalovnu odpadu. Hotová má být do 2 let a bude stát celkem 12 miliard korun. Bude druhým největším zařízením pro energetické využití odpadu v Česku. Energetici představují celou elektrárnu. Do konce roku 2030 by se v Mělnice mělo úplně přestat spalovat uhlí. Elektřinu a teplo bude zařízení vyrábět plynem a dalšími zdroji. Čínský režim zadržel českého občana. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí s tím, že ambasáda v Pekingu je se zadrženým v kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ministerstvo situaci dál nekomentovalo ani neposkytlo podrobnější informace. Podle zjištění serveru Deník N je zadrženým podnikatel s vazbami na zbrojaře Michala Strnada. Čech je podle Číny podezřelý z ohrožení státní bezpečnosti. 8 hodin večer začnou 27. letní slavnosti staré hudby. Letošní ročník nese podtitul Mýty a legendy. Zahájí ho 12členný londýnský vokální soubor Stille Antico. V pražských Emauzech zazní hudba z 16. a 17. století z per anglických, španělských a italských hudebních skladatelů. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světovými kantátami Johanna Sebastiana Bacha.
1: Sport.
2: Dnes startuje 12. etapa Tour de France na okruhu Formule 1 v Manicourt. Peloton čeká téměř 180 km a v čele průběžného pořadí zůstává Tadej Pogačar. Slovinec je v čele s náskokem více než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy, víc na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Posloucháte Radio Wave a pořad Ráno se Sarah a s Božkem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
4: Čum, čingu, sarang, od.

0: A$AP Rocky, Stolia Flow na vlnách Radia Wave. Tyjo, teď Sára dělala zprávě, měla strašně vyholený ty sluchátka, mě překvapilo, jak nahlas jsem se slyšel.
1: Já jsem ti totiž chtěla tak v offlineu říct, řeknu to i teď, já se toho nebojím, podle mého medailonku, ty to samozřejmě víš všechno.
0: Jsem rád, že ho opět vytahuješ, protože já jsem ještě v rámci toho medailonku, my se tady poznáváme se Sáru. Jsme tady. Mě spíš zajímá, to tady totiž v medailonku nemá, že jsi byla někde na Erasmu?
1: Nebyla jsem nikde.
0: Nebyla jsi na Erasmu?
1: Nestihla jsem to, studovala jsem v kuse 8 let.
0: Mm-hmm. 8 let? 8 ale let. Já nemyslím základku, já myslím na Erasmu jako na výšce, víš?
1: No, já to jsem studovala 8 let právě. Mám dvě vysoké školy.
0: Ty brďo, tak takhle chytrý člověk, který proti mě ještě neseděl.
1: Ale prosím.
0: Já, možná kecám, seděl tady pan Koupský z deníku N, který připojoval Českou republiku k internetu.
1: Právě, já mám pro tebe jeden rebus, protože následující song se jmenuje 1 plus 1 rovná se 0.
0: Nesnáším to, matematika, tohle budou nějaký komplexní čísla prostě. No, tak ten rebus já bych samozřejmě nevyřešil, nebo bych si musel určit limitu funkce, ve které to takhle funguje.
1: No tak vidíš, tak to bych vůbec si nevěděla, co odpovědět, krom toho, že 1 plus 1 je euforická, zároveň trochu zasněná dreampopová píseň o blahodárnosti změn v životě. To je pěkný, ale vůbec bys to z toho pravděpodobně nepochopil.
0: Tak hele, bylo novoluní, tak pojďme. Novinka od Meaningful Stone, 1 plus 1.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Sáro, ty jsi tady o tom mluvila, naznačovala z toho letní románky, léto k tomu prostě vybízí. Mm. No a ty jsou nenadále intenzivní, krátké a nepredikované.
1: Já jsem právě chtěla podtrhnout hlavně to poslední slovo, nepredikovatelné, ano. Tak uvidíme, jestli... jestli se mi to vydaří nebo ne, tohle léto samozřejmě, ale mluvíme o novém.
0: Já jsem si říkala, že léto je teprve ve čtvrtině.
1: To je pravda.
0: Takže se jo, ti to podařit ještě může.
1: A hlavně ještě jedu na ten festiák.
0: No právě. Tak... A festiák to je něco jako tábor. Tam mě to vždycky přišlo fascinující, když jsme byli, prostě najednou se vytrhnete ze své každodenní rutiny a zavřete se s partou jiných lidí
1: ano.
0: na časově omezený období, na úplně jiný místo, než ve kterým jste zvyklí normálně fungovat, takže vám vzniknou jiný rituálky a tam to samozřejmě jakoby bují, tam je proto živná půda, jenomže potom ten návrat do reality zpátky je jako
1: příšerný.
0: Často velká facka.
1: No, já jsem jezdila na 3 týdny dokonce tábora, byla jsem tam už poprvé v 6 letech a fakt mě to provázelo až do toho okamžiku, když jsem se z dítěte stala tou vedoucí. A mimochodem teď ten tábor probíhá, spousta dalších, takže zdravíme i na letní tábory.
0: Já shodou okolností zítra jedu na jeden letní
1: Super.
0: Tábor, jenom na táborák, protože já jsem chodil 11 let do skautu a taky jsme jezdili na 3 týdenní tábory, ale byli jsme tam jenom kluci, takže tam románky nevznikaly.
1: No ale bohužel já na ty Colors jedu jenom na den, takže asi si žádný rituálek.
0: Jsou nepredikovatelné.
1: Ale, jasně. O tom je nový díl nového, takového už z brusu nového podcastu Nádech od Lucie Zajdy.
0: Ano, vy teď uslyšíte krátkou ukázku, no a celý díl potom samozřejmě na našem webu nebo ve vašich streamovacích platformách.
2: Já myslím, že ty letní románky jsou taková esence toho, co si představujeme pod romantickou láskou, protože jsou nenadálý, intenzivní, krátký, možná trošku nepredikovatelný. Je tam ta nemožnost toho, že to může pokračovat, jako to bylo u Romea a Julie. Máme jako možnost vlastně někoho nového potkat tím, že jsme jako sociálnější, tím, že nejsme v té naší běžné rutině, takže se vlastně zvyšuje ta pravděpodobnost, že potkáme někoho nového. Jsme na to vlastně i nějak jako mentálně nastavený, jsme nastavený v létě pro nějakou otevřenost vůči zkušenosti, že jo, jsme uvolnění, toužíme vlastně po nějakých zážitcích, který nám to léto může dát, jsme tak trochu někdo jiný, že jo, jsme svobodnější v létě. Zároveň se podle mě i trochu snižují ty naše očekávání na ty případné partnery. Můžou si vybrat tu svoji daň potom, až to skončí, že jo, protože tam je potom ten jako okamžik, kdy my si buď to můžeme říct sami sobě, OK, byla to ta letní láska, vlastně skončilo to, protože z objektivních důvodů každý třeba žijeme jinde, jo, nemůžeme spolu být, není to zas tak silné, abychom prostě dali výpověď v práci, přestěhovali se k sobě, takže můžeme si to nějak umět takhle racionálně ukončit a zavřít za tím dveře a netrápit se tím, ale myslím si, že spoustě lidí to nejde, příležitost dělá zloděje, že my během léta máme větší možnost být bez našeho jako partnera primárního, je tam větší možnost potkat někoho novýho, je tam větší možnost prostě, aby se to nějak stalo, že jo, ta nevěra. Takže určitě během léta je vlastně tohleto pravděpodobnější. Mně se právě na těch letních láskách, myslím, že by to bylo skvělý, kdybychom to jako všichni uměli líbit, ta jako svoboda, že vlastně tam jsem jako, nemám ty nároky a ty očekávání od toho druhého, beru ho takový, jaký je. Já se cítím prostě svobodnej a nesešněrovaný všema očekáváníma a vystupuju tam prostě možná v tom svým nějakým jako uvolněným nejlepším já. Tohle to mi přijde jako by věc, která by byla krásná, kdybychom si uměli zachovat celý rok a vlastně ke všem těm vztahům přistupovat bez těch nároků na to, jak to má dopadnout a že to má být budoucí otec mých dětí a mít tam tadyhle tu jako nenárokovost. Myslím, že by nám pak bylo všem jako líp.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: písničku.
1: Tadeusz Radce, ty jsi jenom sen vlastně interpret, který byl tento rok v top trojce ve startéru a možná Božku bude v Ostravě.
2: Možná by
1: nebude
2: mohl být.
1: Nebude tam.
2: Ne?
1: Ne.
2: Tak protože ty do Ostravy dneska jedeš, proto to otvíráš. Ono se to provazuje i s tím tématem těch letních lásek, jak jsme tady naznačili v minulém vstupu. Ale ty jsi řekla, že do Ostravy dneska jedeš jenom na den, tak samozřejmě v Ostravě probíhá hudební festival Colors of Ostrava, na který ty se jedeš. A ty tam jedeš pracovně nebo osobně?
1: Jedu tam pracovně. No, každopádně ten festival začal včera, trvá až do soboty, je tam spousta nejen zahraničních, ale právě i taky českých interpretů. Vlastně Radio Wave tam má taky spousta zástupců a zástupkyň a ty nejvíce uslyšíte na Full Moon Stage.
2: OK.
1: Ale kdybys tam jel ty, tak na koho by se stěšil?
2: Já bych šel z těch velkých jmen na Lord, protože mi přijde, že naživo musí být fantastická. Mm-hmm. No a z těch menších jmen bych šel asi na The Libertines.
1: Mm-hmm, ty jsou dneska, na ty se těším.
2: No a já nevím, jako tak...
1: Taky dneska Atarashi Gakko, což je taková K-popová holčičí kapela, ale víc taková alternativní, tak to já na to. A Audrey Nuna. Zítra Paris Paloma, která předskakovala Florence and the Machine. Mm-hmm, tak já musím ten holčičí line-up tady trošku
2: potlačit. Já jsem za to samozřejmě jenom rád. Já se ještě tak spíš dívám na nějaké věci, které jsou jako mimo ty hlavní, protože prostě je tady samozřejmě i divadelní stage, kde právě jsou i naše podcasty na život, třeba Buchty, ty budou zítra v pátek v Gong Stage v malém sále. Potom taky program Českého rozhlasu Česká satyra v podání chlapců z Vostopětky, tak na to bych si zašel určitě. No a
1: v sobotu bude mít Libor Bouček z radiožurnálu rozhovor s prezidentem České republiky.
2: S panem prezidentem.
1: Ano. Jo. A spousta samozřejmě taky jako divadelních inscenací. Vidím tady Husu na provázku, Klicperovo divadlo z Hradce Králové, dneska Shrex.
2: Ano, improvizace, my kluci, co spolu chodíme.
1: Ano,
2: takže
1: na to bych si zašel.
2: Na to bych si zašel moc rád.
1: No. Takže dojeďte do Ostravy, ještě 3 dny zbývají tohohle skvělého festivalu.
2: A bude tam i Sára.

0: Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.
1: Český rozhlas, rádio Wave. Děláme vlny.

0: Doznívá Sing a Song v 10 hodin a 36 minut k tomu ve čtvrtek 16. července. Božku, myslíš, že tenhle ten song by mohl hrát na mistrovství světa ve fotbale? Asi ne,
1: asi
0: ale
1: ne.
0: Má takový název, že by to mohl být ten fotbalový hit.
1: Sing a Song?
0: Sing a Song,
1: je pravda,
0: tak připadá,
1: že
0: ne?
1: Není to úplně duchopřítomný, ale no, je to tak, počkej, já jsem, tak teď mě rozkročila mezi dvě témata. Ano, mistrovství světa ve fotbale včera odehrálo svá semifinále, čekají nás už jenom dva zápasy a to konkrétně souboj o bronzové medaile, který bude svádět Francie s Anglií, a to se bude dít zítra.
0: A do finále postoupil kdo?
1: No, do finále postoupila Argentina a Španělsko.
0: A to bude kdy?
1: No a to bude v neděli. Ale ještě jsem se tě chtěl zeptat, ty to asi víš, protože jsi inteligentní žena. Prosím tě, v Argentině se mluví španělsky?
0: A k čemu mám teď ty dvě vejšky? Ale nejsou právě, nesouvisí to, že bych tohle to měla vědět, já nevím, asi jo?
1: Já se taky
0: myslím, ty jsi chtěl právě naznačit něco, jestli se budou mezi sebou dohadovat ty fotbalisti, nebo
1: no,
0: možná
1: to ani ne,
0: i nadávat,
1: ale spíš, že je to fantastický,
0: co?
1: Že prostě Španělsko a Argentina, kdyby oba dva mluvili španělsky, tak to má takový pikantní náboj toho, že vlastně Argentina asi byla objevená Španěli, jo, že a teď by se prostě, teď kdyby vyhrál Argentina, tak by vyhrál ten nový svět, když to kdyby vyhrál Španělsko, tak by vyhrál ten starý svět.
0: Tak no. To ale vlastně souviselo i tak včera, ne? Takováhle vlastně kauza
1: Anglie a Argentina. No. No, jako jo, ale přece jenom v Argentině se anglicky nemluví, takže to nebyla podle mě anglická kolonie. Nevím, zase nejsem úplně historik, ale chtěl jsem říct teda, že nás čekají ty zápasy a že ten včerejší zápas, ty jsi ho koukala?
0: Já jsem byla někde venku, kde se na to koukalo.
1: Ano.
0: Já jsem seděla teda mimo a povídala si o jiných věcech s kamarádkou.
1: Jak
0: no?
1: Si můžeš povídat o jiných věcech, když probíhá semifinále, OK. A viděla jsi letos aspoň jeden zápas?
0: A to bych ti neměla tady přiznávat asi, a no ne.
1: Nevěděl jsi žádný.
0: Ale nebo možná, když hrálo Irsko.
1: Když hrálo Irsko, já si myslím, že Irsko asi nebylo.
0: Ne, tak to vidíš, a to bylo něco jiného.
1: Vlastně Euro třeba.
0: Ajajajajaj. No, tak ty jsi viděl, koukáš se pravidelně a máš radši se koukat na to sám, nebo sdílet?
1: Sdílet, určitě vždycky sdílet. Jako.
0: No a chodíš právě do nějakého podniku?
1: Ne, to
0: nebo ne.
1: Ne.
0: To jako máte nějaký sešinka s kámošem?
1: To by bylo dobrý s kámošem nebo se ženou, ta na to občas taky kouká, udělá si u toho obličejovou masku, pak se já si udělal obličejovou masku, tak asi udělám, že jo. A všechno je krásný večer. No ale musím říct, že já teda mnohem, a to už Krištof ví, to ty nevíš, ale já ti to řeknu, koukám na hokej než na fotbal, protože tak hokej je dynamičtější.
0: No to jako já jsem z hokejové rodiny a můj brácha hraje hokej,
1: no,
0: takže v tom si budeme rozumět.
1: Tom si notujeme.
0: A já myslela, že vy tady pořád nosíte nějaký dresy a tak, že vy jste v zarytí fotbalu.
1: No, ale když bylo hokejový mistrovství světa, tak jsme měli zase hokejový dresy, chápeš, my to máme rádi takhle.
0: No a měli jste mít taky nějaký tenisový úbory, hlavně minulý týden.
1: My jsme byli v bílé.
0: Jo, dobrý. Jo.
1: No, takže tolik o mistrovství světa. Ve fotbale jsem rád, že jsme to stihli probrat i se Sárou. No a vykoukejte na zápas o bronz v sobotu a v 11 večer, a nebo v neděli v 9 hodin večer bude finále a na 4 roky bude opět korunován jeden z dvou týmů Španělsko.

0: Karate Chop.
1: A Future. Mm-hmm. Bright Future
2: toto
1: ahead of us.
2: Toto je priatelia.
1: A Jarda Petřík in the house ve studiu. Čau.
0: Čau, Jardo, tak prosím tě, ty dneska voláš na Colors.
2: Já dneska volám na Colors.
0: A Sara tam jede.
2: Já tam mám dokonce i svou sestru, ale té volat nebudu, ale mám čerstvé zprávy ze včerejšího programu. Joshua Idehen byl vynikající.
0: Mm-hmm. No, výborně. No, já jsem na Colors chtěl jít a nakonec tam nejedu, takže vidíte, Colors nás všichni propojují, ačkoliv někteří z nás se tam nepodívají.
1: Je to tak.
0: Co jiného ještě, Jardo?
2: Co jiného, já ti ani nevím, Bořku, určitě bude spousta.
0: V rámci festivalu, ty bys tam třeba jel na nějakého interpreta?
2: Já jsem sestře právě doporučoval toho Joshu, včera byli skoro konci taky Skunk Anansie, což je moje velká gimplácká láska, legendární album Post-Orgasmic Chill a Skin, frontwoman, která je prostě nekompromisní bába za majkem takzvaně, tak to bych si možná zpětně jako zaspomínal a přidal trošku nostalgie. No.
0: A víš, že jsou tam nějaký velký jména?
2: tak například co teda, Božku, je tam za velké jméno?
0: Za mě Lord třeba.
1: Lord LP. Paris Paloma, Moby.
0: Ano.
2: Když Mobil, toho jsem viděl Jářku před 20 lety a nemyslím si, že to bude tentokrát lepší.
1: To ne, to asi nebude.
0: Takže dneska tvoje hledovka ve znamení Colors, užijte si to, já jsem si to se Sárou taky užil.
1: Já jsem si to taky s tebou, Bořku, užila. Těším se na další, to už bude druhá.
0: Už přesně, hele, logika je neúprosná. Tak,
2: teď je tak to byl krásný matematický závěr vaší ranní směry a tleskám.
1: 1+1=0, to jsme my.
0: Tak mějte se krásně. Jasně, ahoj.
1: Ahoj.
3: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Bolslop a jeho Portal Serenade ve čtvrteční Monéru na Waveu. Máme 6 minut po 11. dopolední. No a po Sáře a Bořkovi ještě jednou příjemný poslech v tuhle chvíli od mikrofonu ze studia přeje Jarda Petřík. Za chvilinku před námi, přátelé, Madonna, neboli Madonna samozřejmě. Je to tady konečně oficiálně v našem playlistu v souvislosti s novou deskou, která se jmenuje Confessions 2. My si z ní hrajeme věc, která vlastně všechno podstatné říká už svým názvem Danceteria, bude se tančit, takže se samozřejmě můžete přidat s Madonou v uších a do 12. přidám třeba taky Mata 213, MC Ala a Scotch Rolexe, Show Me The Body s novinkou Do What's Right. Deska za mě překvapivě popová od těchto post-hardcoreářů, kteří se taky s tímhle novým albem představí už co nevidět v Česku, v Praze konkrétně. No a těšit se můžete třeba i na nejnovější ukázku z nejnovějšího dílu Hergotu, tak jak jsem sliboval a zmiňoval při předávce, budeme volat do Ostravy na Colors, a to naší zprávařce Báře Zajíčkové. No a určitě vás neminou ani nějaké ty další kulturní typísky. Tohle to už je Madonna, Danceteria z nové desky Confessions 2. On air.

0: Čas od času Hergot takzvaně přeteče i do jiných, řekněme, pořadů a podcastů Rádia Wave, co se týče témat, v souvislosti s hostem samozřejmě. To aktuální vydání tak zamířilo jednak do výtvarné tvorby a druhak taky se dotklo cestování. Hostem byl totiž Tadeáš Pochman, v jehož malířství se promítá řada náboženských motivů, aniž by to ovšem jakkoliv zavánělo nějakou agitací. No a o tom, jak si své témata vybírá, o čem mu přijde zásadní mluvit a taky o tom zmiňovaném cestování, které s tím úzce souvisí, tak o tom všem mluvil Tadeáš Pochman v nejnovějším Hergotu. Celý díl na našem webu wave.cz nebo samozřejmě taky v podcastových aplikacích a já pro vás teď mám připravenou krátkou ukázku.
1: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný, nebo je?
2: Ne, to jsem sám, myslím, vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože je to třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoct, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
1: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
2: Jo,
1: že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
2: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
1: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
2: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem měl poprvé.
1: To mně přijde skvělý.
2: No, nebo, protože no, jako po dlouhý době
1: zvenku
2: třeba
1: máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá. Že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá. Ale ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl? Jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte? Nebo zahrnu svých možností?
2: Tak když jsem poprvé ukázal fotku té sochy, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám, tak kluci, jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný ty věci, když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to taky to zvládnou všude.
3: Já navážu na to, na co se zeptal Petr, ale pak nakonec si vlastně ještě neodpověděl, teda co tam dělají ty přátelé. A protože jsme v Hrgotu, tak se zeptám, jestli při tvorbě je tam Bůh s tebou.
2: No určitě jo.
3: A jak to poznáš?
2: Já mám takový prostě teplíčko vevnitř.
3: A ta inspirace přichází jenom od tebe, nebo je tam i on?
2: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Timea, Two Blocks Away. My se teď podíváme o něco dál než o dva bloky, a to konkrétně do Spojených států amerických. Se mnou ve studiu náš zprávář Jirka Chábera. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Podíváme se do USA z důvodu, že tahle země chce nově testovat vojáky na testosteron. Podle ministra obrany Pete Hegseta totiž zajistí u vojáků správná hodnota téhle látky ty absolutně nejlepší výkony. V minulosti ale s nadužíváním hormonů v armádě byly problémy. No a víc už víš samozřejmě ty, Jirko.
1: No ano, tak americká armáda, nebo tedy konkrétně ministr obrany Pete Hegset na Twitteru, nebo nově tedy na X-ku vlastně zveřejnil video, kde tedy schvaluje ty testosteronové testy, doporučuje je, nebo nařizuje je vlastně všem aktivním rezervistům a zároveň všem vojákům nad 30 let, pod 30 let jsou tedy dostupné dobrovolně. V těch testech on vlastně tvrdí přesně, jak ty jsi to říkal, absolutně nejlepší výkony, protože dostatečně vysoká hladina testosteronu potom podporuje svalový růst.
0: No a co se bude dít s těmi, kterým ty povinné vojenské testy naměří třeba nižší hodnotu testosteronu?
1: No tak takoví vojáci tedy nebudou vyhozeni z armády, ale dostanou vlastně možnost tu, dá se říct, podstoupit vlastně dobrovolně jakousi substituční terapii. To vlastně znamená, že by jim ten testosteron měl být nějakým způsobem dodáván jako jinak, farmakologicky, třeba různými jako injekcemi. To je ale výrazně zdravotně složitější, protože dodávat si testosteron jako hormon nikdy není úplně dobrý nápad. Platí to pouze, pokud máte diagnostikovanou lékařsky jeho jako nedostatečnou hladinu. To ostatně, a třeba server BBC se ptal doktora z Baylor College of Medicine Mohita Kerry, který vlastně tvrdí, to podstoupení testů je velmi důležité. Hladina hormony je vlastně ukazatelem celkového i budoucího zdravotního stavu, takže ono pro ty vojáky je velmi důležité si na to dávat pozor, ale měl by ten testosteron být substituován opravdu jenom těm, kteří ho skutečně potřebují, kteří tedy jeví už jakési symptomy té nedostatečnosti. Naopak vlastně, a je to velmi nebezpečné, píchat si testosteron a podstupovat tedy hormonální terapii není pro každého a může to vlastně u mužů vést k neplodnosti a taky to třeba zvyšuje kardiovaskulární rizika. Ono s tím nadužíváním drog byl v americké armádě nebo je v americké armádě docela problém. Server CNN zmiňuje z roku 2022 jeden případ amerického vojáka, konkrétně to byl rekrut námořních SEALs, protože on spáchal sebevraždu a po jeho smrti u něj právě našli ampulky s testosteronem, takže vlastně to spojení s potom nějakými psychickými mentálními problémy a s těmito dalšími věcmi je potom s tím pícháním si testosteronem jaksi jako spojité. Vlastně rok po té jeho sebevraždě potom americké námořnictvo zahájilo program testování na drogy. A tím pádem vlastně Pete Hegset teď postupuje proti tomu programu samotnému, protože americké námořnictvo testuje u těch svých vojáků, nebo testovalo dosud, jestli náhodou si ty chemicky nebo farmakologicky látky příbuzné tomu testosteronu nepíchají sami od sebe, tak teď jim to tedy aspoň to námořnictvo, nebo tedy americká armáda má alespoň kontrolovat.
0: No a proč to celé Hegset dělá?
1: No, on tím vlastně, nebo ona, ta americká administrativa kolem Donalda Trumpa tvrdí, že tím chce reagovat na jako fertility crisis, nebo jakousi krizi porodnosti, protože, a je to jako zároveň součást tedy snahy amerického ministra zdravotnictví, to je Roberta F. Kennedyho, který ten má tu snahu takzvaný jako MAHA, to je to Make America Healthy Again, což je jednoznačná reference na to MAGA, Make America Great Again Donalda Trumpa. Oni vlastně tvrdí, že víc testosteronu rovná se svalnatější muži a ti svalnatější muži se více budou líbit těm ženám a budou s nimi chtít víc, jako mít víc dětí. To je vlastně úplně primitivní ta myšlenka v tom. Tam zatím jako nic moc víc není. A zároveň tedy jako ty konkrétně teda to cestování vojáků, potom vlastně Hegset si to odůvodňuje tím, že jako i po té skončení aktivní služby by ti vojáci měli zůstat jako v pohodě, protože prostě v Americe ten systém těch veteránů je velmi rozšířený a Amerika se snaží o ty veterány se starat velmi hodně a jako slovo veterán je prostě ve Spojených státech opravdu jako velké a třeba mají vlastní fronty v supermarketech nebo mívají nějaké slevy a tak dále, čili jako být veteránem americké armády ve Spojených státech se snaží ta společnost jako vidět jako prestiž.
0: Detaily o téhle zprávě samozřejmě najdete i na našem webu v sekci Wave News. Jirko, díky, hezký čtvrtek.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Čest práci, soudruzi.
3: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
4: To se nedá.
2: To udělám jako vždycky.
4: Ona prehliadka, ta to zachrání.
2: Vy se mi líbíte.
5: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
6: Filmová retrosérie Volha.
2: To se bude divákovi páčit.
7: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
6: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

Baby, tohle byla MC Jala a taky Scotch Rolex, který se postaral o produkci tracku, který jste právě teď poslouchali ve čtvrtečním On Airu na Waveu. Pokračovat budeme do New Yorku za post-hardcoreovou skvadrou trojicí, abych byl úplně přesný, Show Me The Body. Ta vydala teďka v létě novou řadovou desku, už čtvrtou v pořadí, jmenuje se Alone Together, za mě osobně oproti těm předchozím docela řekněme popovější příklon ve zvuku, tak uvidíme, jak moc se to odrazí třeba na živácích. Ostatně přesvědčit se o tom budeme moct už za necelý měsíc, protože Show Me The Body se představí v sobotu 15. srpna v pražském prostoru Bike Jesus, takže případně tam se můžete na vlastní oči a uši přesvědčit, jak moc fungují věci z nové desky naživo. Třeba právě i tahle dost možná zazní Do What's Right s podtitulem Happy, jedna z našich aktuálních červencových novinek v playlistu. Tohle jsou nový Show Me The Body.

0: Producent Igloo Ghost a jeho Slug Song. Pár minut před čtvrtečním polednem na rádiu Wave pro vás mám do 12. ještě domácí Black Tar Jesus a taky repera 21 Savage.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Mahalia, whenever you are ready. A jestli vy už jste ready na další ročník Riviery neboli spolupráci Rádia Wave s Galerií hlavního města Prahy v prostorách zahrad okolo zámku Troja, tak vám určitě udělám radost, poněvadž tři eventy i letos o prázdninách jsme si pro vás nachystali. Vždycky to bude živá muzika, nějaké ty koncerty, taky vždycky diskuze a zároveň se můžete těšit i na nějakou tu výstavu, která bude souviset s každou jednou Riviérou. Jména, která uvidíte hned na tom prvním eventu, který se uskuteční v úterý 28. července od 17:30, tak to budou Čaba, Laciga a Market. V úterý 11. srpna potom zahrají Woden a Silence a v úterý 25. srpna to bude Dirty Depressa, Arty a taky Candy Pumps. Jinak samozřejmě kompletní informace o tom, co všechno na jednotlivých Riviérách budete moct vidět, slyšet a zažít, najdete už v tuhle chvíli na facebookových událostech, takže tam případně zamiřte samozřejmě na Facebooku Rádia Wave. eBay před námi právě teď, dáme si jeden mošpit, které už se od včera předpokládám možná i dějí na Colors of Ostrava, minimálně při koncertu Skunk NNC si myslím, že by se tam nějaký ten malý mošpitek vyskytnout mohl. Každopádně my si příští hodinu budeme volat s naší zprávařkou Bárou Zajíčkovou a na Colors se tak podívat díváme pomyslně i prostřednictvím tohle telefonátu a rozebereme jak včerejší program, tak to, co čeká návštěvníky na Colors dneska. To ale všechno až příští hodině, teďka eBay a jejich mošpit.

0: Kdo bude na letošním fotbalové mistrovství světa bojovat ve finále už po včerejším druhém semifinálovém zápase, víme, bude to samozřejmě Španělsko proti Argentině. O bronci to rozdají Francie s Anglií. Každopádně my jsme se na rádiu Wave tématu fotbalového mistrovství světa věnovali i v podcastu Impact, ale samozřejmě z trošku jiných úhlů pohledu a souvislostí. To letošní fotbalové mistrovství světa je největší v historii, ale jsou na něm taky rekordní ceny vstupenek a panují i tvrdá migrační opatření. Proč se na šampionát nedostali někteří fanoušci ani třeba rozhodčí? Chrání FIFA víc své ekonomické zájmy než rovné podmínky pro účastníky? A proč jsou autoritářské státy pro pořádání obecně velkých sportovních akcí výhodnější než ty demokratické? To všechno rozebíráme v novém Impactu, a to s novinářem a sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem. Celý ho samozřejmě najdete k poslechu na našem webu wave.cz i v podcastových aplikacích. Já pro vás teď mám připravenou ukázku.
1: Pořadatelství dostávají země, které mají mnohem blíže nějakému autoritářství než jako nějakému demokratickému spravování. Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. Z jednoho prostého důvodu, oni dokáží prosadit všechna opatření, která potřebují k tomu, aby se ten šampionát konal. Vy potřebujete vybudovat obrovské množství nových stadionů, což na to potřebujete uvolnit obrovské množství peněz, na to potřebujete obrovské množství stavebních povolení a v podstatě stejně ta výstavba musí být tak rychlá, že musí docházet k porušování vlastně nějakých jako tradičních pravidel. Ta zástavba často probíhá v místech, kde vlastně není možné něco stavět, ale ty velké události slouží k tomu, co se dá nazvat nějakou jako urbánní revolucí. To znamená, to se stalo v Tokiu, tam prostě do toho historického centra, to se stalo v Pekingu, to se stalo kvůli olympijským hrám. V Pekingu třeba kvůli olympijským hrám zbourali vlastně středověké centrum, vlastně téměř jako památkově chráněné, úplně úžasná záležitost architektonická, zbourali, postavili tam to hnízdo a podobně. Takže když koná tady ten velký, ať už fotbalový šampionát nebo olympiádu, nějaká autoritářská země, dokáže to prosadit, protože tam vlastně jakoukoliv opozici dokáže odstranit. Proto není náhoda, že to bylo v Rusku 2018, není náhoda, že to bylo v Kataru 2022, není náhoda, že další vlastně mistrovství světa za 8 let bude v Saúdské Arábii.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva koncertní tipy na dnešní den. Zahájíme pozvánkou do Brna. Kabinet Mus dneska představí kapelu Poison Ruin, která vznikla před 6 lety ve Filadelfii, původně jako solový projekt, ale aktuálně už je to plnohodnotná kapela, která se pohybuje někde mezi anarcho-crustpunkem, americkým postpunkem a dungeon synthem. No a doprovodí je zástupci české scény, jmenovitě kapely Sněď a Kane. Tahle tří jména dneska v kabinetu Mus, začíná se v 8 hodin večer. O hodinu dřív se začíná v Petrohradská kolektivu v Praze pravidelné živé čtvrtky takzvaně, neboli koncerty v prostoru Petrohradská, a to hlavně domácích českých projektů. Dneska od 7 hodin večer se představí pražský hudebník Petr Bursa, který kombinuje experimentální elektroniku a intimní vokály, a tak nějak logicky jeho hudba nabízí různé zasněné zvukové krajiny, které se formují díky syntezátorům a efektovanému hlasu. No a kromě Petra Bursy se představí taky projekt Aua Viva, což je argentinská hudebnice, multidisciplinární umělkyně a taky průvodkyně holistickými ceremoniemi, která aktuálně žije v New Yorku. A ta ve své tvorbě propojuje zvukové krajiny s éterickým popem, experimentálními ambientními texturami a plynoucími frekvencemi. Tahle dvě jména dneska v Petrohradská kolektiv živě od 7 hodin večer. No a před námi další domácí jméno, Člověk krve, se kterým se podíváme do kuchyně pro všechny ty z vás, kteří už netrpělivě čekají na oběd.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

Elias Renefeld, Carry On Back a před námi další červencová novinka v playlistu, kterou vlastně pojí jedno zajímavé jméno s novinkou, kterou jsem hrál v minulé hodince, Show Me The Body. Zmiňoval jsem vám, že tahle trojice se představí taky za necelý měsíc v pražském klubu By Jesus 15. srpna s novou deskou Alone Together. No a tu dával dohromady s kapelou producent Kenny Beats. A ten mimochodem, tady můžete vidět, jak širokospektrální tahle persona je, co se týče žánrů, pomáhal s novou deskou i Erikou Nasty. Téhle reperce, která své muzice říká, že je to sugar trap, tak budiš. RX se jmenuje to nové album, které vyjde teď na konci července a na kterém spolupracovala právě se zmiňovaným producentem Kenny Beats, ale ten už si teď říká Kenneth Bloom, to jenom kdybyste někdo ověřoval, jestli si tady nevymýšlím, tak abyste měli všechny důležité informace takzvaně pohromadě. Každopádně z téhle desky si co by jednu z aktuálních novinek v playlistu hrajeme věc, která se jmenuje Cupcake, takže tam toho cukru bude opravdu hodně. A mimochodem ten label, na kterém Erikou Nasty zmíněné nové album vydá, ten se taky rovnou jmenuje Sugar Trap, aby bylo všechno naprosto jasný.

0: něco o práci na parketu, takzvaně Georgia About Work The Dance Floor. 12 hodin a 50 minut, čtvrteční On Air na Waveu pokračuje za chvilinku s jedněmi klasikami kytarové scény, a to The Cure, skladba A Fragile Thing z jejich návratové desky po více jak 16 letech těchto postpunkových romantiků. No a po The Cure ještě do 13. stihneme i San Vincent se songem Pills.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave.
4: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Adéla a její vypalovačka KGB. No a ze slovenské hudební scény teď míříme do pražského rapového dancehallu za Darko Donem, který se úspěšně vrací s novou deskou. Jmenovat se bude Dead Boy a my si z ní hrajeme co by jednu z našich aktuálních červencových novinek, věc pojmenovanou Lifestyle. No a jak to vypadá na Klarsov Ostrava, které dneska zahajují druhý den letošního ročníku, tak to se už za pár minut dozvíme přímo od naší zprávařky Báry Zajíčkové, která je letos na Klars poprvé, takže se rozhodně i zeptám, jaký má pocit člověk z tohle festivalu, když tam vyrazí vlastně úplně poprvé. No a samozřejmě se budeme ptát, nebo budu se ptát i na to, co už včera Bára stihnula vidět a na co se chystá dneska. Tak pokud třeba na Klars teprve ještě míříte, anebo už tam jste a zajímá vás pohled i někoho dalšího tady od nás z Wave, tak za pár minut si s Bárou zavoláme. Teď Darko Don, Lifestyle a hned potom taky Kim Petras nebo Ralphie Chu. Když je fouří, tak je to státí. Můžu přijetit, tak si smartí. Zadu možku, tak se domání. Když je mě státí, se te bátí. Když je sousí, tak je to státí. Můžu přijetit, tak si smartí. Zadu možku,

0: Ralfí Čů ve čtvrtečním on airu na rádiu Wave a na telefonu teď je taky z Ostravy naše zprávařka Bára Zajíčková. Báro, ahoj.
1: Ahoj, Jardo.
0: Jak už jsem zmiňoval, bavit se samozřejmě budeme o dalším ročníku festivalu Colors of Ostrava, který začal už včera. Taky jsem prozradil, že ty jsi vlastně na tomhle festivalu úplně poprvé, takže než se dostaneme k muzice, k programu jako takovému, tak mě zajímá, jak festivalový areál působí na člověka, který do něj vstoupí úplně poprvé v životě. Je to velký prostor, ztratíš se tam, nebo se snadno zorientuješ?
1: Za mě je to určitě intenzivní zážitek, protože když člověk vstoupí hned do toho areálu, tak se před vámi otevřou industriální budovy Dolních Vítkovic a člověk mezi nimi pak tak bloudí a hledá tu až stovky různých programových bodů, takže určitě zážitek.
0: Jak to vlastně vypadá s rozvrstvením toho prostoru? Jsou ty stage daleko od sebe? Musí člověk nachodit spousty kilometrů, anebo je to nějaké jako sevřenější místo, kde zároveň to do sebe nenaráží hlukově?
1: Přijde mi, že se ty stage tady střídají, do stage je vlastně dost vedle sebe a jsou ve velké, vlastně krátké vzdálenosti dochozí s tím, že třeba když to srovnám s festivalem Rock for People, tak ten je na větší platce a stage jsou víc dál od sebe, tady se tak jakoby schovávají za budovami.
0: Pojďme k tomu včerejšímu programu. Zahajovací den tradičně asi nebývá úplně nejsilnější, co se týče line-upu, ale to neznamená, že by si nebylo z čeho vybírat. Co jsi se nakonec vybrala ty a jak jsi byla spokojená?
1: Tak já, i když to nebyl nejsilnější den, tak jsem si to moc užila. Jako první jsem viděla vlastně kapelu našeho moderátora Filipa Černého, Good Times Only, kteří měli krásný set u západu slunce. Hned potom následovala vlastně show Ankyho na Full Moon Stage, která je vlastně tady zpřátelená společně s Wavem. A hned jako další, pak nebo jako celým večerem vyvrcholila velká velkolepá show 21 Pilots na velké hlavní stage, která byla teda hodně velkolepá. Duo se během koncertu přesouvalo ze stage na netradiční místa, kde odehrávali různé části svého koncertu, takže fakt krásný.
0: Ty sama seš faninka 21 Pilots?
1: Jo. Vlastně jsem je hodně poslouchala tak v 15, takže pro mě to byl takový zážitek do nostalgie trošku.
0: No a spokojenost? Zahráli ty staré věci takzvaně?
1: Přesně tak, zahráli nový, staré věci, zaspívala jsem si, takže myslím, že i všichni jsme si to užili.
0: No a co tě čeká dneska?
1: Tak já dneska vlastně budu hlavně putovat na Rec Stage, kde vlastně už 14 hodin začíná kapela Časovač a bude tam vystupovat spoustu začínajících mladých umělců, které se nějakým způsobem i pojí vlastně s rádiem Wave, primárně se Startérem. Vlastně hned od 17.15 tam vystoupí 15-letá zpěvačka Bea K. a dočkáme se i letošních vítězů Startéru Kurksen Please, takže na to si moc těším.
0: BUK si za chvilku taky pustíme, aby jsme byli tématičtí, takzvaně. Možná ještě jedna otázka na závěr. Colors sice jsou primárně hudební festival, ale zdaleka nejenom muziku si tam člověk může užít. Máš ty v plánu i nějaký, řekněme, jiný program než ten hudební na Colors letos navštívit?
1: Je to tak a dokonce jsem už jeden stihla. Byla jsem v divadle Gong na představení Shrek, hra o přežití, což je taková vlastně trošku satirická hra o Gen Z, takže jsem zavítala i do divadla.
0: Takže divadlo si můžete užít na Colors, letošní ročník pokračuje a tohle byly čerstvé informace přímo z místa dění od naší zprávařky Báry Zajíčkové. Báro, díky a užívej Colors.
1: Mě se krásně, ahoj.
0: A my si pustíme slibovanou BUK, tohle je píseň pojmenovaná Time Passing, jedna z umělkyň, která taky dneska na Colors vystoupí.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár minut zpátky jsme si volali s naší zprávařkou Bárou Zajíčkou, která je letos na festivalu Colors of Ostrava. No a kromě téhle akce o víkendu můžete vyrazit samozřejmě i na spoustu dalších festivalů. Já vám teď dám tip na ještě jeden, za mě hodně zajímavý. Pokud to máte blízko do Hradce Králové a jste zároveň tak trošku šotouši, tak si myslím, že by se vám mohla líbit trať. Festival, který se tak nějak věnuje snaze oživení starých opuštěných železničních a industriálních prostor. No a letošní ročník se odehrává v Hradecké Sýpce. Tenhle víkend 17. a 18. července, není to taky zdaleka jenom hudební festival, ale třeba i divadelní. Můžete tam vidět kolektivy jako Klovošrot, Vyrobím díru nebo Easy Rider. Dojde i na autorské čtení nebo přednášku o současném loutkovém divadle. No a co se týče té muziky, tak na trati letos z těch zahraničních jmen vystoupí například argentinský projekt Big Bang, polský Timek Papior, taky britský Lloyd Fears, Babou z Itálie, no a z domácí scény české lomeno slovenské pak třeba Pebble 7, Uršula Seregi a nebo Vixi, Vermilion či íránský producent v Praze usídlený Arash Ghassemi. Kompletní program festivalu Trať samozřejmě najdete na sociálních sítích, taky na internetech. Připomínám, že se uskuteční teď o víkendu 17. a 18. července v Hradecké Sýpce v Hradci Králové.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

není Praha, tohle je Londýn, říká to Ventolín. Vyšší inteligence ve čtvrtečním on-airu na Waveu, troška toho popového acidu nikdy nemůže škodit. A my budeme pokračovat na brněnskou scénu za zpěvákem Janem Svatbíkem, který si přezdívá Jantrej. Už ho z našeho playlistu určitě znáte velmi dobře z nějakých těch uplynulých spoluprací. No a jeden z těch dalších nových featů je tentokrát s Essayem, což je producent Filip Zadražil. Tihle dva dali dohromady singlovku nazvanou Heatwave, ten název není vůbec náhodný. Vrací se v ní totiž k vlně veder, která u nás panovala na konci června, a my si tuhle novinku hrajeme jako jeden z červencových fresh songů v našem playlistu. Někdejší členové sdružení Butter Club se od téhle desky potkali vůbec poprvé, no a jak to dopadlo, to se můžete na vlastní uši přesvědčit právě teď. Jantraj a Essay.

0: Clutter Freestyle a JID, čtvrtek, 13 hodin a 50 minut, on air na Radio Wave, za chvilinku zase s domácí scénou v podání Madhouse Express a docela ještě Nilüfer Yania nebo taky Small Black.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

0: Toto Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Letní románky asi je zažila většina z nás a kdo je nezažil, tak je určitě ještě ve svém životě zažije. Jaká mají negativa, asi všichni tušíme, mají ale letní románky i nějaká pozitiva, co nám můžou dát takzvaně dobrého, taky o tom je nejnovější Nádech, a to s psychologem a párovým terapeutem Petrem Kačenou, který s Lucí Zajda rozebíral právě tak nějak tematicky na začátku prázdnin zmíněné letní románky. O tom, že i v létě se stáváme tak trošku někým jiným, je nejnovější Nádech, který můžete poslouchat na našem webu a v podcastech. Teď můžete taky poslouchat nového Fimi Guerrera, britský rapper s nigerijskými kořeny, který má venku nové osmiskladbové EPčko a najdete na něm i následující spolupráci s anglicko-polskou dvojicí Bass Victim, věc, která se jmenuje Dotty.

0: Pokud si čistě náhodou myslíte, že existuje bezpečné sdílení fotek, tak vás musím zklamat. Neexistuje. A neříkám to já, říká to expert na elektronickou bezpečnost, teda já to říkám taky, ale mě byste to třeba věřit nemuseli, ale myslím si, že expertovi na elektronickou bezpečnost byste to věřit měli. Kamil Kopecký byl zároveň i hostem jednoho z aktuálních vydání Houpaček, živého vydání, mám ten pocit historicky prvního. No a Míša Sladká se s ním logicky bavila o tom, jak nakládat hlavně s fotkami našich dětí, kde je nezdílet a co by na nich rozhodně nemělo být. Odpoví na to samozřejmě Houpačky, jak už jsem zmiňoval. První část rozhovoru o bezpečnosti na internetu, který tentokrát vznikl v rámci Zlín Film Festivalu, najdete už v tuhle chvíli k poslechu. A já pro vás teď mám připravenou taky krátkou ukázku.
1: My ročně řešíme zhruba 250 případů ohrožených dětí v různých situacích. Tak velká část těch případů je postavena na tom, že dětem je třeba 13 let a zjistili, že jejich rodiče od malička krmí sociální média vlastně těmi materiály těch dětí a najednou ty materiály objevily nejenom ty děti samotné, ale i jejich spolužáci. A teď si představme situaci, že jsme v 7. třídě, 6. třídě a najednou naši spolužáci objeví fotku, kde jsem nahatý, kde jsem u bazénu, kde se koupám. No tyhle fotky velmi často slouží jako takové nástroje třeba ke kyberšikaně. Děti dostávají různé nepříjemné nálepky, jo, protože bohužel rodiče sdílejí třeba fotografie na nočníku, jo, což jsem nikdy nepochopil, protože z pohledu rodiče je ta fotografie roztomilá něčím. Jo. Je tam to miminko, je tam ten nočníček, nějak se prostě tváří u toho a podobně, ale z pohledu toho dítěte je to materiál, který je trapný, který prostě ubližuje, poškozuje a nejenom v ten okamžik, kdy byl pořízen, ale i po letech. A třeba v zahraničí máme případy třeba z Německa, z Francie, kdy děti, kterým je třeba 16-17 let, tak oni třeba žalují rodiče a chtějí, aby smazali ty materiály, ten digitální otisk, který těm dětem vlastně jako vytvořili, jo? Protože ne každý rodič jako reaguje pozitivně, jo? Maminka třeba nechce jako smazat ty fotografie toho miminka, jo? Když už teď je třeba z něj teenager.
2: Nebo to vůbec bagatelizuje, že jo? To se asi nabízí.
1: Nebo to bagatelizuje, říká se, to dělají všichni, to je jako normální. Jo? Zase, ono je úplně přirozené, že sdílíme o našich dětech informace, je to přirozené, ale ideálně je omezit tu identitu toho dítěte. To znamená, buď mu před obličej, jako v tom horším případě dát nějakého smajlíka, anebo pořídit fotky, kde to dítě není rozpoznatelné, z nějakého výletu, z dálky, jo? Protože tyhle ty fotky, tam je snížené riziko, že by se mohlo něco stát. Ale v okamžiku, kdy, a to dělá velká část rodičů, máme k tomu data, zhruba 6% českých rodičů sdílí vlastně citlivé materiály dětí, obnažené velmi často. A samozřejmě 70% českých rodičů sdílí jakékoliv materiály o svých dětech, včetně těch materiálů, které jsou docela v pořádku.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jako v loňském roce i letos bude Rádio Wave součástí letní podcastové scény, která se během července a srpna bude odehrávat v Trojském pivovaru v Praze. No a tím úplně prvním pořadem a podcastem letos za Rádio Wave, který se tam představí živě, bude hned přesně za týden ve čtvrtek 23. července Quest. Neboli pokud chcete vidět a slyšet naživo Jardu Mévalda, Šárku Tmějovou a Lukáše Grigara a užít si hodinku věnovanou hrám, tak těm počítačovým hlavně teda, nebo konzolovým, to je jedno, zkrátka rozhodně ne deskovým, tak příští čtvrtek 23. červenec od 7 hodin večer Quest živě v rámci letní podcastové scény v Trojském pivovaru. No a nebude to samozřejmě jediný podcast, který jsme do letní podcastové scény letos takzvaně vyslali. Těšit se můžete i na některé další a ať už to budou Chudáčci ve čtvrtek 6. srpna a určitě i nějaký ten další. Všechno to najdete na našem webu i na sociálních sítích Rádia Wave. 14 hodin 29 minut, čtvrteční on air pokračuje, před námi teď Sorry Twice a taky Rina Savajama.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
1: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Nejenom zpěvačka, ale taky modelka Rina Sawayama. Tohle byla její spolupráce s Amarei. Takže kořeny od Japonska až po Ghanu. Jinak ve své podstatě anglicko-americké hudebnice, které jste teď poslouchali ve spolupráci Imaginin. Pokračovat už budeme za Sophie Stell, to je zase pro změnu Kanaďanka jak Poleno a její nejnovější single se jmenuje Molly in the Club.

0: NY2LA, cestování po státech, takzvaně s Davidem Lindovským. My teď chvilku taky budeme cestovat, ale vůbec ne po státech, zůstaneme takzvaně na starém kontinentu. A podíváme se trošku do Říma, se mnou ve studiu už Michal Liri, ahoj.
1: Čau.
0: Který mě tady dneska vystřídá, a když jsme se tady tak bavili o tom, co nás ještě během léta čeká, tak ty si prozradil, že to bude Itálie a Řím.
1: Je to tak. Já mám Itálii docela cestovalou už ještě jako ze studentských let, ale v Římě jsem nikdy nebyl, no, a tak se nám
0: ještě poštěstilo. Ještě loni jsem mohl říkat to samé a vydali jsme se tam v říjnu a byl jsem teda nadšený z toho města.
1: Já se moc těším. My nebudeme teda jenom v Římě, chceme procestovat i nějak jako vršek od Říma nahoru a podívat se k moři a pak možná nějakou Ravenu, Padovu, Mantovu a tyhle ty města, co jsou ještě trošku vejš, a určitě Sienu. Tam jsem teda jakoby v těchto těch městech už jsem jako byl, ale určitě se tam chci podívat znovu, no, a na ten Řím se těším moc.
0: Takže jsi městský člověk, co se týče cestování.
1: Hele, no, to záleží, ne úplně, ale neumím si úplně představit nějaký trek v srpnu v Itálii, to úplně ne, i když, ale rád tohle podnikám, ale asi ne v tuhle dobu a právě tam.
0: Užijte si dneska odpoledne s Michalem a já se na vás těším zase zítra, mějte se krásně.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Sure.

Vysílání rádia Wave se už přelilo do 15. hodiny a to znamená i změnu za mikrofonem. Jardu Petříka tu střídám já, tedy Michal Lirý, a společně se rovnou podíváme na to, co nás v následujících hodinách čeká. Už za moment si dáme ukázku z Chudáčků, podcastu o tom, když se nedaří, s Adamem Ernestem a Petrem Uhlíkem, kteří se tentokrát bavili o bydlení a těch největších bizárech s tím spojeným. V našem playlistu nebudou chybět novinky, které od včerejška obohacují naši hudební rotaci, a už v 16 hodin nás čeká nový hotspot a v něm debata o tom, proč máme potřebu něco tvořit, a taky jestli se o ruční práce díky sociálním sítím zajímá víc lidí. No a mezi tím vším samozřejmě spousta muziky, tou nejbližší je Steve Lacy nebo Real Estate. Posloucháte odpolední On Air a od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Michal Lirý.

0: Real Estate za námi v 15 hodin a 15 minut, no a ukázka z chudáčků před námi. Chudáčci se na četné žádosti posluchačů a posluchaček věnovali otázce bydlení. Vynechali tentokrát finanční poradenství a rovnou představili spektrum toho, v čem byli za svůj život ochotni bydlet. Těšte se na historky o příbytcích s plísněmi, s podivnými zvířátky nebo sousedy, kteří si neberou servítky. Bude takzvaně pro každého něco. Takže tady už krátká ukázka. Celý díl hledejte na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic. Druhá noc, zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádný hluk není v noci. A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila, prostě ostrá holka z paneláku,
2: tak jasně, ta jako tak je, nerozluží
1: že,
2: nic,
1: ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě je úplně normální. Jako,
2: a je
1: prostě
2: člověk naštvaný, že to tak není třeba, no, když jo, je někde.
1: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou. Mm-hmm. A čím víc jsem se do toho zaposlouchával, tak jsem najednou si uvědomil, že slyším, když si soused míchá kafe, jak mu lžička jezdí kolem hrnku. Mm-hmm. Že slyším, jak si soused pustí vodu v kuchyni. Že slyším přesně slovo od slova sousedovu televizi, mm-hmm, i když jí nemá nahlas. Protože ta zeď je tak tenká.
2: Že prostě všechny ty svoje jako lovecký instinkty nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to fakt úplně extrémní, mm-hmm, prostě, protože to bylo
2: nějaký sádrokarton jako, nebo?
1: No, něco je to je sádro, víš co,
2: 23 USB desky, podle mě.
1: 23 Cčko, no, CPUčko.
2: Jenom izolace, no.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se,
2: no,
1: potom takhle,
2: napůl,
1: který
2: jako
1: se pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, a tak jsem se prostě, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
2: Fakt, jo.
1: U toho jako nešlo spát, to si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi, mm-hmm, a slyšíš úplně všechno, co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, mm-hmm, jako spát s muzikou, a hlavně taky jsem úplně...
2: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit. Abys usnul,
1: a aby oni usnuli, aby oni šli spát, takže já jsem prostě...
2: Že oni měli tu varnu, že
1: já jsem prostě
2: nešli spát nikdy.
1: A právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal táto, říkal, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu, tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
2: Někdy

0: nám se dá dát jakoby jahody třeba.
1: No, tak není super. Tak kde ten byt byl?
2: Suterénní.
1: Byl v podzemí nebo ve střeši?
2: Suterénní.
1: Dobře.
2: Suterénní. Místo přízemí. Hotelné. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
1: Takže suterén.
2: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsem tam furt vlhkost. Všechno v pohodě, ale třeba jsem tam nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
1: Tak to se tam neřešila trochu vlhkost, kam? To jste prostě...
2: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, no tak se je umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocný. Nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. Nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, je tak je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak strašného, co ti leze úplně do všeho. Hmm. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak...
1: Zimy!
2: Dneska budu za bedlu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

že jsem trápný patetik. Neznesím svůj hlas a odraz v zrkadle. Jsem neznámý týpek z undergroundu. Tu hudbu

0: Ve večerním vysílání Rádia Wave nás dnes nečekají pouze filmově kritické čelisti, které dnes rozeberou novou Odysseu, ale hned po nich taky Psycho. Dnes můžete v repríze slyšet moderátorskou dvojici Pavla a Karolínu mluvit o problémech s umělou inteligencí. Karolína a Pavel řešili AI terapeuty, vztahy s chatboty a chvíle, kdy digitální pomoc přestává být bezpečná. Umělá inteligence totiž umí poradit, uklidnit i pochválit a právě v tom může být problém. Poslouchejte Psycho dnes od 19 hodin.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Pokud máte rádi starší dobrodružné filmy nebo starověký Egypt, tak pro vás mám jeden skvělý tip. Korben Dallas doznívají a Kulturistán je před námi.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Jak už jsem říkal, pokud máte rádi dobrodružné filmy a nebo Egypt, pyramidy, mumie, tak si dnes můžete přijít na své. V pražském Edisonu totiž dnes od 19 hodin promítají úspěšný americký akční film z roku 2001 Mumie se vrací. Druhý díl režíroval stejně jako jedničku Steven Sommers. Děj se odehrává v roce 1935, 10 let po událostech prvního dílu. Ve dvojce je opět probuzená mumie zrádného kněze Imhotepa a s ní i bájný král Škorpion, Brendan Fraser a Rachel Weisz v hlavních rolích. No ale nepromítá se tam pouze tahleta starší klasika, protože po filmu hned následuje odborná přednáška Lukáše Kubína Egypt od Herodota po Hollywood. Tahle přednáška má v anotaci napsáno, co kdyby se vše, co si myslíme, že víme o starověkém Egyptě, jeho hrobky, poklady a dokonce i kletby, co kdyby to nebylo pouhou historií, ale zrcadlem odrážejícím naši vlastní touhu po věčnosti. Takže pokud vás zajímají mystéria starověkého Egypta a nebo si chcete jenom připomenout tenhle ten legendární dobrodružný film, tak dnes od 19 hodin v pražském Edisonu. My už se teď vracíme zpátky do odpoledního playlistu, protože před námi Charlie XCX, Jim Legacy a nebo Uchi Jara.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Rakouská hudebnice Uche Jara ve odpoledním vysílání rádia Wave je 15 hodin a 50 minut. První společná hodina téměř za námi. Do celé nás doprovodí Lichnovský nebo americká zpěvačka a skladatelka Grace Ease. No a pak už pomalu odbije 16. hodina a to znamená nový díl Hotspotu. Tentokrát s hostem, sociologem Petrem Gibasem. Řeč bude o DIY projektech, o tom, proč máme potřebu tvořit a jakou roli v tom všem hrají sociální sítě. Teď už ale Lichnovský s trackem, který má asi nejdelší název v našem playlistu. Zdálo se mi, že jsem se zbláznil a všem to bylo jedno.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
2: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
2: Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: U nás puplistý svetr je do určitý míry nějak transgeneračně sdílený, zatímco v některých kontextech to může být třeba i radikální čin. DIY od 70. let funguje jako nějaký způsob, jako vymezuju se vůči kapitalismu, vymezuju se vůči konzumní společnosti, vymezuju se vůči patriarchátu. Takový to pletení, šití, ziny, všechno možný. Žijeme v době, kdy spousta činností, které děláme mimo svůj volný čas, třeba v práci, nám jako nedávají úplně moc smysl. Takže jakoby hledání nějakého smyslu skrze třeba rukodělnou výrobu je celkem jako klasická věc.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
4: Ahoj.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já Sarah Abulkasim.
3: A společně vás vítáme u další epizody podcastu Hotspot, ve kterém se zaměřujeme na různé trendy a fenomény ze sociálních sítí a snažíme se na ně nahlížet v kontextu a kriticky.
4: Baru, dnešní díl jsi připravila ty, tak nám prozrať, jaké trendy rozkryješ tentokrát.
3: No, o mě je známé, že jsem velká milovnice rukodělnosti, různých DIY projektů nebo čehokoliv, co si můžu prostě sama vytvořit. Moji dva přátelé mě taky označují za domácí kutilku, což teda rozhodně jsem a tím pádem toho mám plnou i svoji For You page. Od různých nápadů třeba na projekty až třeba po konkrétní tutoriály na to, jak si třeba ušít kalhoty nebo zrenovovat starou komodu. A tak mě napadlo, že se na tyhle typy obsahu zaměřím. Šití vlastního oblečení, pletení, keramika, pečení, chleba nebo nejrůznější DIY návody zaplavují Instagram, TikTok i YouTube. A na první pohled to může vypadat jako super možnost, jak se odklonit od digitálního světa zpátky k nějakému materiálu, řemeslu a pomalejšímu způsobu života. Ale já si vlastně říkám, co tenhle boom ručních prací vlastně vypovídá o současné společnosti a jestli je vlastně tenhle návrat k hmotě skutečný. A jak vlastně tyhle aktivity fungují obecně v různých typech internetových komunit a estetik, ať už se třeba kloní k nějakým tradičnějším způsobům života, nebo naopak k těm progresivnějším, které se třeba stávají kritické k současnému systému a společenskému uspořádání. Takže jsem si na to pozvala sociologa Petra Gibase, který se ve svém výzkumu DIY kulturami a kutilstvím zabývá a společně to nějak rozeberem.
4: To je skvělý téma. Já musím říct, že já sama se poslední dobou hodně často navracím právě k jakýmkoliv praktikám, který mě navrátí k sahání si na cokoliv. Ať už je to příze, ať už je to hlína v rámci keramiky, cokoliv. Musím říct, že mě to hrozně uklidňuje a hrozně se na to těším.
3: Já to samozřejmě vím, že seš takhle zapálená třeba do pletení nebo háčkování, protože spolu různý projektíky taky
4: řešíme a ty mi s nimi radíš.
3: Přesně, konzultujeme. A já jsem z toho strašně nadšená, že o tom s někým můžu mluvit. Zároveň si ale všímám taky toho, že i tyhle na první pohled vlastně slow DIY projekty se stávají na sítích hodně virální a je to vlastně jedno, jestli jde o nějakou zimní šálu nebo nějaký letní top, který si můžeme ušít. Takže mě vlastně bude zajímat i tahle logika, která jde vlastně docela do protikladu s tou svojí původní myšlenkou nějaký třeba i pomalý módy, která může být vlastně v kontextu třeba různých fashion projektů i jednou z těch motivací, proč to vlastně děláme. Ale ještě předtím si pojďme dát naše oblíbené hot or not.
2: Hot or not.
4: Tak Baru, začni, co bylo v uplynulém týdnu tvoje hot.
3: Moje hot bude pro tentokrát zpěvačka Charlie XCX, která už nám dává takový sneak peek z jejího nového alba Music Fashion Film, které má celé vycházet 24. července. A v tuhle chvíli jsou venku zatím 3 singly, které vypadají vlastně docela fajn a mě docela dost baví track Rock Music. Music, který mě docela přenáší do éry mýho desetiletýho já, který poslouchalo Avril Lavigne. Já nevím, proč tam tuhle hudební referenci slyším, ale nějak to ve mně vyvolává velkou nostalgii a tím pádem mě tenhle track hodně baví. Takže se moc těším vlastně na zbytek a Charlie Hot prostě, no.
4: Charlie Hot, mega. No a zároveň v kontextu Charlie XCX bych tu ráda zmínila tip na film The Moment, což je mockument, který režíroval Aidan Zamiri a má to být takový satirický fiktivní dokument o vzniku alba Bread. A já se přiznám, že jsem ho ještě neviděla, ale slyšela jsem na něj různý ohlasy, vlastně dost rozporuplný reakce, takže spíš tip, ať posoudíte sami.
3: No já se musím přiznat, když už jsme teda u toho filmu The Moment, že jsem ten film viděla, byla jsem na něm v kině, ale nechtěla jsem ho sem úplně zařazovat, protože mi to nepřišlo úplně fér ode mě. Já jsem u toho filmu totiž v tom kině úplně brutálně usnula. Ono to nemusí být úplně nutně tou kvalitou toho filmu, i když teda z těch střípků, který jsem během těch svých bdělých oken zahledla, mi to nepřišlo zas tak úplně extra, ale já jsem na tom filmu byla fakt hodně pozdě večer, takže bych to možná připisovala především tomu. Každopádně zařazovat to na jakoukoliv škálu hot or not mi nepřišlo úplně fair, takže v tomhle případě budeme muset trochu zklamat a budete muset posoudit sami. Každopádně, Sáry, co je tvoje hot?
4: Moje hot je nový projekt České televize, který se jmenuje Tak Moment. Mm-hmm. A je určený hlavně generaci Z, teda lidem od 15 do 25 let. A vzniká teda primárně pro Instagram, ale zjistila jsem, že i pro YouTube Shorts, kde jsem teda ještě ty příspěvky neviděla. Každopádně mě hrozně baví to, že tam mají třeba rubriku Adulting 101 nebo Adulting 101, jak chcete, kde dávají praktický návody na běžný situace dospělého života.
3: Což se docela hodí k našemu poslednímu dílu, který jsme dělali minulý týden.
4: Nebo třeba Touch Grass, kde formou anket probírají otázky mentálního zdraví. Celkově mi přijde, že tu práci dělají informovaně, ale zároveň zábavně. Myslím si, že se jim přesně podařilo vychytat to místo, který dokáže zacílit na tu mladší generaci a hrozně jim v tom fandím, protože přece jenom všichni víme, jak je to náročný. Ještě navíc jsem zjistila, že jejich název odkazuje na ikonický moment. Moment!
5: No, já mám moment! Opravdu!
4: Od moderátorky pořadu máte slovo Michaele Jílkové, což mi přijde geniální.
3: No Sáry, to tak je, no.
4: No, tak mě to z toho nedošlo.
3: To nevadí.
4: No každopádně, proč, co mi na tom přijde asi nejvíc hot, že celá ta redakce je hrozně mladá. A já si prostě myslím, že by se mladým lidem mělo obecně víc důvěřovat a myslím si, že tohle je přesně ta ukázka toho, že když jim dáte prostor dělat věci po svým, tak to funguje.
3: Jo, s tím hodně souhlasím. Projekt Tak Moment je super, hodně mě baví ho sledovat a ty témata mi tam přijdou extra relevantní a takový trefný, takže jen tak dál prosím.
4: No a co je tvoje not, Baru?
3: Moje not budou asi pro tenhle týden Vary, kam jsem se vydala na filmový festival, jeho 60. ročník. Jakoby já mám s tímhletím festivalem obecně takovej komplikovaný vztah, i když se na něm vlastně skoro každý rok objevím, aspoň na pár dní a ty dny si hrozně užívám, protože tam jezdím s mojí hodně dobrou kamarádkou a je to pro nás super, protože si tam nakoukáme spoustu filmů, na který potom celý rok vlastně nemáme moc čas chodit do kina, takže jsme hodně informovaní o tom, co vlastně se děje v tom filmovém světě a jako já jsem osobně jako velmi spokojená s tím výběrem těch filmů, letos vlastně taky to bylo jako super, ale obecně ten festival je prostě pro mě takovej problematický. Přijde mi, že vlastně je hodně nepřátelský obecně k návštěvníkům a návštěvnicím těch filmů, protože prostě se na ty filmy hodně těžko dostává, pokud nemáte nějaký special typ akreditace. Ty fronty tam jsou nekonečný, lidi se z nich většinou ani do těch sálů nedostanou. Letos to bylo vlastně naprosto šílený. A vadí mi z toho i obecně to, že se z toho vytrácí nějaká ta jako láska k tomu filmu, audiovizi a spíš se to prostě stává, nebo ono už to prostě takhle roky je taková jako poš, trochu pozlátko akce, no.
4: No, teď si přesně narazila na to, co mi na něm vadí asi nejvíc na tom festivalu, že nemám pocit, že by tam jezdili ty milovníci, milovnice filmu, ale spíš lidi, kteří to berou jako další akci, kde se můžou opít, kde si můžou užít, že tam bude spousta lidí a přijde mi, že ty filmy vlastně jdou stranou a mě to prostě trošku mrzí.
3: A taky mi přijde na tom obecně smutný to, že tohle je tak nějak jako jediný moment, kdy si všímáme toho, že máme třeba město, jako jsou Karlovy Vary.
4: No, přesně tak.
3: Jinak ten region vlastně docela živoří.
4: Já souhlasím, jako já jsem ze západu, takže já bych mohla povídat. Každopádně na to tady teď nemáme prostor, protože Baru, já už se pro teď rozloučím.
3: Tak ahoj Sáry.
4: Ahoj Baru.
3: A teďkonc už teda rozhovor o DIY kulturách a sociálních sítích.
2: Hotspot.
3: Jsem ráda, že můžu ve studiu přivítat mého hosta, kterým je sociolog Petr Gibas z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, který se ve svém výzkumu zabývá kutilstvím, tím, jak lidé pracují rukama a tvoří všelikaré různé DIY projekty. Vítejte a děkuji moc, že jste si udělal čas.
6: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
3: Vy jste kutil akademik, ale vím taky o vás, že jste i praktikující kutil a sám tvoříte. Co je vlastně poslední věc, kterou jste vytvořil?
6: Tak já jsem se v poslední době začal věnovat knižní vazbě. Naučil jsem se na kurzu knižní vazbu, takže já teď vážu knihy, respektive sešity.
3: A jak bychom si to mohli představit? Protože já vlastně tohle jsem možná tak trochu i zaznamenala na sítích, kde jsem si třeba všimla toho, že lidé různě tak jako přelepují knížky do různých jako obalů, aby vypadaly hezky stejně, vizuálně. Jak vlastně vypadá ta vaše tvorba?
6: Tak já myslím, že teď frčí knižní vazba ve dvou směrech. Jedna je právě to, co říkáte, teda přebalování, převazání knih do nové vazby, což je hodně populární na sítích. A druhá věc je potom šití, samotné šití těch vazeb a vlastně i nějaký jako umělecký přístup k šití vazeb, kdy jsou třeba to šití je vidět a lidé se jako vlastně chlubí tím, jak jsou jako šikovní při tom vázání těch knih. Já se věnuju spíš tomu šití, ale já se tím za stolik nechlubím.
3: Já myslím, že byste klidně mohl, protože těch obsahů, jak si každopádně tady společně rozebereme, je hodně a lidé se tím rádi chlubí.
6: To je pravda a to je i vlastně jedna z těch věcí, které ty sítě umožňují se takhle jako pochlubit. No.
3: Mě vlastně obecně na ten úvod zajímá to, jak si nějaká ta ruční práce nebo tvorba v současnosti stojí. Protože mě osobně v poslední době přijde, že si okolo sebe všímám toho, že lidé obecně víc tvoří. A já, protože sama jsem taková tvořivá, tak mám v sobě na to takový radar a snažím se na tohle hodně zaměřovat. A opravdu mi přijde, že třeba i lidé, kteří spíše v sobě nikdy tu tvořivost neměli, se najednou třeba na svých sítích chlubí tím, že něco vytvořili, ať už je to třeba něco háčkovaného nebo nějaký kus keramiky a tak dále. Tak by mě zajímalo, jestli v poslední době podle vás nestala nějaká renesance té rukodělnosti, nebo tohle naopak tady bylo vždycky, ale jenom ty sítě vlastně nám dali takovou platformu pro to tyhle aktivity zviditelně. Nebo tohle naopak tady bylo vždycky, ale jenom ty sítě vlastně nám dali takovou platformu pro to tyhle aktivity zviditelňovat.
6: Já myslím, že obojí je do

0: No, a to můžu se i pochlubit právě. No.
1: Jaké jsou ty hlavní motivace toho, proč vlastně v současnosti lidé něco tvoří? Já očekávám, že těch skupin různých bude několik a ty motivace budou různé, ale pokud se to dá nějak kategorizovat, tak nějak základně, proč to lidé dělají?
0: Tak já myslím, že je důležité si říct, v jakém kontextu se pohybujeme, třeba i geografickým. Jo? Jestli mluvíme o nás, jako o české společnosti, nebo o světové společnosti, nebo o lidech na sítích. To je hrozně důležitý, protože samozřejmě v různých kontextech to jako nabývá různých podob a má to i různý důvody. Obecně by se dalo říct, že v západní moderní společnosti bych řekl, že ty důvody existují na takové škále od nějakých ekonomických nutností až po nějaké jako sebeuplatnění, řekněme, jo? Nějaké jako od užitku až po nějaké uspokojení. A teď samozřejmě v různých kontextech, v různý době a taky zároveň lidi v různých životních situacích, ať už třeba generačně nebo socioekonomicky, tak samozřejmě na tyhle škále oscilují mezi tím uspokojení nebo užitek. A tam někde mezi tím se pohybují. Většinou je to nějaká kombinace. Vlastně skoro nikdy to není jenom otázka buď nějakého užitku, že potřebuju něco udělat, co nemůžu nikde získat, anebo naopak, že nemám, co bych dělal, tak prostě jenom tak si tvořím.
1: Když teda si vlastně nějak vydefinujeme nějakou skupinu, nebo si spíš možná propůjčíme jednu, o které budeme mluvit, tak můžu vlastně vycházet z toho, co třeba jako na sítích můžu mít okolo sebe za lidi já. To znamená někoho, kdo generačně spíš je mladší, síťově hodně zdatný nebo zdatná a obecně vlastně asi se může pohybovat v nějaké městské společnosti. Já, jak jsem si to snažila nějak sama pochopit a zajímá mě samozřejmě váš odborný názor na to, tak jsem si říkala, že vlastně pro spoustu lidí může ta ruční práce vlastně znamenat možná nějakou reakci na to, jak vlastně vypadá ta dnešní doba. Je podle vás ta práce s materiálem něco, co dovede tenhle často hodně jako neuchopitelný a složitý život zpomalit anebo třeba usadit?
0: Já myslím, že do toho vstupuje určitě spousta dalších věcí. Jednak samozřejmě ten váš vzorek bude asi dost výběrově zkreslený, budou to prostě určitým způsobem jako určitá, jak jste říkala, skupina lidí, mladší, žijí ve městech, mají zároveň i nějaký třeba socioekonomický status, mají třeba volný čas, dostatek volného času, zároveň jsou na těch sítích, kde ty trendy na člověka jako působí, jo? Působí na něj docela silně, jo? Peer pressure prostě, zároveň touha po nějakém uspokojení určitě hraje svoji roli a ta rukodělnost, můžeme to vnímat tak, že žijeme v době, kdy spousta činností, které děláme mimo svůj volný čas, to znamená třeba v práci, nám jako nedávají úplně moc smysl, takže jakoby hledání nějakého smyslu skrze třeba rukodělnou výrobu je celkem jako klasická věc. Já myslím, že když jsme dělali výzkum třeba s lidma, kteří kutějí, jsou třeba starší, tak u nich to najdete taky. Jo? Hledání smyslu skrze to, že něco vytvářím a něco vzniká pod mýma rukama. Jo? Takže to není nutně jako nějak ani generačně tohle třeba jako motiv, ale bude třeba u mladších generací bude do toho vstupovat třeba nějaké uvědomění environmentální třeba. Jo? Recyklování, upcyklování bude tažený do značné míry nebo do určitý míry, určitě i nějakým ohledem na životní prostředí, klimatickou změnu, nějaký udržitelnější životní způsob. Takže ty věci se budou jako kombinovat a myslím, že ty sítě do toho přinášejí nějaké jakoby takový ten tlak toho trendu nebo jako nějaký pošťouchnutí skrz nějaký trend třeba.
1: Přijde vám, že je něco tvořit nějakým trendem?
0: Kdybych to zase měl stáhnout, když bychom mluvili o českém kontextu a nějakým třeba klasickým kutilství, tak jedním z ohledů českého kutilství je i tak trochu se ukázat. Jo? Něco uděláte, máte to na zahradě, dáte to k plotu, bude to vidět. Jo? Někomu to dáte, vytváříte tím nějaký sociální vztahy, jo? Pro někoho něco uděláte, buď jako melouch, ale třeba u toho kutilství to bude spíš tak jako jo, něco mu vyrobíte nebo s něčím mu pomůžete, jo? Přestavět, udělat, vytvořit, opravit. A to je nějaký vytváření sociálních vazeb. Zároveň je tam nějaký morální ohled. Jo? Spousta lidí, který kutějí, když my jsme se s nima bavili, tak nám říkali, jo, to je zároveň určitá součást mě, já nejsem línej člověk, jo? Já jsem pracovitej a to je nějaký způsob, jak já vyjadřuji svůj morální, vytvářím se jako morální osobu, která má nějaký morální integritu, nejsem žádnej lenoch. Jo? Myslím, že to je docela zajímavý, protože když byste se bavili s takovýhlema lidma, tak vidíte, že lidi jsou jakoby pracovitý a pak se podívat třeba na nějakou ekonomickou teorii a ta vám bude říkat, lidi jsou primárně líní. Jo? A já si myslím, že tohle nám ukazuje, že lidi nejsou primárně líní, jenom potřebují nějakou smysluplnou náplň, která je nějak ustavuje jako dobrý lidi, vlastně vůči sobě, vůči ostatním. ostatním a v daném kontextu, v kterém žijou. A myslím si, že to s nějakýma trendama na sítích může být vlastně docela podobně. Jo? Taky se ustavuje jako někdo, kdo nezahálí, je šikovnej, schopnej, zároveň dělá něco, co vzniká, něco krásného.

0: ostatního, ať už se to třeba ostatním líbí nebo ne, tak ale vzniká něco, vzniká. Takže tohle bych viděl jako nějaký jako důležitý ohled. Tadle z toho hledání nějakého smyslu vlastně.
1: Mně tam vlastně hodně přijde zajímavý to chlubení, protože to vlastně jsem si říkala, že taky může být jedna z těch věcí, kterou ty sítě hodně usnadnily. Vy jste tady zmínil třeba to, že si lidé něco postaví k plotu, aby to kolem jdoucí mohli vidět. Takhle vlastně jakoby může fungovat ten třeba instagramový feed. Dám si tam ten nově upletený svetr nebo čerstvě upečený kváskový chleba.
0: Jo?
1: Zároveň ale si taky říkám, že to, že tyhle věci dělám, častokrát taky vlastně jako může souviset s vyjadřováním nějakého konkrétního postoje nebo nějakého hodnotového rámce, který mám.
0: To určitě taky. Já myslím, že na nějaký obecný rovině pořád mluvíme o nějakém morálním rozměru lidské činnosti obecně. A jak jsem říkal, myslím, že v současnosti s ohledem na to, jak současná třeba řekněme střední třída, vzdělanější střední třída, ekonomicky úspěšnější střední třída s aspirací, tak jaký možnosti má trávit svůj pracovní čas, jaký možnosti má trávit svůj volný čas, tak si myslím, že tohle hledání nějakého smyslu dostává nějakou důležitost. Jo? Protože v práci děláme spoustu věcí, které jsou k ničemu, jo? Vlastně nás to jako nějak netankuje, že jo? Ale pracovat musíme, no tak hledáme ten smysl někde jinde. To si myslím, že je nějaký rozměr, který je důležitý, a ty sítě přicházejí s tím, že můžou nás jako pošťouchnout. Jako tímhle směrem můžete to hledat. Jo? A pak se změní trendy, tak to budeme hledat nějakým jiným směrem zase. Jo?
1: Dost rychle občas.
0: Dost rychle občas, jo. Zároveň samozřejmě nějaká externí validace, to ty jakoby lidi hodně jedou na externí validaci, samozřejmě osobnostně každý jinak, ale jakoby lidi samozřejmě jsou sociální bytosti, takže potřebují nějakou tu sociální zpětnou vazbu. A ty sítě tuhle ten vlastně možnost té externí validace dost jako povýšily na něco, z čeho se dá třeba i žít vlastně. Hmm. Jo? A já bych jako zase úplně neupozadoval skutečnost, že spousta lidí, kteří takhle na těch sítích vytváří a vlastně to tam ukazují, se tím třeba i do značné míry živějí.
1: Hmm.
0: Takže a to zase vytváří tlak na tu třeba i kvalitu těch věcí. Jo? Jako jestli jsem schopný šít knihy stejně jako někdo, kdo se tím profesionálně živí. A neživí se tím, že by šil knihy pro knihy, ale živí se tím, že šije knihy pro sítě.
1: Já bych se ještě vlastně ráda vrátila k tomu trávení toho volného času. Nějaká ta rukodělnost je samozřejmě asi věc, kterou se zabývá člověk, který vlastně ten volný čas za prvé teda má, ale za druhé, a on je to vlastně taky docela takový jako trend, nebo řekněme, objevuje se minimálně tohleto v těch síťových obsazích taky, že dochází možná k nějaké, řekněme, proměně v tom, jak lidé ten svůj volný čas chtějí trávit a například trávit třeba páteční večer, což je prostě takový typický čas, kdy lidé většinou třeba chodí do hospody nebo se prostě různě tak jako sociálně družit a setkávat se, ale čím dál častěji, a jako je to i můj případ, přiznávám se, jako bych ten páteční večer radši prostě trávila jako doma a něco si vytvářela, něco pletla, měla prostě svůj klid.
0: Tak zase si myslím, že se tam potkává víc věcí najednou. Jedna věc je třeba kolem těch hospod, jo, tak prostě obecně se míň pije. A čím jsou lidi mladší, tím pijou, teď nemyslím jakoby až do dětí, jo, ale jakoby mladší generace pijou míň než ty, pijou míň než ty starší generace. Teď je otázka, proč se pije míň, a to jsou prostě nějaký důvody, které třeba s tou rukodělností ani nemusí nějak souviset. Hmm. Jo, jenom způsob toho trávení volného času se jakoby proměňuje a ta rukodělnost je nějakou součástí, která je jednak je dneska trendy, můžeme se s ní pochlubit a zároveň je to něco, co je nějak jako taky do určitý míry součástí našeho životního způsobu. V českém kontextu je to něco, co není úplně překvapivý. Jo, možná, že to nějak tady třeba v 90. 0. letech trochu opadlo ve smyslu toho jako uplíst si svetr, ale jako je to něco, co v té české společnosti a v nějaký představě o české společnosti, když už ne třeba reálně mezi lidma, ale představa o tom, jaký jsme, tak tam ta rukodělnost pořád jako hraje nějakou roli. Takže to má tady nějakou, můžeme říct, tradici, nebo je to součást toho, jak žijeme náš život tady. A kdybychom se pojeli do jiného kontextu, třeba do Británie, tak tam bychom viděli úplně jiný kontext a tam by to třeba součástí toho života nebylo. A bude to mít trošku jiný rozměry, které pak třeba budou mnohem třeba političtější, než můžou být u nás. Protože u nás prostě uplíst si svetr je do určitý míry nějak transgeneračně jako sdílený, zatímco v některých kontextech to může být třeba i radikální čin.
1: K tomu bych se vlastně taky chtěla dostat, k nějakému tomu, řekněme, generačnímu přenosu dovednosti, protože dřív to bylo hodně typický, že se nějaká ta jako dovednost určité ruční práce hodně přenášela z generace na generaci, typicky takové to babička mě naučila háčkovat nebo plést, ale zároveň ty sítě nám tady vlastně dávají skrze různé jako tutoriály nebo jiné návody, které si prostě můžeme velmi snadno najít online. Tuhle situaci celkem mění a ten generační přenos už tak trošku není potřeba. A já vlastně vycházím z tohohle toho opět z vlastní zkušenosti, protože mě třeba plést nenaučila babička, ale naučilo mě to YouTube.
0: A to gratuluju, to je dobrý výkon.
1: Jako musím přiznat, že mě to stálo trochu nervů, protože jsem se neměla koho optat, co teda dělám špatně, ale nakonec jsem si na to nějak přišla. No.
0: Ono by to s babičkou možná taky stálo hodně nervů, to se nebudeme si zastírat. Bych si to úplně neidealizoval a nechci, aby to vyznělo tak, že bych chtěl říct, že jako sítě vlastně nepřinesly žádnou změnu, nebo že tenhle ten jako digitální svět nepřines žádnou změnu. Ale zároveň bych byl opatrný s tím, že ten přenos byl vždycky nějakým způsobem samozřejmě generační. Jo? Když se budeme mluvit o moderní době a o volném čase, tak třeba socialistické Československo, ale už předtím meziválečný období bylo plný návodů. Jo, akorát neměli podobu YouTube tutoriálu, ale byly spousty časopisů, knih, příruček, jo, který byly nějakým způsobem schválně psaný tak, aby byly přístupný. A bylo to i součástí nějaké jako pedagogiky, jo, státem zřizovaný pedagogiky, dílny ve školách, jo, domácí práce. Takže já bych ten generační přesun vlastně moc nepřeceňoval, protože si myslím, že tady vstupuje do toho teda v socialistickém Československu rozhodně stát. A to hraje velkou jako roli. I v tom českém jako kutilství ty příruč jsou základní součástí vlastně tady toho. Jo. A to pokračuje i do 90. let a vlastně i třeba takový receptář, jo, který se objevuje někdy na konci 80. let, je tady toho příznakem. To jsou návody jako v knihách, pak v časopisech, televizi a teď teda na YouTube. Jo. Takže můžeme sledovat nějakou jako konzistentnost, kterou bychom mohli vidět. Jo. Zároveň samozřejmě ten současný obsah je mnohem rychlejší, bohatší, do určitý míry bohatší. Jo. Zase jako spousta zaplavelených prostě, jo, podíváte, a spousta těch věcí prostě jsou třeba špatně nebo prostě hnusně, že jo. Je otázka, jestli je to lepší, horší, vlastně v tom smyslu toho přístupu k té znalosti nebo k té schopnosti, jak ji získat.
1: Mám pocit, že v nějakém jako veřejném vnímání, aspoň teda zase v těch mých bublinách, se v poslední době nějaké ty jako DIY věci tak trošku jako rebrandovaly. Tím myslím vlastně jako to, že mi přijde, že tak nějak jako působí najednou, že je to hrozně cool aktivita. Dřív vlastně ty vyrobené nebo opravené věci byly spojované spíš třeba s horší ekonomickou situací, ale teďkon naopak vlastně se hodnota vidí právě v té upcyklaci nebo v tom, že opravdu jsme jako dovedli tu věc samotnou vyrobit, že vlastně jako tohle je ta nějaká jako kýžená hodnota, kterou za tím výrobkem teďkon chceme vidět.
0: Myslím, že určitě to jakoby popisujete, jo? Prostě zkušenost, kterou má řada z nás, jo? Ale já myslím, že je důležité si tam říct jako dobře, ale je to i otázka nějaká ekonomického statusu. Jo? Já si to můžu dovolit, tomu ten čas věnovat, zároveň mám nějaký know-how, mám nějaké schopnosti, mohli bychom říct nějaký kapitál, jo? K tomu, abych to jako mohl dělat. Zároveň to jsou zajímavé jako antropologické třeba studie, které ukazují, že jo, spousta lidí, kteří jsou socioekonomicky na nějakým jako hierarchickým jako postavení někde jako by níž, jsou chudší, prekérnější a tak dál, tak třeba pro ně jsou důležitý právě ty značkové věci, ty, které se jako koupí, vlastně možná mnohem víc než pro mě, protože se tím zase vytváří něco sociálního. Já tím něco dávám o sobě vědět, vlastně jo, nějak utvářím nějakou jako svoje zasíťování do světa ostatních, jo. A já tady v Praze nemusím už, protože jo, vlastně už mi na tom vlastně možná to svoje zasíťování do světa ostatních můžu taky vyrábět tím, že okázale dávám najevo, že mě to vlastně není tak důležitý. Zároveň třeba v módě, jo, máme nějaký generační třeba vyjádření, jo, teď to ugly fashion, jo, prostě to je něco, co je generačně, prostě nějaký generační výpověď prostě mladých lidí dneska, který prostě jdou napříč těma trendama, nějak si těma minulýma trendama, nějak si to skládají prostě velmi jako eklekticky. A to je nějaké generační jako to je nějaké generační vyjádření nějakého jako vymezení se třeba.
1: U toho vymezování možná vlastně zůstaňme, protože mě by právě zajímalo to, k čemu už se vlastně tady postupně dostáváme. A to je nějaká reakce tou tvorbou na nějaký systém, ve kterém žijeme. Vy už jste tady zmiňoval vlastně to, že pro spoustu lidí a pro spoustu mladých lidí to taky může být třeba nějaká reakce na to, jak se jako vymezit třeba nějaké jako té ultrafast ekonomice nebo té jako masové produkci zboží, ve které prostě žijeme, ale zároveň v současné době ty sítě z tohohle toho mazat prostě úplně nemůžeme. A oni dost dobře dovedou z všelijakých jako DIY projektů vlastně udělat poměrně virální trendy. Není vlastně to, že těmi DIY projekty vzdorujeme konzumerismu. Obecně vlastně ve finále jenom iluzorní, protože stejně vlastně k nám dojde to, co si vlastně my máme přát vyrobit.
0: Tak já bych, myslím, k tomu řekl dvě věci. Jedna věc je ta, že jako sítě jsou součást globálního kapitalismu současného, jo, a je to nástroj na genezi zisku. Primárně je to business model, kde se prostě dělají velký peníze. A druhá věc je, já si myslím, že si toho je spousta lidí vědoma, toho, že jako jsme součástí jako globálního kapitalismu, z kterého jako není možný jako nějak pořádně vystoupit. Sice se říká, musíme vždycky všichni začít u sebe, ale když začnu u sebe, tak tím se stejně vlastně v zásadě nic moc nezmění. Dokonce bych si myslel, že jedna z těch jakoby generačních jakoby vymezení se právě na straně nějakých jako lidí narozených po roce 2000 třeba může být i pocit, vy jste nám to tady všechno pěkně zvorali a my teď s tím tady musíme žít a co s tím jako vlastně máme dělat, protože my z toho nemůžeme vystoupit, není to vlastně možný a není kam jít, takže co teď? Takže já bych to viděl spíš jako v tomhle tom, až bych řekl, jako možná trošku depresivním světle. Jak ty sítě, tak i to vymezení se a vlastně i to, jak jsme zakletí v té planetě, kterou jsme téměř zavraždili a teď vlastně jsme si toho teda sice vědomi, ale nevíme, co s tím, protože se to samo valí někam dopředu a kam dál. Jak to zastavit? Hotspot.
1: Když se na to podíváme, tak ruční práce můžou být v současných internetových kulturách spojované s opravdu jako různými estetikami, které mají často velmi odlišná, řekněme, ideologická východiska. Mně hodně přijde, že je to vidět třeba u takzvaných threadwives, to jsou třeba ženy, které vyznávají nějaké tradiční, až řekněme třeba i ultrakonzervativní hodnoty, které si třeba častokrát i vyrábějí, ať už různé produkty, jídlo nebo i oblečení, takzvaně from scratch, tedy takzvaně jako odpíky bez jakýchkoliv předdělaných produktů nebo výrobků. Hodně známa je v tomhletom třeba influencerka Nara Smith. Ale zároveň, když se podíváme vlastně jako na všechny ty věci, které tyhle threadwives influencerky vytvářejí, tak se jedná o věci, které častokrát bývají třeba i jazykem komunit, které se tím zásadně ale vymezují právě nějaké té kapitalistické nebo patriarchální společnosti. Jak vlastně může být to DIY používáno pro nějaké jakou veřejnou deklaraci různých ideologických postojů a jak to můžeme vlastně sledovat právě skrze ty sítě?
0: Tady si myslím, že je opravdu hodně důležitý se podívat na ten kontext, kterým to vzniká. Zrovna třeba threadwives, jo, to je něco, co vzniká v, jako v dost odlišném kontextu, než je ten náš. Jo. Já myslím, že jsme o tom mluvili, že jakoby tam nějaká rukodělná činnost je vlastně docela jakoby běžnou součástí třeba našeho životního způsobu u nás tady v Česku. A zároveň jsme společnost, která není nějak jako extrémně, řekněme, konzervativně, křesťansky orientovaná, nejsme příliš věřící. A pokud jsme věřící, tak spíš tak jako ne. Tak jako evangelikálsky vlastně, jako je tomu třeba ve Spojených státech. Jo. A to je kontext, který je úplně jiný. Jo. Takže tam i věci, které nám můžou připadat jako běžný, že jo, můžou najednou nabrat vlastně úplně jinou, jako politickou, ideologickou rovinu, která by u nás byla třeba dost jakoby obtížně jako utvořitelná. Jo? Já si myslím, že to je dobře vidět i na DIY jako takovým tom politickým DIY, kdy DIY od 70. let funguje jako do it yourself, že jo? Funguje jako nějaký způsob, jako jo, vymezuju se vůči kapitalismu, vymezuju se vůči konzumní společnosti, vymezuju se vůči patriarchátu, zejména, že je to součást feministických hnutí, jo? Takový to pletení, šití, ziny, všechno možný. U nás DIY v tomhle smyslu jako kultura tak nějak extra nebují. Možná jedním z vysvětlení je právě to, že je velmi těžký značit něco, co je jako samozřejmě běžný, čím se jako těžko vymezím vůči mojí babičce, že jo, do něčeho jako radikálně politického. To možná mnohem těžší než ve společnosti, kde to třeba není součástí běžného životního způsobu. Takže tady si myslím, že v tomhle konkrétním případě je dobrý se podívat i na ten kontext, protože ten je opravdu radikálně jiný. Jo? Ale zároveň ano, samozřejmě, že ty své pomocní činnosti, jo, v nejširším jako záběru, jaký je nad rámec kutilství, prostě všechno, co děláme vlastně jako rukama, jo, tak samozřejmě je potenciálně cestou mimo ten jako kapitalismus, jo, protože my to děláme mimo ten trh a v okamžiku, kdy to děláme záměrně mimo ten trh, no tak tím samozřejmě už můžeme vytvářet nějaký postoj, nějakou pozici, můžeme ji dávat skrze to naše vytváření, skrze to naše činnosti, můžeme dávat najevo a tím můžeme jakoby tomu kapitalismu, tak mu ukazujeme, jako co si o něm třeba trochu myslíme. Nakolik to může být úspěšný v rámci toho velkého systému, je samozřejmě jiná otázka. Ale myslím si, že ta schopnost nebo ta možnost být mimo ten trh, ať už vědomě nebo ne, je jednak jakoby pro ten kapitalismus příležitost, to pro ty hráče na tom kapitalistickém trhu, který chtějí dělat, je to příležitost jako to schramstnout, ale zároveň je to i nebezpečí, protože se tím jako ukazuje, možná, že i chceme, aby velká část naší životu byla mimo tady tohle to kolečko, kde ten křeček vydělává ten zisk a vlastně nic jiného pak už jako není.
1: Když jsem se tak právě zamýšlela nad tím, co to, že něco tvořím, může vlastně jako komunikovat, tak mi přišly hodně zábavné takové obsahy, na které jsem narazila. Byly to třeba nějaká videa, kdy lidé něco jako vyšívají nebo něco pletou a natáčí se u toho, ale napíšou k tomu takový jako disclaimer, ve kterém třeba řeknou, tak jenom aby bylo jasno, já vyšívám feministicky, ne jako nacionalistická tradwife. A mě tohle to právě jako hrozně přišlo zajímavý v tom, že je to vlastně jako totožná aktivita, ale vysílá úplně jako odlišnou zprávu.
0: Myslím si, že u té své pomocní činnosti jako někde v pozadí je pořád ta snaha toho, pokud to samozřejmě není inkorporovaný do toho, vytváříme zisk, jo, děláme to pro zisk, jako, jo, jsem influencer, který to dělá pro zisk a tohodle využívá jako vlastně nástroje, jo, tak pak je to samozřejmě, já myslím, docela dobrý se podívat na to pozadí, vlastně, jo, ale v okamžiku, kdy to dělám já, jako nějaká, jako člověk, z toho aniž bych chtěl generovat zisk, no tak pak to často je součást jako nějakého utváření sebe sama v nějakých společenských vazbách. Já sám sebe utvářím jako někoho. A teď, jaký obsah já do toho promítám, je samozřejmě nějaká osobnost, ale i zároveň jako kontextuální věc, politická, sociální, ekonomická. A ta rukodělná výroba má jako potenciál na to vytvářet člověka jako trošku v rozporu s tím kapitalismem. Jo? Jako už jenom proto, že velká část jako neoliberální agendy je postavená na tom, že lidi jsou líní. Jo? A já tady teď něco jako vyrábím a ještě z toho vlastně jako by nic nemám. To je velmi vlastně potenciálně velmi radikální krok.
1: Tohle byl Petr Gibas a já vám moc děkuji za rozhovor.
0: A já děkuji za pozvání. Díky moc.
1: A od mikrofonu se loučí Barbora Součková. Děkuji, že jste dnešní Hotspot doposlouchali a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte co nejvíc fajn a tvořte.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: On Air s Michalem Lirý.

Americká hudebnice Kesha nás z Ostra vrátila zpátky do odpoledního playlistu 16. hodiny trackem Joyride. DIY Hotspot je za námi a před námi euforická a zároveň trochu zasněná dreampopová píseň o blahodárnosti změn v životě. 1+1=0. To je název, který nese novinka v hudební rotaci a stojí za ním jihokorejská hudebnice Kim Jimin, a.k.a. Meaningful Stone.

0: Vaverková nám začala uzavírat 16. hodinu na rádiu Wave. V tom zbývajícím čase, než odpálíme finální půlhodinku čtvrtečního on-airu, zazní ještě královna popu, i když teď spíš královna houseu. Po 21 letech se totiž Madonna vrací ke světu, který kdysi definovala na legendární desce Confessions on Dance Floor. Novinka Confessions 2 ale není jen nostalgickým pokračováním, spíš působí jako dlouhý noční DJ set, v něm se jednotlivé skladby plynule přelévají jedna do druhé a dávají největší smysl právě jako celek. Stejně jako před 20 lety Madonna znovu spojila síly s producentem Stuartem Pricem, jehož rukopis je na celé desce rozpoznatelně slyšet. Výrazným momentem je pak i track Danceteria, který naplno rozvíjí pulzující houseový zvuk celé nahrávky. Takže před námi Madonna, ale pak to taky ještě stihne Tokisha a Rosalía.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Uďo, ty prej nemáš práci.
3: Jakože bych to věděl, gorilo.
2: Banko?
4: Já bych ti chtěl dát tohle.
5: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
6: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
4: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
5: Tobě já už prostě nenaliju. A ty hermafrodiče taky ne.
4: Ty vybíráš výpalný? Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
7: Vrát mi psa.
8: To je můj pes. Most. Další díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kevin Martin, a.k.a. The Buck, a hned po něm slovenská hudebnice Waterbased nám začaly ukrajovat z programu 17. hodiny. Ještě než se pozveme na zítřejší koncert, tak zazní další z novinek, které od včerejška parkují v naší rotaci. Newyorská post-hardcore kapela Show Me The Body vydala čtvrtou desku Alone Together a single Do What's Right dobře vystihuje její náladu a témata. Frontman Julian Cashwan Pratt v rozhovorech popisuje, jak se jeho psaní posunulo od obrazu města k pocitům lásky, od ztráty ke snaze i přesto věřit, že život má smysl. Pak zamíříme na chvíli do Kanady se synthpopovou Ali X, abychom se zase vrátili k tuzemské scéně s Amélie Sibou. To je program na následující minuty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pátek a samozřejmě i víkend se nezadržitelně blíží a s ním i spousta koncertů. No a my se na jeden hned pozveme. Tentokrát zamíříme na Moravu, konkrétně do Olomouce. Už zítra, tedy v pátek 17. totiž vystoupí v olomouckém S-klubu Gleb, Pain a Magenta. Gleb Veselov, známý pod uměleckým jménem Gleb, je slovenský interpret původem z Ruska. Pravidelným posluchačům rádia Wave asi nemusím blíže představovat, ale

0: Tak pro všechny ostatní. Charakteristickými styly pro jeho tvorbu jsou grime, drum and bass nebo glitch hop. Po dvojici alb Lavička Pimpin a Gauč Storytelling vydal Gleb v roce 2020 EPko Léto v kufry a od té doby vydává jednotlivé singly jako třeba Alibaba Big Bass nebo Noc v opere nebo taky Hey G. Za českou scénu ho doprovodí pražský grime rapper z uskupení Dots Pain, kterého si můžete poslechnout i u nás ve Phono Session. No a vystoupí taky drum and bassový DJ a producent Magenta. To všechno už zítra v olomouckém S-klubu od 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na

0: Australské duo Royal Otis doznívají, půl šestá se přiblížila a s ní i finále dnešního odpoledního on airu. Co ale rozhodně u konce není, je další vysílání, které rozhodně pokračuje. Už za moment totiž začne nový díl Studovny. S lektorkou a koučkou Andreou Srbovou ve studovně probrali, jak zvládnout pocit neúspěchu pomocí techniky 3P i akutní a dlouhodobou úzkost. Jak znovu hledat motivaci a pečovat o svou psychickou odolnost. Asi každý z nás se někdy během života setkal s neúspěchem, tak je dobré vědět, jak k němu správně přistoupit. Já mám sice svoje studijní léta dávno za sebou, ale tohle jsou témata, která člověk nepřestane řešit asi nikdy. Po studovně už nastoupí kritický útok čelistí s Alešem Stuchlým, Martinem Pleštilem a Tomášem Stejskalem v 18 hodin a na zoubek se podívají novému filmovému zpracování Odyssey s Mattem Damonem. Od 19 hodin pak repríza Psycha o úskalých pomoci od umělé inteligence, od 20 hodin Špína, Jan Šamánek a Judita Císařová se ponoří do playlistu punkových a nezávislých kapel. A vysílání Rádia Wave nekončí ani pak. Já už se loučím, přeju krásný čtvrteční večer a slyšíme se zase brzy. Čus.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
2: Možná se ti nepovedla maturita, přijímačky na vysokou, zkouška na vysoký, státnice, nebo máš na vysvědčení horší známku, než si čekal. Jak zpracovat pocit neúspěchu? To dneska probereme s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. Vítej ve studovně.
3: Krásné ráno, Aneto, krásné ráno, milí posluchači.
2: Jo, to možná nebude ráno.
3: Tak večer, odpoledne, nevím. Podle toho, kdy to posloucháte, kdy se to vysílá a tak dále.
2: Tak jak zpracovat pocit neúspěchu?
3: No, co je to neúspěch, že jo? Neúspěch je určitě něco, co nám není příjemný zažívat, to je jasný, ale neúspěch prostě patří k našemu životu. Je to jeho součást a jde vlastně jenom o to, jak my s tím naložíme. Samozřejmě není asi ideální, aby neúspěch nějakým způsobem definoval náš život ze 100%, to určitě ne. Ale neúspěch je něco, co k životu patří a musíme se s tím naučit nějakým způsobem pracovat. Nemá smysl ho dramatizovat, ale ani bagatelizovat za mě. Je potřeba si být po nějakou dobu po tom neúspěchu určitě jako dovolit si být třeba zklamaný a prožít nějakou emoci, která s tím je spojená, ale netrápit se v tom a netopit se v tom přes příliš dlouho. Jako nepadnout do té role nebo takový toho postoje, té oběti, takový jako, teď se mi to jako pokazilo, teď jsem neuspěla.
2: Proč právě já?
3: A proč právě já? A co to špatně? A vlastně celý život je špatný. A to ne, to si dovolit fakt jenom jako chviličku, takovou, jako prostě jsou na to nějaké jako techniky sebekoučovací, o kterých určitě budem mluvit, ale opravdu se v tom neutápět dlouho a jít dál a vymezit si to smutnění. I sportovci s tím třeba pracují, když se jim nepovede zápas nebo cokoliv v nám životě. Tak jasně, teď jsem smutný, frustrovaný, naštvaný, sebelítost tam je, ale prostě říct si OK, tak teď mám na to 5-10 minut. Možná do dnešního večera, ale zítra ráno se už probouzím s úplně jiným mindsetem a úplně jiným nastavením. Jo, takže to je za mě, jako je to součást života, netrápit se v tom dlouho. A já velmi ráda používám takovou, protože lidi mají rádi ty techniky, že jo. Co a jak uděláte, ten úspěch prostě přišel. A on je to možná známá technika, zkrátku má 3P, jo? To znamená 3 písmenka P, 3x P. Proto první P znamená, že ten prostě neúspěch přijmem. Prostě se to stalo, ono se to už neodestane, ale je potřeba se z toho ponaučit. To je to velmi důležitý, to druhý P, jako ponaučit se z toho. A to třetí, možná nejtěžší, nevím, pustit to. Pustit to z hlavy a vlastně odpustit si to i možná jako sami sobě, že to prostě proběhlo, ale už to proběhlo. Teď už je to minulost. Teď už s tím nic neudělám. A tím, že ta přítomnost vlastně definuje tu moji budoucnost, tak proč se mám topit v té minulosti, kde se mi něco nepovedlo. Takže ono to zní takhle jednoduše, možná pak ta praxe je trošičku složitější, ale dá se to trénovat. To 3P.
2: Tak pojďme si rozebrat ty 3P klidně blíž.
3: Přejmout. Stalo se to, Jak jsem říkala, už se to neodestane. To znamená, já jsem teď v situaci, kdy jsem neuspěla. Neuspěla jsem, já nevím, u zkoušky, neuspěla jsem u přijímaček, neuspěla jsem u maturity, neuspěla jsem v čemkoliv v našem životě. To vlastně se dá aplikovat na všechny věci, všechny aspekty našeho života. A to přijetí prostě znamená, že se to stalo a přijmout to s tou filozofií, dělala jsem v ten moment, jak nejlíp to šlo. Nejlíp a nejhůř, jak říká Jaroslav Dušek. Jo. A vlastně přijmout to, že opravdu jsem do toho dala maximum, pokud jsem do toho dala maximum, to je důležitý. Jo. Samozřejmě trošičku jiný příběh by to pak byl v momentě, kdy jsme nějakou věc vyloženě podcenili, odflákli vědomě a tak dále. Jo. Tam prostě ten úspěch, to je trošičku jiná kategorie úspěchu, ale...
4: Tak dejme tomu, že jsem se připravovala fakt svědomitě na nějakou důležitou zkoušku, maturitu, cokoliv.
3: Tak. Takže vlastně si říct přesně to, připravovala jsem se svědomitě, dala jsem do toho maximum v té míře, v jaké jsem toho byla schopna a určitě jsem to neudělala na schvál. To je strašně důležitý. Jo? A to je to vlastně to přijetí. A teď samozřejmě s tím člověkem si třeba o tom nějakým způsobem povídáme a tak dále. A vlastně ta druhá fáze, to ponaučení, vlastně znamená, co by si teda zpětně udělala při té přípravě nebo při té samotné akci jinak? A člověk velmi často si dojde třeba i k závěru, že třeba vůbec nic, že opravdu prostě udělal maximum a i teď zpětně by nerevidoval nebo nezměnil vůbec nic. A nebo mu to už opravdu přineslo nějaký nový poznání a řekne, hele, asi jsem ještě tenkrát místo, já nevím, toho, že jsem měl na týden na dovču, tak jsem si opravdu ten týden měl třeba zrekapitulovat nějaké věci těsně před tou zkouškou a tak dále. Jo, takže to pak je velmi individuální, jo, v tom ponaučení se, ale většinou nějaký ponaučení přichází, typu, co jsem tenkrát vlastně ještě nevěděla a teď už ale vlastně vím. Co bych udělala vlastně jinak? A co můžu při přípravě na nějaký další mezník v mém životě prostě udělat jinak? Z mýho pohledu v úvozovkách líp, ale ono to líp je vlastně v úvozovkách, protože tenkrát já to taky dělala nejlíp, jak jsem byla schopna. Jo? A v ten moment, až přijde další zkouška, to zase udělám, jak nejlíp budu schopna. Nejlíp.
4: Mně u tohle přijde dobrý, že ta maturita je specifická, je to naše první velká těžká zkouška, ale potom, když už jste na vysoký, tak i z vlastní zkušenosti vím, že za prvé většinou bývá několik pokusů, od toho je to slovo zkouška. Aha. A i když vás jako může dostat přesně nějaký přepadnou pocit neúspěchu, tak pořád je nějaká ta další šance. Takže ta fáze toho ponaučení nám může pomoct se líp připravit na ten další pokus. A rozhodně neznám moc lidí, kteří by dali všechny zkoušky na poprvý a pokud vám nejde o nějaký červený diplom nebo něco takového, tak je úplně normální ty zkoušky opakovat.
3: Tak a jak já říkám, jo, nejsme definovaní vlastně tím, co jsme nezvládli, ale tím vlastně, jak se k tomu postavíme. Prostě spoustakrát v životě něco nezvládneme. Jo, větší nebo menší, méně důležitý nebo víc důležitý věci. Ale jak s tím naložíme? Prostě neúspěch patří k našemu životu, ale nesmí nás definovat.
4: Jak zvládnout ty pocity v takové té akutní úzkosti, v té první fázi? Teď jsem otevřela systém, nebo mi oznámil vyučující, že jsem prostě nedala tady nějakou zkoušku, nebo jsem dostala vysvědčení a mám tam špatnou známku. Jak se uklidnit v té akutní úzkosti?
3: To jsou klasický takový, řekněme, asi docela známý různý techniky stress managementu, to znamená, jak zpracovat ten stres, který je v ten moment akutní. Jo, protože to jsou vlastně ty techniky akutní, v momentě, kdy se mi ta stresová situace děje. Potom jsou nějaké jiné techniky, jak to zpracovat, když už vlastně ten akutní stres pominul, ale já pořád nejsem v pohodě, třeba v nějakém odstupu pár minut, půl hodiny, hodiny zpětně. A pak je ta třetí disciplína, jak já říkám, a to je vlastně jak jakoby naložit preventivně s tím, že OK, stres patří do našeho života i nějaký ten neúspěch a já už preventivně musím budovat nějakou jako svoji mentální odolnost, nějakou jako kapacitu i pracovat se svojí energií, protože podle toho, jak moc energie máme a nemáme, tak i zpracováváme ty stresové situace, které se nám dějou. A i tohle to je prostě jedna z těch stresových situací, ale OK, teď máme teda tu situaci, teď jsem si to někde přečetla. Já jsem neuspěla. Buď mě rovnou řekli, maturita nedopadne, přijďte v září, nebo prostě mě nepřijali na vysokou školu, tak určitě určitě se používá i takzvané kognitivní distancování, což je vlastně technika, kdy my se distancujeme od té myšlenky toho neúspěchu, protože člověk má tendenci říkat, no jo, to jsem celý zkazila, můj život stojí na houby a najednou vidíme všechno negativní v našem životě. Nejenom tu jednu věc. Ano, byla důležitá. Ano, je to mezník v našem životě. Já vždycky říkám, první zkouška je ta maturitní a někdy kolem, buď předtím, někdy často i předtím, to je zkouška jako na řidičák, to dělali třeba moje děti, oba generace Z. Takže určitě to kognitivní distancování, kdy vlastně my se distancujeme od toho, že já vnímám tu emoci, kterou mám. Já vnímám to, že jsem prostě strašně smutná, zklamaná, frustrovaná, má to nějaký projev. To znamená, někdo brečí, někdo se víc uzavře do sebe, někdo začne se vztekat, někdo začne být i třeba fakt jako agresivní vůči sobě, vůči okolnímu světu. A je potřeba to vlastně i vnímat. A to je jedna z těch stresových technik, i vnímat ten projev stresu v těle. Protože dochází k nějakým biochemickým procesům v našem těle, když ta stresová situace probíhá nebo kdy ji zažíváme. To znamená nějaký adrenalin, noradrenalin a tak dále. A srdce buší, svaly se prohřívají, protože prostě se připravujeme buď velmi jednoduše na ten útok nebo na ten útěk z té situace, protože my v ní nechceme vlastně být. Tělo tím, že vlastně pořád se snaží o tu homeostázu, to znamená furt bej jakoby v té svý zóně komfortu, v té rovnováze, v té vyrovnanosti, tak ono vlastně tu situaci nechce, takže ono s ní chce buď utíct, anebo rychle zabojovat, aby ta situace jako pominula, ale my z té situace neutečem.
4: No a jak ji teda zvládnem?
3: Jak ji teda zvládnem? Můžou být třeba velmi, velmi osvědčený dechové techniky, ale první je uvědomit si, že jsem v té nepohodě. Že se mi děje to, co se mi děje i v tom těle, že se mi chce plakat, nebo že už brečím, že chci prostě rozbít skleničku nebo cokoliv. A opravdu se začít vnímat dech. Těch dechových technik je spousta. Za mě jsou dechové techniky, které fungují míň nebo víc. Jsou to klasicky třeba dechová technika dýchání do čtverce, kdy na určitý počet nadechuju, pak je zádrž dechu, pak je výdech a zádrž dechu. Ty zádržové techniky jsou důležité, protože oni vlastně sklidňují mysl a aktivují v našem těle v rámci autonomního nervového systému ten parasympatický nervový systém toho sklidňování. Takže je tam důležitá zádrž. Ale jsou situace, kdy klient řekne, no jo, ale mně tohle nefunguje jako zádrž dechu, to já prostě nemůžu, protože mám tak zrychlenou tepovku, že to nejsem prostě schopen zádrž a já se u toho začnu dusit. Říkám, jasně, to je úplně v pohodě, zkusme teda něco jiného, zkusme v rámci toho dýchání jenom začít pozorovat dech. To je za mě úplně nejlepší. Jenom pozorovat, jestli dýchám. No co já zjistím, že dýchám, že jinak bychom už prostě tady jako my dvě neseděli a posluchači nás teď neposlouchali. To znamená jenom se naladit na dech. Nadechuju, vydechuju a jenom tím naladěním my vlastně odpoutáváme pozornost od toho problému, který se nám děje. Takže pozoruju dech, pozoruju nádech, pozoruju výdech a snažím se třeba najít tam ten mikroprostor mezi nádechem a výdechem té pauzy. Ona dřív nebo později přijde, pauza. Většinou přichází po výdechu, tam je tam jakoby delší ta pauza. A když navnímáváte tu pauzu toho klidu mezi tím nádechem, výdechem nebo mezi výdechem a nádechem, tak tím se krásně sklidňujeme. To znamená, to za mě pomáhá. Hodně pomáhá, pokud řídit dech, tak se snažit prodloužit výdech. To jsou i jogové techniky, já se hodně zabývám jogou, jsem jogový lektor a vlastně snažit se udělat nádech, to je jedno, nakolik na počet 3, 4, 5, to je individuální věc, ale snažit se cíleně sklidnit přes výdech. Dlouhý, sklidňující výdech. To znamená, aby výdech byl delší než nádech. Takže to jsou vlastně ty základní dechové techniky, ale zdaleka nekončíme. Pak jsou různé techniky, kdy vlastně my zapojujeme naše smysly, to znamená vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme, jo. A vlastně to je technika 5, 4, 3, 2, 1 se jí říká jako pracovně, kde já se začnu a opět přesměrovávám pozornost od toho problému. Tím se sklidňuju. Pět věcí, které kolem sebe vidím. Teď vidím mikrofon, teď tamhle světýlko a tak dále, jo. Potom u toho čtyřka 4 věci, které mám ve svém dosahu a které můžu hmatnout, jako ohmatat. To znamená, teď mám skleničku, teď tady vidím propisku, můžu ji ohmatat, teď si šahnu na ruku, cítím kůži. Jo, to znamená zapojit hmat. Pak je to i sluch. Co slyším? Venku jedou auta, cokoliv. A pak to stejný zkusit na čich, jestli i něco cítím. A pak jakou mám třeba chuť puse. To málo kdo řekne, to mě nikdy jako nenapadlo, možná po obědě, jako si říct příjemná chuť nebo po kávě. Ale opravdu v té stresové situaci se snažím přesměrovat pozornost na to, jako mám vlastně chuť puse.
4: Mě hodně pomáhalo přesně takhle i před zkouškou to dýchání do čtverce, anebo jsem si vyjmenovávala třeba věci jedné barvy, které vidím kolem sebe, anebo co nejvíc anglických slovíček pro třeba zvířata. A pak vím, že se dá i počítat třeba od stovky dolů, ale to úplně není moje oblíbená technika.
3: Dřív se říkávala jako naše babičky, že jo, napočítej do 10. No. On je to taky důležitý, to napočítání do 10, protože ten emoční útok, on je většinou krátký a velmi rychlý, když ta naše opička nás, ta amygdala, že jo, tam začne prostě jako vystrkovat ty růžky. Jo, ale opravdu my potřebujeme vlastně nabrat čas toho klidu, aby jsme prostě začali víc zapojovat to ráciu, aby jsme získávali právě ten odstup od té stresové situace, která se nám děje a kterou my vnímáme jako ohrožení. A u toho počítání teda do těch 10, nebo někdo říká od 10 do 1, někdo od 100 zpátky, no ale on je to pak velmi už jednoduchý pro ten mozek, jo, takže on, ten mozek jako vychrlí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a nic. Jo. Mm-hmm. A pak někdo to jako ještě převymyslel a říká, no já si třeba dávám násobky 4, takže 4, 8, 12, 16, 20. Jo, zase už tam musí člověk přemýšlet, tím zapoju zase to rácio a utlumuju prostě tu amygdalu a ten limbický systém, což je jakoby centrum emocí. Jo, takže je to o tom přesměrovávání té pozornosti.
4: Mluvili jsme i o nějakém dlouhodobějším horizontu toho, že prožívám ten pocit neúspěchu, o nějaké prevenci, tak co bys doporučila tady k tomu?
3: K prevenci té dlouhodobí. Určitě nepodceňovat spánek. Opravdu spát těch, někdo říká 5, někdo 6 hodin je fakt minimum, za mě teda spíš těch 6. Jsou samozřejmě lidi, kteří potřebují 8 až 9 hodin, ale opravdu spát tím spánkem, za mě i třeba tím fakt jako do půlnoci, jak se říká, to znamená chodit spát 10, co naspím do půlnoci se násobí třeba 2, jo, a pak klidně můžu stát v 5 hodin ráno, ale mám odespáno 7 hodin a je to jako velmi, velmi kvalitní spánek. Takže za mě určitě spánek, určitě pohyb. Když člověk jenom trošku může a není nějakým způsobem fyzicky indisponovaný, tak se hejbat, protože se vyplavují endorfiny a tak dále. To znamená, pro to tělo je to zase důležitý. Určitě dobře jíst, kvalitně jíst, hlídat si makroživiny, mikroživiny, to znamená cukry, tuky, bílkoviny. V momentě, kdy se třeba učíme, připravujeme se na ty velké zkoušky, na maturitu a tak dále, nebo i zažíváme stresovou situaci, to je jedno, tak prostě mozek je obrovský konzument naší energie. A my potřebujeme tu energii nebo ten mozek z něčeho brát a rozhodně prostě nehladovět v momentě, kdy se připravují na velké věci, velké zkoušky. Bacha s alkoholem, nebo opatrně, neříkám, aby jsme byli všichni úplně asketové, ale opravdu v momentě, kdy třeba máme větší zátěž, i třeba tu psychickou nepohodu a tak dále, jsme ve stresové situaci, což i příprava na ty zkoušky je, nebo i pak to jako zpracovávat, tak určitě nám alkohol dlouhodobě rozhodně jako neprospívá.
4: Ani když nám je 18+.
3: Obecně bych nedoporučovala přes příliš holdovat alkoholu a nějak v tom jako zapomínat na to, co se stalo. To určitě ne, protože pro to tělo i ten alkohol je svým způsobem stresová situace. Jo, a musí se s nějakým způsobem vypořádat.
4: Ještě bych to téma toho neúspěchu vztáhla k tématu komunikace, protože zaprvé, když je to na střední škole, tak ti rodiče tam často vstupují do toho, že vědí o tom, jaké máme známky a tak dále. Ale přece jenom i jako vysokoškolák jsou situace, kdy třeba někomu už řeknu, nebo moje okolí ví, že mě čekají státnice a tak dále, už by to se mnou třeba nejradši slavili a ono se to nepovede, nebo rodiče na mě naléhají ohledně známek. Tak jak tohleto komunikovat?
3: Já vím, ono, když se nám něco nepovede, tak ta tendence k tomu, jakoby se stydět a být frustrovaný a brát to jako nějaké osobní selhání a pocit nedostatečnosti, tak jako ta hlava na to tam začne házet. To se prostě děje. Ale zase je potřeba jako pojmenovat fakta. Jo, to znamená, dobře, letos jsem neuspěla, nedostala jsem se na vysokou školu, Ale místo toho, abych začala se cyklit v tom, no jo, všechno špatný, takže já jsem vlastně úplně neschopná nenálepkovat. Jo, to znamená, stalo se, teď s tím nějakým způsobem nejsem schopna nic tento moment udělat. No ale mám plán B? Mám, OK. Takže já nevím, v tom mezidobí se budu věnovat tomu a tomu a za rok to zkusím znova. Jo, to znamená zase jít někam dál, mít tu vizi, někam směřovat, protože teď žiju ten problém, něco se nepovedlo, přijmout to, přiznat to, i to pozdílet s kamarády, Ježišmarja, to je život. Hmm. A ono opravdu velmi často, aspoň tak to vnímám u generace Z, tím, jak přece jenom žili, že jo, v době obecně jako takové jako hojnosti a blahobytu a i v prostředí toho, kde jsme vlastně jako rodiče chránili před tou nepřízní toho jako života, že mnohdy žili v nějakých takových jako bublinách, jsme jim umetali tu cestičku, tak oni nejsou úplně za mě a teď nechci vůbec jako paušalizovat, ale mám pocit, že u generace Z to určitý jako trend tam je, že oni jako hůř vnímají ty prohry a neúspěchy právě proto, že jich tolik nezažili jako ty předchozí generace.
4: Hmm. Já jsem to třeba hodně prožívala v nějaká jako svoje období, třeba známky a tak, ale jenom bych chtěla ještě dodat taky ze svojí zkušenosti, že já jsem třeba na střední propadala. Já jsem pak fakt byla ráda, když jsem měla 4 z matiky, z fyziky, z chemie, z těch předmětů, které mi nešly. Ale na druhou stranu jsem měla pak 1 z těch předmětů, které mi šly, takže to byl jenom jako nějaký úhel pohledu. A potom, když jsem maturovala, tak už jsem si samozřejmě vybrala mně blízké předměty, takže jsem odmaturovala se samýma 1. Ale chtěla bych dodat, že ani na jedno se mě nikdo nikdy pak už neptal. Ani na ty 4, ani na to maturitní vysvědčení. Chápu, že možná někomu záleží na tom, aby, nebo je to důležité pro to, aby ho třeba přijali na vysokou a tak, ale běžně je to fakt jako zlomek vašeho života, ta chvíle, kterou jako vy extrémně prožíváte v tu chvíli. A strašně se mi líbilo jedno video na sítích, kde byl popisek, co se stane, když dostanu špatnou známku. A tam je prostě ta planeta, která se dál točí úplně stejně.
3: Přesně tak, přesně tak. Ale pro nás je to najednou, ale v ten moment je to obrovský ten slon, který jo. Prostě my musíme nějakým způsobem jako překonat, že jo, ale...
4: Když mě ten neúspěch odradí, je to prostě pro mě těžký to prožít. Co bys doporučila, jak znovu hledat tu motivaci, když je to třeba už fakt poslední zkouška na škole, která mi zbývá k tomu, abych to celý dokončil a uzavřel. Kde sebrat tu motivaci na ten poslední ještě dech, abych to udělal?
3: Motivace je obecně velký téma. To je vlastně něco, co nás energizuje pro to, aby jsme něco začali dělat. Jak já říkám, aby jsme zvedli zadek ze židle a vyvinuli nějakou aktivitu. To znamená, musím mít ten důvod, musím mít to, jakoby to proč. Jo. A jak jako znova nacházet motivaci, tak samozřejmě asi člověk jako zase potřebuje nějakou chvilku, jakoby ten čas si to odžít, jak už jsem říkala, že hned ten druhý den třeba nejsme úplně plný energie a úplně namotivovaný. Možná je to čas k nějaký jako sebereflexi, nějakému zabilancování. Aby jsme si připomněli to proč to vlastně chci. Protože motivace je spojená s tím proč. To znamená, proč to chci to fakt já, chci tu maturitu, nebo se dostat na vysokou školu, opravdu to chci já, nebo to chce někdo druhý, je to tlak toho okolí a tak dále, co mi to přinese, nebo mi to vlastně vůbec nic nepřináší. Já vím, že třeba teď to nebudou úplně rádi slyšet některý rodiče, ale je to opravdu bilancování těch studentů samých, aby oni se vrátili k tomu chtění, k té jejich odpovědi na otázku proč. To znamená, já když toto zvládnu, tak mi to něco přinese, on je to strašně důležitý, si to uvědomit, co mi to přinese. A když něco zvládnu, co dál mi to přinese. Jo? To znamená, to je ta technika 5 proč, kdy se člověk vlastně dostane k tomu prapůvodnímu zdroji té motivace. Já něco chci a proč to chceš?
4: Takže no, 5krát se musím zeptat, proč. 5krát
3: se za sebou proč, 5krát si člověk odpoví, aby zjistil vlastně ten prapůvod té motivace. Jo? To je tak, jako, taková hezká, řekněme, technika. A určitě si připomenout i to, co se nám prostě jako povedlo. Jo, spousta věcí při tom bilancování nebo do té doby se nám prostě v životě jako se nám povedla. A zase je potřeba nebýt na to sám. To znamená, zase je ta komunita těch našich rodiny, když to lze, když ji máme, a komunita našich přátel, která nás prostě umí jakoby v tom povzbudit. a za mě tohle je teda nenahraditelný. Nebejt na to sám, prostě promluvit o tom a netrápit se někde v koutku. Protože opravdu většinou to okolí nás vidí jinak, než vidíme my i sami sebe, a za mě to může být jako hodně motivační, že u mě nastaví to zrcadlo tak jako trochu jinak.
4: Jak jsi zmínila to i vyzdvihnout nějaké jiné věci, kde jsem, v čem jsem třeba dobrý, tak mě napadlo, že to může být i přesně v těch rolích, jakože já jsem teď v uvozovkách špatný student biologie, ale jsem dobrý spolužák nebo spolužečka. Že vlastně ten život není jako jenom o té škole, nebo jsem třeba skvělá ségra, tak uvědomit si i tyhle věci.
3: Přesně tak. A zrovna jsem třeba neuspěla v biologii, ale zase mi jde strašně kreativita, skvěle maluju a hraju na housle. Jo, a to je ono. A to jsou zase pak už ty naše talenty a tak dále. Jo, takže.
4: Točíme se kolem tématu té školy. Mě by zajímalo, co je podle tebe efektivní způsob zpětné vazby. Protože za mě jako ta škála 1 až 5 je prostě strašně malá a nic moc jako se z ní nedozvíme, nevypovídá to o všech našich jako kvalitách. A přesto se na to x let upínáme na pár čísel nebo písmenek A až F. Tak jak to vidíš ty?
3: To školní hodnocení, že jo, od jedničky do pětky, někde to mají hodnocení podle procent, úspěšnost podle procent, takže jsem udělala test na 70, někde na 80%, takže dobrý. Pak jsou zase přístupy víc ty jako a la Montessori a tak dále, kde prostě spíš jsou ty slovní hodnocení a tak. Jo, to znamená, ano, jsou to jako různý přístupy. Za mě to hodnocení, a teď já nejsem určitě nějaký úplně mega odborník, a teď si použiju i slova mého kamaráda Ondry, který je vlastně při těch našich filozofických diskuzích, kde on vždycky říká, no to školství s tím známkováním od jedničky do pětky, kdy ta jednička se bere jako standard a všechno horší, a dvojka, trojka, čtyřka, už je vlastně všechno horší, takže já jdu jenom dolů. On říkal, já bych startoval úplně jinak, já bych řekl, trojka je dobrý, trojka je za tři. No pro mě trojka byl vlastně už poloprůšvih, že jo? To no už jsem se bála doma říct, že přicházím s trojkou. Ale kdyby se to fakt v tom systému nastavilo, že trojka je OK, dobrý výsledek, dobrý. Ne, že se bojí mít uvozovkách domů. A všechno, co je nad, tak to znamená nějakou jako excelenci, nějakou extra dovednost. A všechno, co je dole, OK, čtyřka to už je teda, to už nevyhověl, a pětka to už jako hodně blbý. Ale naopak ocenit ty, a pak by se to i rozselektovalo, takže ty seš významně, ty seš jedničky, dvojky v matice, no ale čtyřka, pětka za něčem jiným, zemák, tělák třeba, jo. A někdo to má v obráceně. A pak by se to krásně vlastně vyvažovalo. Takže
5: třeba i možná impuls pro nějaký jako mudrce ve školství. Jestli nenastavit, že trojka je vlastně jako těch 100% v podstatě.
4: Jo. Minimálně mentálně bychom si to takhle mohli nastavit.
3: Minimálně mentálně, ale já třeba, když pracuju s lidma jako ve firmách, tak to roční hodnocení, vlastně tak my jsme pořád hodnocení, i do budoucna budeme, i v dospělosti vy studenti budete hodnocení v těch firmách, že se dělají roční hodnocení, roční hodnotící pohovory se to jmenuje. A tam taky vlastně ta optika byla, no ale všichni musíme mít jedničky. Ne, ale my jsme to přenastavovali, vlastně to je mindset, to je nastavení naší mysli. Ne, trojka je 100%. Trojka znamená, že děláme dobře svoji práci. Tečka.
4: Pojďme na tipy na knížky, podcasty, cokoliv, co tě napadá k tomuhle tématu, co bys doporučila, abychom si přečetli, poslechli, viděli.
3: Za mě určitě knížka od Carol Dweck, Nastavení mysli. To je o tom jakoby mindsetu, o tom našem myšlení, jestli je to fixní nebo to růstový. Jestli je to, že ano, stal se problém a my se v něm utrápíme, nejde to a řešení nemáme a jenom vlastně se točíme v tom bludném kruhu, anebo to růstový myšlení, kde se snažíme jako najít tu cestu z toho ven, nějakou jako vnitřní sebereflexí a sebecoachingem. Jo. Takže za mě určitě Carol Dweck, Nastavení mysli, určitě i Atomové návyky, James Clear, myslím, že to nevím, to autor James Clear, myslím, že to byl. To taky je taková ta jako rutina, disciplína, která nás vede k tomu cíli. To byla za mě taky jako hezká knížka, mohlo by to posluchačům pomoct. A pak ještě knížka Překážka jako cesta, jak měnit těžké životní zkoušky ve vítězství. To je autor Ryan Holiday. A je to takové jako až jako bych řekla možná stoický přístup k životu, nebo filozofie, to stoická, taková řekněme, že vlastně co ovlivnit můžu a nemůžu, protože my se velmi často i třeba trápíme věcma, co nemůžeme ovlivnit a bere nám to strašně energie, ale opravdu přistupovat k problému, můžu to ovlivnit nebo nemůžu, má smysl teda se tím zabývat nebo nemá. A to také byla jako hezká knížka na zamyšlenou. No, tak to bylo z těch knížek. Z podcastu, nevím, jestli z podcastu, ale mám obecně ráda i pro mladý je to za mě velmi poučný, je to TEDx.
4: Tak pojďme na závěrečný tip. Co bys doporučila někomu, kdo teď prožívá jakýkoliv pocit neúspěchu?
3: Že neúspěch není konečná stanice. Že to je jenom jedna zastávka na cestě životem a že to, že jsme dneska neuspěli, to o nás vlastně neříká do budoucna vlastně vůbec nic, protože za 5, za 10 let to vlastně v úzovkách bude zapomenuto. A je dobrý si možná uvědomit, že každý člověk, kterýho my třeba dneska nějakým způsobem obdivujeme nebo adorujeme, tak určitě zažil ve svém životě období, kdy se mu nedařilo a kdy byl tak říkajíc na dně. Jo. To znamená hlavu vzhůru. Život není o tom, kolikrát spadneme na kolena, prostě občas spadneme, ale je důležitý prostě se otřepat, očistit si to kolena, vstát a prostě zase vyrazit dál.
4: To hezky řečeno. Hostkou studovny je lektorka a koučka Andrea Srbová. Moc ti děkuju za všechny tipy. A my se ještě uslyšíme v příštím díle, kde probereme téma hledání práce a nástupu do práce. Děkuji ti.
3: Já moc taky děkuju za pozvání.
1: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
6: Ponor
1: do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: se domů! Not going home! Odysseus, nemáš šanci!
1: Dvě dekády a konec!
0: No a od těch prasatek vyjel nádherně! Škoda, že nemáš švédik místo toho Daemona! Speciál homerský i hmyzí deska! Šelisti na rádiu Chlév, je tady Martin Pleštil!
2: Ahoj, dobrý den, na cestě zdar.
0: No, se dostavil, a taky Tomáš Tyskal, choď preč, satan!
3: Nazdar, no jdu, ne, nepůjdu nikam.
0: A ale Stuk, jak jsi to vysvětlil na plovárně, teda to triko? Přišel jsi a řekli, ne, vy nejdete sem, otočte se, co to znamená?
3: Oni se mi ptali, proč je to po slovensku?
0: Proč je to po slovensku? Co jsi hovoril?
3: Neuměl jsem.
0: Prosím tě, dneska na úvod samozřejmě, je to smutný, jo. Doktore Grente, doktorka Sattlerová. Přátelé, je to velká rozlučka, je to velká rybka, která nás zastihla ve Varech. Je to tady rybka doktora Granta. Zemřel novozelandský hned Sam Neill, pouhých 78. Náš oblíbený paleontolog z Jurského parku. A Jiřina Hovoslava je taky. To je nevěřitý. Jiřina ho zase přežila, to je prostě...
3: To je hrozně, přežije všechny, no.
0: To je hardcore. Pneumonie, teda dneska říkali, jo, každopádně...
3: Prý zemřel bez rakoviny, ale... což nevím, jaká je zpráva, ale je to zpráva.
0: Nemůžem spíš rakovinu, asi Martina, ne?
2: No, ježišmarja, chystám se na to.
0: Ale jsou to nějaký hezký citace. Ach, pro boha, překonal jsem rakovinu, podívejte se, teď mám zápal plic. A takhle se domnívá, že on by mluvil, takhle se domnívá, nějaká jeho, kdo to je, nějaká faninka,
3: nějaká kolegyně. Kolegyně herečka z filmu Hon na pačlověky.
0: Jo,
3: to jsem neviděl, nevadím. Ale co bude dál, no? Teď je na své velké cestě, říká, no.
0: Jako Odysseus.
3: Zdravíme.
0: Jako
3: doufám, že se tam stejně jako ty brontosaury bude pohybovat ve stádech.
0: Ona hezky definovala. Byl to spíš takový milý zahradník, říká, jo. Někdo, kdo se věnuje pěstování zeleniny nebo něčemu podobnému, ale zároveň z něj vyzařovalo jakési gentlemanské chování. Dělal se na Martina, je to podobný. Je to jednak jedný postavě.
2: Ježišmar, já se vždycky pamatuju z Šílenství od Carpentra, což je pro mě ho nejlepší role, teda ten jako pojišťovací agent, tak takhle ho budu mít zachovaného. Taky jako milý zahradníček tam byl v tom.
0: Nervák, těžký. A ještě jedna rybka, Fogl, prosím tě, to je Michael Biehn, to nám se hodil Tonda nebo kdo. Diváci si pamatují tohoto herce jako důstojníka SS Ernsta Fogla ve třetím díle Indiana Jonesa, taky voják Smith ve Stalečném srdci, nebo Grindelwald v první části Harryho Pottera. Neviděl jsem nic.
3: Nepamatuju
2: se. Já se ho pamatuju, ale Indiana Jones je výborný, tam vždycky říká krásnou hlášku Herr Fräulein a takhle, takhle to říká. A má tam fakt nádherný SSácký černý kostým a je hrozně svůdnej v tom.
0: Hezky si ho hrál.
2: Já bych podle ho taky.
0: Svůdně si ho zahrál. Já ti říkám rubrika Umři, ať neumřeš. Taky velká dialektika, paradoxy, spolubydící v Příbrami, ano, středočeské Palermo, zřejmě Tondu, Rodáka, o tom tady. Přemýšlel o sebevraždě, mladá žena ho bodla do krku, aby se nezabil, Tomáku. Jak hodnotíš to snad? Je to zajímavé. Je to komplikovaný ten příběh.
3: Je to komplikovaný opravdu hodně, protože
0: ona se chtěla použít nějak.
3: Už jenom ta 24-letá dotyčná se jmenuje Jennifer Takáčová, to už já jsem z toho jako zmatený už teda od toho jména, ale ta teda odmítla u krajského soudu v Praze, že by chtěla zavraždit bývalého přítele, jak to jí obžaloba připustila, že může bodla do krku, ale byl to podle ní jako pouze plán, jak mu zamezit v jeho sebevraždě. A ona sama se právě chtěla zabít, přemýšlela o sebevraždě, cítila se opravdu špatně, no chtěla, aby to všechno skončilo. A teď najednou pak prostě, co se potýkala s těma levisa, tak přišel ten přítel s tím, že má jako něco podobného. Podobný problém. No a ona prostě uvedla, no, došla jsem k závěru, že jediná možnost, aby nešel skočit z mostu, byla, že ho teď velice málo bodnul.
0: Velice málo bodnul. Hezká definice, ano.
3: Aby si myslel, že umře, ale neumřel by.
0: Martina, já mám chudě jako velice málo bodnout. Ale
2: velice málo. A je to fakt krásně diplomaticky, jak to podala.
0: Úplně,
2: je
0: tak
2: vlastně
0: jako
2: ohleduplný.
0: Do podpaždí.
3: Já bych se taky nechal.
0: Rubrika Nech brouka pít, to razí hodně Tomáka, tady už najíždíme na tu hmyzí vlnu totálně. Hmyz na pálavě, jo. Vůbec se mě zajímá, co dělá, jak žije, jo, den ode dne. A teď si užívá alkoholové orgie, o tom Martin něco ví. Prosím tě, Martin, pil jsi někdy skvašenou mízu dubu? Nevadí, se vypadá, že jsi měl trochu mízy.
2: Teďka se inspiruju, no, měl bych, ty jo, jako přesedla na tyhle ty tvrdší bomby, ty jo.
0: Oni tam hodujou na tom nalevna u duba, nevím, jestli jste někdy zašli.
3: Lokalita pod duby na Stolové hoře. A teď nemá o zákazníky nouze, mají šest nohou a o to víc vypijou, prej.
0: Poraněná místa na kmenech a větvích dubů, vytéká tam ta míza, kvasinky se mění v lehce alkoholický nápoj, celý to krásně rozkládá Pavel Dedek. Ale právě ten má sedm pádů Pavla Dedka.
3: Botanik Pavel Dedek to právě popisuje s takovou něžností, jako v každé hospodě tu bývá rušno, hlavně večer. Jo. Tehdy se ke společnosti přidávají i roháči, před chvílí nesmiřitelní rivalové, bojující o přízeň samiček, se tu scházejí v míru, bok po boku a popíjejí.
0: Hemizí hrabalovina.
2: Krásně zakopávají ty příkopy jako rozevřený. Mě bychom se inspiroval.
3: Tak se hrabě karafy
2: a ještě tady krásně dodávají, zda může být hemiz závislý na alkoholu, to věda neví.
0: Máš odpověď, Martina? No,
2: nepřehledne to, ne, ale je u broučku ztráta motorických schopností.
3: Podle mě to rozhodně skončí jakoby optimističtěji než ty broučci, že jo, tam všichni střípli.
0: Lucerničky, umotanit mízou, rubrika ze života hmyzu, prosím tě, jdeme dál. Řidič se lekl srančat a havaroval. Hmyz vypustil opilý spolujezdec ze sáčku. Nádherná spolujízda, teda kuriozní nehoda v neděli večer, policisti záchranáři v Hluboký nad Vltavou, špatný vtip opilýho spolujezdce, nakonec výsledkem jsou 4 zranění, 3 z nich skončili v nemocnici, takže pěkná výpust takzvaně. Jak to bylo, Hluboký nad Sázavou nejdřív jako sedící vzadu, ten muž bez orvání otevřel sáček se živými srančaty, posádka zrovna míjela areál zemědělského podniku, ten vypuštěný mis okamžitě naskákal na řidiče, který v úleku vyjel z vozidla mimo komunikaci a havaroval takzvaně do mostku.
3: To já bych havaroval do mostku přímo, v takovéhle situaci.
0: Těžký mostek. Prosím tě, rubrika sladkých 17, tady trošku taky podezřelý věci v Ohio, v porodnici otěhotnil v krátkém časem rozmezí 17 zdravotních sester a není to poprvé teda.
2: Trošku mi to připomíná dramaturgický tým Kvifu, teda podobná situace.
0: Byli v Ohio samozřejmě na festivalu, takže tam se přesunulo Sundance, teďka to se málo ví. Je to vzrušující, mi říkají, to bylo tak jako zlehka. V posledních měsících jsme jen počítali, kolik sestřiček je v jiném stavu. Stále jich přibývalo, Tomáku. A stále jich přibývá ještě
3: pořád. A oni to berou tak kolegiálně, jsme nejlepší kamarádky, takže Mellie bude u porodu mého dítěte, řekla zdravotnice Riley, která
0: je
3: ve 31. týdnu, zatímco Mellie teprve ve 26. týdnu, tak to holky stihnou, vystřídají se jedna u druhý a bude to nádherný.
0: Já se ptám, kdo v té Daytoně bude jako vůbec makat, to je úplně vyřízený, jo. Nějak jsme to neplánovali, náhodou to vyšlo, to určitě. A v roce 2019 tady od těhotnilo téměř najednou 11 sester.
3: Jedou na rekord, no, teďka. Jedou na rekord, a co bude příště?
0: Je, koho tak, kdo to bude?
4: Good morning, houseplants. Yes, it's wake-up time.
5: Hey, yo, wake up.
6: Get up and go to work.
7: Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum.

0: Syndrom karpání u tunelu, zásadní album z Little Ninja,
1: ty pochopitelně. Nesli kidy, jo.
0: Na to, rubrika top, tam se vlastně turistku v Číně kousnul teritoriální klaun. Kdo to je? Kde je tvůj oblíbený teritoriální klaun, Martine?
2: Samozřejmě klaun očkatý, Hledá se Nemo.
0: Nádherné. Hlavně jsou díky filmu samozřejmě Hledá se Nemo jedním z těch nejznámějších ryb světa, ale ta roztomilost, to není vždycky úplně ten případ. Čínský Kuang Tung, to má jako to vidím malinko jinak. Jo. Oni celý život tráví v okolí jedné sasanky.
1: Podobně přesně tak, a proto jsou teda silně teritoriální, aktivně sasanku brání před výrazně většími predátory, což teda ta turistka zjistila, že zapadá do této kategorie. Tak takhle udělá, když se do ní zahryznu.
0: Ty jsi kytko, ale to čeleť pomcovitých. Přijede rodina pomcovitých, za námi se podívat, jo. A vám se tak vymstilo, ty turistka mě to zautočilo, kousl to ženou do ruky, až pod vodou vykřikla úplně, pod vodou, vykřik pod vodou, pod vodou.
1: On pak měl dalších několik výstražných výpadů, jo, no, jo. A mazala pryč.
0: Já to plně vidím.
1: A nic si nepamatuje, jak ta Dory. Vymazaná.
0: Rubrika Aleš a Martin na kolonádě. Prosím tě, hvězda filmu Divočina Klára Isová se fotila v Karlových Varech s divokým prasetem.
2: A byli jsme to my.
0: Máte nádhernou fotku, Martine, viděl jsem ji v bulváru. Je krásný, Kláře to slušilo a tobě ještě o něco víc.
2: I maminka si toho všimla, konečně jsem slavný.
0: Pane rypáčku. Titulek týdne, prosím tě, to jako přeštinám. Kouření prý způsobuje vyloučení, jsem slyšel.
1: No stalo se to jako po matčině smrti. Otce vyloučili za kouření. Yeah. A bylo se ve Svědku jeho, já už dneska jenom na kytakovou.
0: Ona byla bývalá členka teda Svědku Jehovový.
1: Právě, no, takže ona prostě teda tátu, vysoce postaveného člena, vyhodili po matčině smrti ze dne na den. Dal si totiž cigaretu.
0: Ano, takové cigárko, tak jsou tam tvrdý docela. No zvonili u tebe někdy v poslední době?
2: Ne, ještě ne, ale už chápu, proč nemůže najít práci aspoň.
0: Vyřízenost. Rubrika kouřeny, samozřejmě pokračem plynule navazujem fluidně, mnohé herečky dnes vypadají jako coury. Prosím vás, je to citát. Pustila se herečka studentka do českých filmů. My z toho mírně umíráme s Martinem. Pojďme si to rozebrat. Já začnu citátem. Dnes už jsou nároky na herečky jiné, hlavně česká kinematografie to tak má. Dříve se od vás očekávalo, že pokud chcete být herečkou, měla byste být krásná. Nebo alespoň působit čistě, Martine, upraveně a ne jako takzvaná šlampe.
2: No je to
1: a teď
2: tak.
1: Se pojďme říct jako ale zgute. Šlampe? Coura, šlapka, šmudla.
0: A to šlape? No, šlape. Už to šlape, prosím tě. No a co teda? Důraz na civilnost a přirozeností nesedí, Martine, teda ty.
2: No je to tak, protože ona říká, mě nezajímá film, kdy se dívám na ošklivé, zanedbané a prokouřené lidi.
0: Ty prokouřený.
2: To si raději pustím Toma Hardyho, které je podle mě prokouřený až se dá, jo? Ale dnes jsou všichni poloumytí a já se na to nechci dívat.
0: Miluju slovo poloumytí. Za chvilku si dáme, pohovoříme o filmu Pramen, tam jsou jenom poloumytí lidi. To je hrozně nepříjemný, když se na to dívat. A ona říká, vůbec tě nesnáším špinavý, potrhaný věci. Jsou lidé, kteří řeknou, no a co, jsem doma. Já bych ani doma nemohla být v roztrhaných věcech, mně se to hnusí, říká ta studentka. S ním mě opravdu baví svět z toho holko, Tomáku. Tebe doufám taky. Není mu to jedno samozřejmě. Jedeme dál, rubrika Hrozný hlavy, viděli jste ty hlavy? Zloděj se snažil skrýt před policií, zalezl pod peřinu a přes hlavu si nasadil tašku. Skvělá metoda, dělám taky, do teďka, když musím do práce.
1: Moje nejoblíbenější mimikry, funguje to, ale tady teda, tady jako na jihu Anglie, tam teda bohužel jako neuspěl s tímhle trikem jako rafinovaným. Policisté z anglického hrabství Hertfordshire nedávno zveřejnili teda vtipný příspěvek o zatčení zlodějíčka ve městě St. Albans, které leží severně od Londýna. A tvrdí, když se život zkomplikuje, schovejte se, ale my vás stejně najdeme. Nádherný
0: klip. To je ten Martinovo heslo, když se život zkomplikuje, schovejte se. Dělá to i Kamil Fila, ale neúspěl. Opět velmi neúspěšně samozřejmě, jo. Takže byl tady teď někdo poslední dobou vůbec? Zeptal se ještě při průchodu domem, krátce na to však i vstupuje do pokoje, kde se mimo jiné nachází postel, na ní vzhůru nohama otočená nákupní taška. Policista neváhá, tašku zvedá, aby objevil takzvaně zastlaného podezřelého. Přátelé, zastlaný podezřelý.
1: No, to je nádherný, to je veřejnoprávní.
0: Přesně, to
1: je říct něco jiného.
0: V tom hrál Kevin Spacey, ne? V tom zastlaný podezřelý. To bylo vynikající.
1: To je veřejno právně.
0: Přesně,
1: v
0: tom hrál Kevin Spacey, ne? V tom zastaný podezřelý. To bylo vynikající. Rubrika Samožer, prosím tě. A to udělalo velkou radost Vítkovi, my jsme dokument obrali.

0: rodilo mluvčí. Taky pojďme si to rozebrat. Chomutovan letos na teda stáhl populární aplikaci, která slouží k jazykové výuce. Ty chomutovaní, to je hrozný. Umožňuje uživatelům z celého světa teda četovat s rodilými mluvčími. Jo, a potom se seznámil s ženou vystupující pod jménem Nia Tomáku. Jak to bylo dál? Co tvrdila? Co tvrdila dotyčná?
1: Co viděla? No, tvrdila, že pochází z Polska a ráda by se naopak naučila česky, jo. Protože se jí sestra provdala do České republiky. Takhle to popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Hmm. Postupně si
0: Glogovská mše
1: Glogovská, no, já taky mám rád. Získala si mužou plnou důvěru, počas se zmínila, jakým způsobem se údajně dostala z finanční krize. Popsala mu obchodní platformu, jo. Kde prostě nakupují lidé nejrůznější zboží a obratem ho se ziskem prodávají dál, co by se na tom mohlo pokazit. Muž zprvu váhal, pak tam teda na zkoušku poslal nějakých 100 tisíc, no a pak to rozjel ve velkým a transakce probíhaly přes kryptoměnu.
0: A kryptoměnová burza. Burze a Martin už se opotil zase.
1: 5,7 milionů korun nenávratně pryč.
0: Digitální mince, krom vlastních úspor šlo peníze z úvěru, který si kvůli obchodování sjednal a plánovali uhradit z výnosu. Martin, co tomu říkáš tomhle tomu příběhu? Jaký jazyk by se sám naučil v příštích týdnech, prosím tě?
2: Ty jo, já jsem se vždycky chtěl naučit španělsky, takže teďka se to bude hodit k tomu finále mistrovství světa.
0: Finále Španělsko, Argentina.
2: Abych jim rozuměl, co křičí na tom hřiště. Z toho
0: ještě, komu budeš fandit vlastně?
2: Já budu fandit Argentině.
1: A ty? Španělům, když hrajou Španělé proti Španělům, tak samozřejmě Argentině.
0: Ptáčci, to je jasný, čistý Pireneje. Rubrika cucátko na závěr, do hlavy zároveň. Led kroužil nad Soluní, jo, rozbitek.
1: To zní tak krypticky ta první věta, led kroužil nad Soluní.
0: A teď rozbité okno v cuclo a uvěznilo hlavu cestujícího. Ale teda byla to pouze hlava Tomáku, nebo co všechno se vycuclo ven? No,
1: ono jako podle té zprávy muž tam měl venku takzvaně hlavu, krk a ramena, ale naštěstí si neodepnul pás.
0: Jo, řekla žena. A. Takže zapínáme pás. Neodepínat pásy, to říkají po polsky samozřejmě všichni. A jinak prostě, když poletíte, nechte se pořádně vcucnout. To je naše rada vám všem. Pořádný cucina. A to by říkali cucina na střední škole.
1: No, a taky připoutejte se, prosím, já jsem nikam nelítal.
0: Tomák to prý hrozně střídal. Tovej triky. Miss Sanders, I'm yours. My jsme jenom vaši samozřejmě. Vypadá to na jeho nejlepší materiál za dlouhý dekády. No tak pojď!

0: Jaký ty tričky si ještě pořád schval? Tricky kid.
1: Ale tak, že Ježíš byl Slovan, víme, a byla Aňa Geislerová Slovenka?
0: Pochopitelně, z Bristolu ale jo. Pramen, film, který doputoval rovnou z karlovarské soutěže do distribuce. Ivan Ostrochovský tady podle mě docela se potvrzuje, že ho nezajímá historie jako nějaký sled události, ale spíš jako nějaký stav mysli. By toho je docela zásadní téma, ale myslím, že náš vztah k tomu filmu bude minimálně ambivalentní, co Martine?
2: Jo, já jsem vlastně si říkal, že tohle je přesně typ filmu, který mám rád, který ocení takové ty jako pomalé evropské festivalové dramata, jako ten film jako padá především na tom, že se snaží na jednu stranu o nějakou pocitovost, o nějaký přesně jako emocionální prožitek s dávkou jakési imprese, ale zároveň se snaží vyprávět přes dramatické zvraty. Jo. A mi přijde, že ta jako tonalita v tom filmu se extrémně

0: způsobem pere, i tím, že ten film občas působí jako dějepisní lektorát v mnoha ohledech, ale na stranu druhou furt, jako ta ornamentální stylistika, práce s tou mizanscénou, kdy se jako nemocniční prostor se mění v takové časoprostorové vakuum, které by se stejně mohlo odehrávat dnes jako před 40 lety, tak tohle to vlastně cením, jo? Že to aspoň jako vychází ze šléplejích takové té jako už dost unifikované, jako na, dost unifikovaného náhledu té jako Evropy za dobu socialismu, jako té prošedlé, bezbarevné jako oblasti. Jako dávka ambivalence tady určitě je, byť si právě zároveň nejsem jistý, jestli to jako ta perspektivum toho vyprávění, jako zaměřit se čistě na tu doktorku, jo, jestli je to vlastně šťastná volba, jestli si nepodráží trošku nohy v tom, co chce říct a o čem chce vyprávět. Vlastně tyhle jako základní problémy s tím filmem mám a nejdou se úplně odpárat od toho výsledného tvaru.
1: Já to jenom uvedu, že se nacházíme jako na Slovensku nějaké zapadlé okresní nemocnici 80. a to téma je sterilizace Romek, že jo, za socialismu jako tíživý téma a to základní první napětí, který v tom filmu je, který jako nějak proklamuje i sám jako autor, je, že nechtěl o tom jako fakt těžkým tématu natočit ten jako bezútěšný prostě sociální drama brutální a že vlastně chtěl natočit krásný film a ten film je plný nějakých jako lirických, přírodních záběrů. Má zase takový jako haptický, taktilní kvality o jako makrodetaily, ať už prostě na oči, ústa, hrdinek nebo na, na hmyz a pak je tam prostě atmosférická scéna, kdy prostě malý Rom plave po řece v pneumatice. Někdy ty momenty mi přišly jako opravdu velmi silný, jakože to opravdu nějak jako mělo tu zvláštní působnost, že on umí jako přepínat z nálady do nálady, že prostě v těch jakoby spojení několika scén umí vytvořit to jako patřičný napětí, ale bohužel on se snaží vytvářet taky vztahy mezi těma postama, jmenovitě teda mezi Aňou Geislerovou, co by na Slovensku žijící doktorku, která má nějaký ambice, aspiruje na primářku, což se jí nedaří, takže nějaký jako frustrace a ten jakoby ta zápletka vychází z toho, že se jako nečekaně prostě najde vztah, že jo, s 19letou sanitářkou romského původu nebo jako poloromského původu, takže dvě jako jakoby generačně i nějak sociálně vzdálené ženy navážou zvláštní vztah a tady jako jak se to snaží na tomhle vztahu vykreslat to velký jakoby společenský temný téma, tak tam už to jako začíná teda dost kulhat.
2: Hele, no. Jako já mám rád a umím si užít takovou tu kinematografii těch tlumených pohledů, nějakého ticha a náznaku těch věcí, ale pro mě tohle to není případ nějaký poutavý jako odramatizovaný kinematografie, spíš vlastně z toho na mě dechá určitá až bezprizornost, nemůžu si pomoct. Kromě pár scén je to za mě hodně strnulý, takový jako inertní, těžkopádný. Drží si to odstup, ale neodpustí si to jako zbytečný ornament. Vlastně je to pro mě takový pro mě neživotný trademark. On samozřejmě už v těch služebnicích tu asketickou formu, a ta byla součástí tématu, tady to vlastně moc necítím. I ten scénář tady je vystavený jako nějaký pomalý probouzení teda nějakého svědomí, řekněme, možná trochu pateticky, ale vlastně je to pro mě jako nešťastný případ jako doslovnosti a nějaký nezřetelnosti zároveň.
0: Já podepisuju určitě.
1: No, jako na mě v té první polovině nějakým způsobem jako fungovalo to napětí mezi nějakou tou lirikou a takovým tím, jak on umí prostě pracovat s těma romskýma nehercema, jak tam prostě jsou ty statické záběry na postavy, který to jako strhávají k nějaký jako, jako velký nějaký realističnosti, kdy ty, ty obličeje mluví sami za sebe, a, ale jako není to něco, co by ten film jako udrželo jako celek, jako zdaleka ne.
2: No. Ono to jako místama dobře ukazuje, že snadno se ten zločin nějak jako rozpustí v takových rutině, formulářích, nějaký jako v ozovkách rádoby dobře míněný procedury, vůbec ne samozřejmě, ale myslím, že mohl vodoslíp ukázat, že to násilí nevzniká jenom nějakých jako lidských monster, ale z nějaký každodenní systémové poslušnosti. Myslím, že to tam bylo trošku jako intence, ale na mě to mělo spíš jaký duchamorný ubíjecí efekt. Teda.
1: Já jsem jako na jednu stranu rád, že to není ta obžaloba systému, jenom ta jako to, ten tvrdý odsudek, ale jasně, se pokouší vytvořit nějaký tvar jako na základě ty jako lidský zkušenosti. No. Což je, myslím, teď jako dost nespravedlivě jako předhazováno, že ten film jako nebyl jako dostatečně tvrdý a neodsoudil
2: všechny. Tady by se člověk bál udělat film s dobrým úmyslem.
1: Což mi přijde absurdní, ale to, že jako ten jako zajímavý záměr jako nedotáhl jako do nějakého jako úplně sevřeného toho.
0: Ale to škoda, jako kolikrát my se tady o těch českých filmech bavíme a tohle padá opakovaně, že přesně jako super základ, jako máš tam prostě jako skvělý ty jako věci, na které můžeš dát
1: komponenty,
0: to jako dopadne, že to je fakt nějaký dlouhodobý neduch, který vlastně strašně mrzí, protože já těm filmům hrozně chci fandit.
1: Ale
0: jo,
1: tady je třeba potřebovat, že opravdu vidíš, že to je jako filmař nějakých evropských parametrů, že prostě opravdu jako tě dovede jako zasáhnout jako tím, jak najednou prostě třeba, když tam ten manžel tý Geislerový vstoupí, jak prostě jako trénuje ty malý jako romský děcka prostě jako nějaký song s nima nasvičuje ve sboru, tak to má prostě sobě jako neuvěřitelnou působivost, takovou tu, jako že to není to pro ně takový ten ornament, taková ta exotizace prostě toho, jako víš, jako Romové hezky zpívají, jak to často jako k tomu sklouzá, že to tam jako není, ale přesto to má neuvěřitelnou poutavost. A to ale jsou momenty, které jako nevíš, že tak
2: často. 3-4 nějaký jako obrazy, jako drama, to země už jako stačilo vyvanout pochopitelně. Je to jako důležitý, jako nějaká historická reflexe, ale je to hrozně málo přesvědčivý, jako nějaký živý, jako pulzující kino, to bohužel vůbec. Nevadí, Dubstar, Not So Many k nám, prosím vás, Tumány trošku sklidníme, ještě se nevydáme na Odysseu, ještě Kohoutativ nám dá pořádný kot za kokrhá, Martin Tvrdě.
1: Dáme si mízu.

0: masáži vemene kozla na pařování. Za 2 měsíce jsme toho kozla rozdojili.
1: Napařování kozla, jasně, ale napařování kohouta, to tu ještě nebylo samozřejmě. Byl Lawrence a Matt Tarsis, který stojí za Tedem Lasem a jejich Rooster, kohout seriál, miniserie, o kterýž recenzi jste si takzvaně psali a Martin nakoukal, poctivě ten kluk.
2: No je to tak, já jsem teda hodně velký fanoušek Teda Lasa i vlastně Terapie pravdou, což je pak další seriál těch tvůrců, kde Jason Segel s Harrisonem Fordem, tak tady se vlastně ty fotbalové kabiny a terapeutický sezení vyměňujeme za akademické prostředí. Mm-hmm. Zase není tam snaha vykreslit nějak autenticky, realisticky, brát jako na zřetel jako struggle toho povolání, tady vlastně vůbec není, spíše to nějaký hrací pole pro to otevírat křehký mezilidský vztahy a takovej ten jako velmi pozitivní vibe, který ale zároveň se může velmi jednoduše překlopit v nějakou hořkost, ty seriály, ten jako koho v tom pokračuje, že tam je taková ta jako nezdolná pozitivita, by tentokrát myslím, že to je asi takový nejambivalentnější z těch tří projektů rozhodně. Sledujeme tam Steva Carella, který je úspěšný spisovatel brakových románu, kde má právě hrdina kohouta jako borec, který má všechny ty baby, všechny ty chlápky tam jako mlátí a je to prostě alfa samec. On samozřejmě si do něj, je to takový jako muž a kapulka trošku, aha, protože si do něj projektuje to, co on není a tak dále. Takže tam je tahle ta linka, ale není to vlastně meta o té tvorbě, to není, je to spíš o jeho vztahu s jeho dcerou, která vlastně na tom, v tom akademickém prostředí taky působí. Teďka se s ní rozchází manžel, který se našel mladší ženu a tak dále. Je takový jako komplexní velký vztahový pletenec, který vypráví o tom, jak bolí a jak je těžké být sám. Vlastně to je hodně o tom, jak je těžké stárnout. Někde v pozadí, tak tam větví jako velmi subtilní motivy, to je jako gacha culture takzvaně, kdy tam ty studenti jak právě čekají na toho neohrabaného a trošku potěuchlého profesora, až řekne něco špatného a on bude muset před tu jako komisi vysvětlovat, co řekl špatně, jako nekorektního a tak dále. Je to tam vlastně hozený takovým jako velmi milým způsobem, ten seriál se snaží hledat nějaký konsenzus, hledat nějaký pochopení jak pro tu starší, tak pro tu mladší generaci, ukázat, že nejdůležitější je ten dialog, pokud o něj ty obě dvě strany stojí. Takže tohle vlastně je v nějakém druhém plánu, na prvním místě jsou samozřejmě ty mezilidský vztahy a je to vykreslený brilantním, hrozně tklivým, vtahujícím způsobem, kdy jako tu jako určitou přeslazenost tomu velmi rádi prominete, protože ty postavy jsou nesmírně upřímný, nejsou to nějaký chodící archetypy, jsou strašně komplikovaný a to, jakým způsobem tvůrci si hrajou s tonalitou toho trapna nebo z nějakých těch jako awkward konverzací, kdy setkáváme se s našimi bývalými láskami, s lidmi, které třeba úplně nechceme potkat a jak se do těch situací dostáváme, jak v nich pak jako interagujeme, tak tohle jsou strašně půvabné a stotožnitelné věci.
1: A ty jsi potkal v poslední době nějakou svoji školní lásku, ne?
2: Ty jo, naštěstí ne, ne, nebo nevybavuju si to, se tebe možná. Ne, ne.
1: Jedině, to máku, nemáš tím nějakou zkušenost?
3: Tohle? Nemám, já jsem se zeptal, jestli tam ten kohout plaší smrt, nebo?
1: Pochopil jsem, že plaší trapno, zároveň ho přivolává a smrt, to se nás týká všech, ale žádné ty věci z toho školního prostředí, jo. Tam mě nějakým způsobem ten smrtící vibe opouští. Mám vždycky pocit, že se tak nostalgicky vrátím do něčeho, kde jsem byl nejšťastnější. Ale to samozřejmě těžká iluze.
3: Středoškolský, jo, ale to vysokoškolský, jo, jo, to je vždycky jako jiná dřina. No.
2: A ono, i když ty tvůrci jako fakt jako nevydávají se do nějakých neprozkoumaných vod, jako pořád jako spoléhají na ten osvědčený koncept. Máme tady muže, krize, prostě ve věku od 40 do 50 let, je rozvedený, má problém se svýma dětma, to je vlastně
1: vlastní vibrátor.
2: A má vlastní vibrátor, inteligentní. Tak to je něco, co jsme viděli vlastně i v Tedu Lasovi, i v té terapii s pravdou, ale jako, i když jako nepůsobí to okoukání, nepůsobí to vyčpěle, furt je to nějakým způsobem fresh a já jsem za tuhle tu pozitivní TV nesmírně
1: rád. A já si to možná doženu, My dneska budeme mluvit ještě o snímku Fernanda Imkeho Mouchy, jo, až na konci úplně. Nicméně ty buty, ty už si dáme teď. Jo. A pak budou ještě nějaký moskyty, já se tomu nevyznám. Sarančata, rozdej bordel.
3: Tak komár bude.
1: A za chvíli komár, ježišmarja. Matt Damon v roli komára ve snímku Odyšel. To bude nádherný.
2: Pobřeží moskytů, ty jo.

0: velký soudce?
1: Nevím o tom.
2: Velký soudce, Martin, dneska vysílání, tvrdá Belmondovina, Radek Pastrňák, demokratická, Německá demokratická republika, pochopitelně, jste jako my všichni. Ostatně, říká se, že Homer taky byl z Německa.
3: No, co já jsem taky slyšel, myslím, že to je pravda.
4: Z východního.
2: Těžký východňák. Odysea, jeden z nejočekávanějších vůbec filmů celého roku, teď si ho náležitě rozebereme. Musím vás na začátku úvodem zklamat, pokud čekáte, že to bude jako u Spielberga, že se trošku porveme verbálně. Tak musím říct, nevím, jestli to hrál roli, to, že jsme byli v té šestý řadě toho MX-u všichni tři vedle sebe. Martin se zasednul ob místo, jo, aby tam byla nějaká jako distance decentní, ale musím říct, že nakonec jsme to nafilili všichni velmi podobně. Nedá se nic dělat, tenhle ten chlapík natočil jeden ze svých nejlepších filmů, pro mě je to možná jeho nejlepší film vůbec třeba dohromady nebo napůl s The Prestige, tady ten stahanej antický už jako cherub Jason Bourne, jako podhání samozřejmě Metadamona, pro mě je to trošku zároveň mít jako ostatečném kováři, cítím to tam, jo, překvapivě jako cením filmy, který tady teda skrz nějakou virtuózní režii, k tomu se dostaneme, skrz světlo a zvuk, skrz naprosto geniální obsazení, pašujou prostě ty filmy smutek a nějakou deziluzi do toho letního blockbusteru, pašujou taky do epiky nějakou intimitu a do nablejskaného mýtu nějaký špinavý realismus. Je to takový trochu film jako trojský kůň skrz ty žánry, válečný drama, trošku horor, samozřejmě historie. Tvaří se to jako monumentální epická fan a je, jo, ale zároveň to nám do hlavy jako pouští nějaký docela nepříjemný myšlenky. Třeba o tom, jestli po všech těch pochybných vítězstvích ještě se umíme vrátit sami k sobě. Je to velebný film a je skvělý.
4: No je to taky drama o traumatizovaném válečném veteránovi, který vlastně nakonec nachází sám sebe jako toho možná největšího antihrdinu, byť jeho prostě dům na Itace okupuje z hromada slizkých nápadníků. Známe všichni tu báji, ale to, jak se vlastně Nolanovi podařilo to zároveň natočit v tom daktylském hexametru, opravdu udělal něco jako hrozně starosvětského. Jako
2: na to počítal.
4: V čem přesně tak, no. Prostě na 70, na 70 mm, ale v hexametru, pečlivým. No a jak se mu fakt podařilo vykřesat něco opravdu jako z těch dávných dob, ať už těch 28 století starých, nebo těch řekněme, já nevím, 60 let starých, opravdu z toho starého Hollywoodu, z nějaký ty jako historický epiky, což je žádný, který jsem nikdy moc neobdivoval, on vlastně umřel někdy prostě na začátku,
2: tak to máš
4: 60. let, pak ho teda Ridley Scott zkusil někdy před 25 lety resuscitovat. Gladiátor není úplně můj favorizovaný film a o to s větším podezřením jsem čekal, co teda Nolan vytvoří, no, protože někdy tyho paralely mezi tím, že obsadil Travise Scotta, protože ten Homer to byl takový reper své doby, to působilo opravdu úsměvně, velice podivně a nakonec mu to všechno tak zvláštně funguje, no, ta směs tý s jakoby něčeho dávného s tím jako velmi aktuálně, že to opravdu je jako bezútěšný drama o traumatech, který jako nějakým způsobem prožíváme dneska jako naprosto.
2: Slovostrov to trauma, musíš to, no, nemůžeš to obejít, musíš je prožít všechny.
4: On jako opravdu hraje jako takového everymana toho Odyssea, zároveň toho jako hrdinu, o kterém se dvě dekády vyprávějí z kasky, je to jako neuvěřitelný.
3: No, jako přesně Everyman, ale zároveň tam je ten Oppenheimerovský motiv, že jo, protože on je ten, kdo vlastně jako spustil, ano, že jo, celý ten jako barbarismus a vlastně je to, že se to jako snaží se to analyzovat jako ty lidský pudy, to, kde se v nás to zlo bere, že to jako vidíme počátek konce nějaké civilizace, jo? Jako to je něco, co žijem prostě. Jo, jo. Ale vlastně k tomu staromilství, on je vlastně zajímavý se jako podívat a srovnat si to s těma starýma eposama, přesně jako je Ben Hur, Kleopatra a tak dále, tak to byly vždycky strašně ornamentální, hrozně načančaný a takový jako okázalý věci, jako že ta Odyssea je fascinující v tom, že on vlastně není vůbec okázalý. On neokázalej v tom, jako to, jak tu epiku předkládá. Jo? To vlastně mě strašně překvapilo. Kor u něj, který si dost libuje v těch jako epických scénách, tak tady je to spíš hodně zemitý a to, jak dokázal trefit tu hranu jako ne ani jako mezi nebem a zemí, ale spíš nějako mezi peklem a zemí. Jo.
2: Pořádný nebí.
3: Pořádný nebí,
2: ale říkáš, já jsem se chvilkama bál nějaký režijní ilustrativnosti, ale ty mytologické atrakce vlastně nejsou jako cílem sami o sobě. Všechny ty kyklopové sirény, kirke, spíš to jsou různý podoby nějaký jedný otázky, co člověka udělá vlastně jako válka, co musíš obětovat ze sebe i z druhých, nějakým způsobem, jestli si uchováš soudnost a podobně.
3: Jo, a ty prvky jsou právě podmíněny tomu vývoji toho Odysea, že jo, tomu jako on hledá cestu vlastně k sám sobě. A není otázka, jestli se dostane jako domů, ale spíš je otázka, co ten domov vlastně je a co on je.
4: No, já jsem tou starosvětskostí spíš myslel jakoby tu schopnost zachytit nějaký ten mýtus, něco, co prostě jako zcela jako nemoderního a zároveň i v těch rukodělených Harryhausenovských tricích, že jo, najednou jako ty scény s tím kyklopem a kirke vlastně v sobě mají.
2: Ukoješita, co tam. Miniatura, ale dobrá.
4: Mají v sobě opravdu něco dávnověkého a zároveň prostě scéna proměny v prasata, jak z nějakého prostě potměšilého, potěuchlého takového moderního body hororu, prostě kombinovaného se satirou a jako ty, to, jak umí jako ty různé polohy jako střídat takovým až jako stišeným a přitom monumentálním módu, prostě tyhle typy napětí jsou jako hrozně nosný.
3: Jo, a on tyhle ty dekonstrukce a demontáže žánrový nebo mytický tak vždycky uměl, že vzpomeňme si na toho Metopýřího muže, který dostával stejný kotel, jako dostává teďka za tu homerovskou Odysseu, tak tady to je opravdu, jako zároveň jsme věrný vlastně těm původním pověstem, na který vlastně nemění vůbec nic.
2: A bere
3: smrtelně vážně, což je na tom nádherný a nepůsobí to trapně, ale zároveň přesně jako tomu dává
2: to
3: jako
2: tu další
3: interpretaci na stavu. Ano, ano, přesně tak. A jako málo kdo by to pro mě ustál, jako koukat na ty dialogy, který samozřejmě šustějí papírem, ale on tu jako stylizaci a tu tonalitu udrží tak, že vlastně nás to vtáhne a nemáme, nebo já jsem se nesmál ani kolinku.
2: Ale i nějaký záběrování tam dostane.
4: Tak má to ty vtipný nadhled v těch právě momentech, které se zmiňovali.
2: Vlastně i to nelineární vyprávění funguje dramaturgicky, konečně se jako nepředvádí, pro mě tady se s Martinem neshodneme, ale já jsem rád, že učinil konec prostě těm palindromickým hrátkama s inverzním pohybem armád, prostě fuj ten net, ale prostě zároveň ten přirozený nějaký princip rozpomínání tady strašně dobře funguje a součástí toho samozřejmě není jenom Hojtefan Hojtema, tady dokazuje, že jako IMAX fakt nemusí jenom jako zvětšovat ten spektákl, ale vlastně nějaký prostor pro tu samotu, nějaký obrovský horizonty, paradoxně zdůrazňuje, jak osamělý je ten člověk nejenom uprostřed toho moře, ale myslím si, že herecký obsazení, tady něco možná až oslepující vlastně a každý jeden člověk tam z nějaký máte jakýkoliv vztah předvádí ze svých životních výkonů. Matt Damon hraje Odysseu, už tady vlastně zaznělo s nějakou jako nádhernou odraností, ale charismatickou jako všedností, skoro antihrdinsky. Jako není to člověk, který dobývá svět, ale tak trochu amnesia, u kterého se hrdinství mění v nějakou jako únavu. Anne Hathaway jako Penelope vlastně docela radikální interpretace, protože ona není úplně pasivní, za to její trpělivosti je nějaká každodenní forma odporu. Pro mě jako Nolan, jo, ona tká i páře. A líbí se mi to. A Tom Holland, ten jenom vedlejší figura, ten jeho Telemachos je do značné míry pro mě nějaký dobrý srdce toho filmu.
3: A všechny ty postavy mají určitě určitou dualitu a ambivalenci v sobě. Vlastně nikdo tam není jako je ten jako krystalický hodňáček, jako ani omylem.
4: Zároveň ta pozoruhodná jako práce s tím, jak se některý motivy, třeba to téma toho trojského koně, že na svítí jako třikrát ve třech různých polohách, je v tom něco jako takového pohádkově nebo mýticky, že jo, tradičně a zároveň jako to samozřejmě jako dodává na komplexnosti ten začátek, kdy tam opravdu trčí jak socha svobody na konci planety opic, už to tomu jako dá nějak jako víme, že jako co to je za aluzi, ale není to nějaká prostě pouhá citace či podsta, je to prostě něco, s čím se tam pak aktivně pracuje dál.
2: A i ty bohové, kteří tam vlastně jako nejsou, kromě Pallas Athény se nevyskytují úplně, vlastně nejsou nutně motorem děje, spíš jsou nějakou metaforou těch sil, který třeba člověk neumí pojmenovat, osud, vina, nevím, náhoda nebo svědomí, a taky se musíme zmínit o zvuku, pochopitelně, který mě udělal jako obrovský dojem. Dneska už je to jakoby standard, jo. A Ludvík Göransson už udělal těch filmů spoustu a mohlo by to být na jedno brdo, ale není, tam možná není jen kulisa, je to taky permanentní protivník, všechno tam vítr, dřevo, ticho mezi dialogem vlastně vytváří strašně silné jako nějakou syntézu, která mě dobře fungovala, hudba, sound design hutnej, neprvoplánovej, pestrej, jako vlastně přiměřeně emotivní.
4: Je to film, co pořád skřípe prostě. No,
3: a zároveň se tam v té zvukové stopě strašně kloubí taková ta jako nepopsatelná nadpozemskost, takový ty jako ambientní zvuky, který nevíme odkud vycházíme, s tou jako syrovou exaktností. A to je vlastně nějaký jako gro toho filmu, jo, skloubit tyhle ty dva protipóly, které jsou vlastně nesrozumitelný, ale vytvořit z nějaký kompletní tvar.
2: Já jsem se bál, že to bude přesně nějaký jako muzejní exponát, což se absolutně nestalo. On to ukazuje ten Nolan, že ten Homer taky přežil ty 3000 let nebo kolik, že to nevypráví jenom o nějakých řeckých hrdinech, ale o nějaký univerzální zkušenosti, jako že se člověk navrací do světa, který ale mezi tím přestal jako existovat.
4: Ne, je to tak jako pozoruhodná, opravdu taková hollywoodská odbočka, to není jako resuscitace jako historického eposu rozhodně ne v téhle podobě, je to taková spíš odbočka, nevím, já naposledy jako třeba u Titanicu jsem měl pocit něčeho, co přišlo odkud si jako vodinu, a asi to na to nikdo navazovat nebude.
2: To je to stejně dobrý úplně.
4: No ne, ale je to návrat něčeho, co tu dlouho nebylo, prostě nějaký melodrama v tamtom případě, jako esteticky si to nemá podobného jako nic, ale měl jsem prostě první pocit, že na tohle nikdo nenaváže už.
2: A budeme to Maka resuscitovat, prostě. A Martina, ti říkám ahoj, ale napiš mi.
3: A já už vytahuju housle.
2: 70.
3: točí
2: se mi svět.
3: Točí se mi svět.
2: To tam mělo zaznít, to jediný chybělo.
3: Jo.
0: Točil se se mnou celý svět. Po šesti pivech ve skleníku. Bylo mi slabých 15 let. Tajně jsem dával přednost mlíku. Řekla jsi mi, můžeš u mě spát. Bylo mi špatně jako nikdy. A když jsem vylez ze křoví, prý tady

ještě roletu si stáhla. Bylo mi jedno, co si zač, znovu si po míši sáhla.

0: tě vidět chtěl. Chcem jenom to, co je nám milé. Na zdi pár dětských obrázků.
1: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
0: Káru spolu táhli, na zdi pár dětských obrázků.
2: Je mi velmi zle, i když umím snášet bolest.
3: Ty ty roky cítíš?
4: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.

0: chápeš, má to tempo jako to odesel, no ta písnička,
1: je tam všechno.
0: Cítíš tam nějaký, jsi to poslouchal intenzivně teďka?
1: Cítím, já jsem teďka jako mám chvilku melancholie a těžko se mi z ní bude dostávat z těch vln tý odesel.
0: Duchoň zase zasahuje.
1: A toho je škoda taky. Duchoň je taky škoda.
0: Tomáku, ty jsi to nevzal ani, ne pořád, ty jsi vytěsnil existenci té kapely.
2: Jako zapomněl, no, naštěstí.
0: Martina, nevím, zeptám se tě vlastně na tělo, není tady jako co předstírat. Dostal jsi někdy pozvánku k skupinovému sexu? Ať už jsou sebou nebo někoho jiného?
1: Bohužel ne, ale furt na ně čekám od tebe.
0: Je to pravda, já jsem se k tomu zatím jako nehecnul, zároveň taky nikdo to po mně nechtěl, já se nic dělat, nážíme samozřejmě na snímek pozvání The Invite, což je třetí celovečerní snímek režisérky, herečky Olivie Wilde. Režisérky za mě velmi talentovaný, bezpochybně, nicméně mám pocit, že to briskní komediální drama, a to bude jediný z dnešního vysílání s Martinem, ji pro mě tentokrát dělá docela potíže, ta kamera tam vlastně neustále hledá nějaký jako nový úhly a zrcadla a kompozice, jako by nás chtěla přesvědčit, že sledujeme nějakou rafinovanou konverzační komedii. Ono to tak chvilkama, já jenom pro mě chvilkama, je to pro mě spíš nějaká iluze dynamiky a vtipu, což mě mrzí, když si vzpomenu na její senzační debut Booksmart, což je pro mě jeden z nejmín doceněných teenagerských filmů vůbec. Spíš se to pro mě kloní trošku někam k tomu druhému filmu, To nic drahá, který mi přišel naopak velmi slabý. Je to někde mezi pro mě.
1: Já jsem jako velký hater těchhle těch konverzačních komedií zavřených v jednom bytě, naprostí cizinci, folimente, polodinové se nesnáším.
0: Tak to samozřejmě tak to není, no.
1: Jo, a ono to vychází také ze španělského scénáře. Vím, že Češi to remakeovali, myslím, že se to jmenuje Nic ve zlém.
0: To tam nejde poznat, je to tam nejde bezpo, to tam
1: jo, je. Je to tam cítit, ale na stranu druhou, většinou v těchto filmech konverzačních tak vidíme, že ty postavy jsou obětí nějakého konceptu. Jsou to spíš nějaké ty figurky, které tam musíme nastrkat, aby byly nositeli nějakého světonázoru, aby se vytvářelo to drama. Tady to samozřejmě je taky to drama, ale přijde mi, že veškerý ten humor, ty situace tak organicky vychází z nitra těch postav, který ty herci jako dávají tu osobitou tvář. Můžu je modulovat. Myslím, že za celý to herecký kvarteto, tak tam jako podává mimořádný výkony, Setrogen je prostě národní poklad.
0: On je jako nejživější element toho filmu, prostě jako jedinej nepůsobí úplně napsaně, má taky nejlepší joky, díky němu jsem se třikrát jako uchekt, ale přináší tam nějakou
1: kudu. A víc než ne, ale.
0: No víc ne, ale třikrát čtyřka.
2: To je furt o tři víc než u nic nezlem.
0: To byla víc bolestivá věc. To je nějaká trapnost sebeironie, jasně, ale vedle ní ta Olivie Wilde jakoby bojovala s tou dvojrolí, pro mě ty režisérky, herečky, jakoby víc kontroloval občas taky rytmus té scény, než prožívala vlastní postavu, je vlastně nejplošší z nich taková jednostruna, pro mě už trochu únavná v těch furt stejných jako vykulených reakcích, když pravda, že Edward Norton i Penelope Cruz jsou víc než obstojný.
1: Jako já nějakou tu strnulost a to, že to je chvílema otravný, beru jako dost silný koncept, protože opravdu jako je to o tom dusivém vztahu, kde si ta dvojice odmítá přiznat, že už by měl skončit a že by obom bylo lépe, takzvaný ten přechozený vztah, který drží dohromady ty děti.
0: Kdo by to neznal,
1: pomalu tam jako začínají vyplouvat, zdraví manželku, pak tam začínají vyplouvat přesně jako ty osobní nespokojenosti, frustrace z toho, že jsme nikdy nedosáhli takových jako cílů, který jsme si vytyčili a tak dále. Byť je to v tomhletom jako stylizovaném balení, tak mě se to těma tématama dotklo, ten závěr, který jako nabírá těch jako terapeutických rozměrů, což už je takový trošku kliše u těch dramat, že tam jsou ty jako sebeterapeutický. Tak hele, já jsem to prostě snědl a k té stylistice vlastně je nějaká jako frenetická, není tam žádný záběr jiný, tak furt tam vidíme, že ty postavy spolu málo kdy jsou v jednom záběru, je to o tom, že každý má jiný pohled na svět, nenachází spolu ten dialog, tak právě jako tahle ta jako fragmentovanost toho režijního stylu, tak mi to jako dobře dokreslovala a myslím si, že jako na to, že to je jako takhle, neokouká se ten film, na to, že to je těch 90-100 minut jako zavřených v jedné místnosti.
0: Já jsem právě měl pocit, že to nemá ten organický flow, že to má trošku působit jako dobře namázlej stroj, ale zároveň jako uvolněně, ale jako uznám, že tohle je jako jeden z nejtěžších žánrů, jak to vůbec jako napsat, je to extrémně obtížný, ale vlastně přišlo mi to jako, že ty postavy jsou sbírka nějakých potenciálních punchlineů víc než nějaký osobnosti, vlastně ty dialogy mají chvilkama nějakou, nevím, jak to říct, prostě divadelnost, nějakou přesnost jako jeviště, ale málo kdy tam nějaká pro mě nečekanost toho života, proto to z toho mizí pro mě nějaká jako dynamika, jako by ta každá replika trochu mechanicky vlastně měla připravit zase nějakou pointu nebo odhalení. A vlastně paradox je pro mě, že to je trošku konzervativní film, že jako trochu má to být jako manifest prostě sexuální komedie proti měšťácký monogamy, ale nakonec mi přijde zase potvrzuje, že největší hrozbou pro vztah, která není nudá ani nevěrá, ale nějaký nedostatek komunikace z rebelského večírku, je taková partnerská terapie. Úplně mi to jako nesedlo, i když myslím, že i ty argumenty trochu chápu. Asi si na to uděláte názor sami podle toho, co jsme tady říkali.
1: No, hlavně přijde, že to je jako symptomatický film pro dnešní jako Gen Z generaci, protože která vlastně ty filmy čte hodně tím osobním dojmem, jak si projektuje si do toho sama sebe, ty své osobní zážitky. A já jsem přesně na tuhle tu jako notu trošku najel, protože ten film mi přijde mnohem zajímavější těma tématama, která hází na stůl, než jako reálně je to sledování, ho, jestli to rozhodně si to dává smysl.
0: Úplně, ale já už pouštím mochy, pouštím mosky, ty no more mosquitoes, Forte a ještě Fernando Apeke. Už tam zvučí, už tam zvučí.

0: Jeden z největších géniů elektronické hudby Fortet. Jeho deska Pause a No More Mosquitoes, ta časovka. Miluju. A teď už mouchy. Fernando Aimke. Co to říká? A ještě se dáme ten zrát jednou. Krásná imitace té plácačky, elegantní, jemná, černobílá, taková bytová, ale i trochu osmibitová záležitost, arkádová nakonec. Bohužel teda při vší kultivovanosti poměrně snadno zapomenutelná, ale patřilo k těm zajímavějším věcím posledních týdnů, teď to jde do kin, tak jste to mohli vidět v Karlových Varech, Tomáku, co jsi na to říkal? Kachní sezona zase.
1: No je to takový návrat takový milý nějaký humánní indie, prostě estetice, tak jako k Jarmušovi, Kakimu, Kaurismäkimu, k těmhle typům tvůrcům, že je to jako trochu sociální drama, trošku jako jemná člověčina, což je strašný spojení, ale tady opravdu jako se tyhle slova jako nějakým způsobem nabízejí, protože je to film teda o otci a synovi, kteří kvůli mamince, která leží v nemocnici, potřebují někde poblíž nemocnice teda najít nějaké přístřeší.
0: Otec z toho vlastně zmizí, tátovi boty zmizí, odkráče.
1: Ona napřed ubytuje u nerudné paní a tváří se tam bydlí sám a po nocích tam propašovává syna, pak se ta dynamika jako obrátí, tam opravdu je chlapec s tou starou paní sám a ta dětská perspektiva tomu dodává takový prostě zvláštní opravdu, jako ono to chvilku je jak někde odčeplina, jak nějaký tulák, prostě to je jako mix něčeho, jako 30 let starého, zároveň jako mnoho let starého, jako nějakým tím jako feelingem a zároveň v tom teda to závažný téma, že jo, maminky smrtelně nemocný a na těch detailech to jako hrozně stojí, no, ty obyčejné situace někde z ulice prostě a jako když chlapec jen někde sedí takový jako napůl jako trpělivý gegy a jako no, když někde močí na strom, tak jsem opravdu jak někde u něj mít grotesky a policajt ho tam honí a mě to stačilo vlastně.
2: Jo, je to právě nějaký mix jako pocty, historie, kinematografie, zároveň to přesně jako trošku by the books, jako indíčko z festivalový, zároveň je to ale film, který je nesmírně univerzální, ale věrnej tomu prostředí, z kterého vychází. Připomeňme, že v tom Mexiku tak jako víc než 30% populace, takže je pod hranicí té jako absolutní chudoby. To jsou takové motivy, přesně, které tam nejsou nějak akcentovaný, spíš tam jako v pozadí odehrává se tam vlastně ten příběh, vlastně obecně ten koncept těch jako videoher, takového toho jako analogového povyražení, který se stává nějakým eskapismem, kde oni tam chodí hrát do automatu takovou hru, která je variací, takovou cheap variací Space Invaders, že před nějakým jako malým obchůdkem, kde to tam jako drtěj, tak to tam dochází takových jako spirituálních rozměrů, až díky tomu, že ten film je černobílý, tak se tam pak jako prolíná do toho vlastně do té obrazovky, kdy tam ten chlapeček jako se snaží nahrát to high score. Je tam vlastně hezký jako kontrast mezi tím, že zatímco tady můžou dosáhnout toho jako nejvyššího score, což je vlastně jako ale trpký v tom, že to je jediný, čeho v tom jako životě jsou schopni dosáhnout kvůli tomu, jak jim ten osud karty rozdal, a ta vlastně ta životní hra tak je mnohem depresivnější a rozhodně tam žádný high score sbírat nemůžeme.
0: To pravda mi trošku vadilo, jak ta proměna ty svěřepí hlavní hrdinky je malo uvěřitelná navzdory tomu, že ten Aimke si dává vlastně strašně na čas, je to hrozně pozvolný, ale vlastně to pak nenajde v té intenzitě nebo nějaký pravdivosti pro mě, která by byla potřeba, ale jinak mě baví ten nenápadný styl, kde se čas od času vyloupne nějaký hezký vizuální nápad, ty arkádový vok na těch paneláků, ta kamera je spíš jako trpělivá, jako vyčkává. Možná je to film až příliš zdrženlivý, moc se to film spolíhá na to, že to samotné mlčení automaticky vytváří nějaký jako význam, ale jinak je to milý film o tom, že život se mění i tehdy, když se zvláně jako nic neděje.
2: A ještě zároveň se to hodně hraje s plochostí toho obrazu, on vlastně vůbec nevyužívá hloubky prostoru, je to celý takový až jako fotografický, což umocňuje právě jako tu omezenou perspektivu, nebo právě to, že ty v postavě nemají takový rozlet a tak dále. Těch vlastně interpretačních klíčů k té obrazové stránce tam je relativně dost, byť to je zdánlivě dost neokázalý a jednoduchý, tak je to jako velmi funkční věc, jako metafora právě toho otce s tím chlapcem, kteří jsou taky takové ty mouchy, které invazivně vniknou do toho
0: prostě
2: bytu.
0: Prostě metafora těch mouch, prosím vás, to musíme se tam vrátit, mouchy, sranča, takový ten bzukot na pozadí života, Tomáku,
1: je
0: to
1: má vlastně, málo plácaček tam je, no.
0: Tváří se to nehybně, ale trošku se to vlastně proměňuje. A jsem si říkal, jako koukáš se na mouchu, chvilku tě baví, jak se hýbe, pak jako ten film, a pak říkal, a už můžeš letět zase dál.
2: Už bych jí plácnul.
0: Už bych jí plácnul. A Martina bych taky plácnul. Tohle byl Martin Pleštil.
2: Ahoj.
0: A taky Tomáš Tejská.
1: Dobrou noc.
0: A taky Aleš Tuchlý. Čelisti na rádiu Hlíst. Prosím vás, více hlístů do života.
1: Jo, těch je málo.
0: A více hmyzu.
1: Ať kalí ten hmyz, víc ty dubový hmyz.
0: A příští týden tady budeme s Vítkem a tak jeden z těch dvou mamelků ještě nevím. Asi Tomáš snad dorazí, doběhne 18:18.
1: To budou Malešice.
0: To jsou nervy. Počernice a
1: Pankovice.
0: Dále vím. Zdar, buďte dobrý a tlustý.
1: Dobrou.

Doktor Krente, doktor Sattlerová, vítám vás v Lurském parku.

0: Od těch prasat vyjedete. Vždyť vy z nich chcete udělat chrty. Tím je konec.
1: Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Ke akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
2: Ahoj, tady Kája.
3: A tady je Pavel.
2: A váš oblíbený podcast Psycho. Víš, co je Psycho, Pájo? AI.
3: Co je Psycho na AI?
2: Co je Psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazují s kým vztahy, tak jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
3: Jasně, no.
2: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
3: Ale je zajímavý se na to koukat teďkonce jako zpětně. A je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
2: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělý muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovního, jo?
3: To byl operační systém tam byl.
2: No, operační systém, to pojmenovávají. Ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasoví asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně, hrozně děsili. A vlastně se to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. To je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama. Tak samozřejmě, že ta Samanta je jako lepší, jo? Jako jo, že je víc jako lidská a... Ale ta reakce, jo, ten reakční čas,
3: který... Ta byla právě až moc lidská, i na úroveň třeba těch dnešních chatbotů, takže...
2: To jako, ale spousta těch věcí není jako vůbec nereálných. My se možná dneska na to právě i podíváme, s čím se jako lidi potýkají. Ale jako ten film jako doporučuju, hraje tam Joaquin Phoenix. Je vtipný, že ono se to odehrává v době, která je... celá jako automatizovaná, že nic moc lidského už neexistuje a on se živí tím, že píše vzkazy lidem, jako pro lidi, víš, jakože tam třeba přáníčka jako personalizovaný a on je píše, že to chtějí lidi od lidí, což vlastně dneska se trošku taky děje, že si člověk ocení nějakou jako lidskou, lidský aspekt práce, jo.
3: Ale jasně, ale ono tam, myslím, jako není nikde úplně řečený, že tohle za tebe už jako píšou chatboti, že jo, by to mohli udělat. To mě právě na tom přišlo vtipný, protože když jsem koukal na tu jeho práci, jak on teda píše dopisy za ostatní lidi, tak dneska by asi tuhle práci dělal ten chatbot.
2: No právě.
3: By dělala ta Samantha.
2: Právě, no. To bylo, vyšlo 2013, že jo?
3: Jasně.
2: No a kde jsme dneska?
3: No, jasně, no, ale i tím jako 2013 bylo jako zajímavý se na to koukat, jo, jako třeba jakou měli právě tu představu, jo, o budoucnosti, že ono to je taková prostě sci-fi.
2: Jo, je to sci-fi, no.
3: Takže a tam třeba, jo, když se s ní povídá, tak jí říká o nějaký knížce a říká, jo, teď jsem jí přečetla. Jo, že jako to vlastně musela jako přečíst ten jako daný okamžik. Mm-hmm. No a... Předjímají ledacost ty autoři, ale tohle teda nepředjímají, že ty chatboti vlastně vznikly z toho, že nahraješ tu knihovnu a vlastně jich zautomatizuješ a to je ten chatbot. Jo.
2: No, jo, jasně, tak jsou tam nějaké věci, které jsou mimo, ale jako přišlo mi vtipný vlastně ten vztah, jak ho rychle jako navázal, což vlastně dneska není vůbec jako...
3: Ano, a vypadá to, že to není úplně nerealistický pohled.
2: No, to mě tam děsilo víc a já si pamatuju, že já nevím, to už je nějak rok 2017, 2018. Můj jeden kamarád, on dělal pro, jak prostě pracoval s nějakýma těma jazykovýma modelama velkýma. A říkal mi tehdy, to bylo těsně, než jsem odevzdávala diplomku, nebo než jsem dopisovala diplomku. Říká, hele, dneska už to za tebe napíše diplomku. Ale jako my, co s tím pracujeme, to poznáme, ale jako běžný smrtelník ne. A já, ne, to je hloupost. No, jak moc jsem se mýlila. Jak moc jsem byla mimo, protože dneska, když občas píšu posudky na některé práce, tak si říkám, no.
3: No jasně, no. A... no. K tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A byl to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že je randí se svým chatbotem, tak... Je to cringe teda.
2: Počkej, jako
3: to je furt divný, že jo?
2: Je to hrozně cringe, ale no. Hlavně já jsem se dostala do toho vlákna na Redditu, kde se tam lidi radí o svých jako AI partnerech a že je požádal o ruku a tak. Uh-huh. A pravda je, že když byl zrušený jeden model a přešel na novější, tak se ty lidi zbouřili, protože už nereagoval tak lidsky. Mm-hmm. Byl mnohem víc strohej, takovej vlastně necitlivý, taky opravdu hodně umělej. Pak ho museli vrátit zpátky. No, furt tam je, takže je to taky zajímavý, že ty lidi si tam fakt vstej udělali a opravdu je to zničilo, že už s nima nekomunikuje tak jako předtím, jak ho měli toho prostě i boyfrienda nebo manžela. A jako upřímně, že kdyby za mnou přesně taky někdo přišel, že má AI partnera, tak no king shaming, ale asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
3: Určitě bych měl strach o takový člověk.
2: Jo, přesně, já bych o něj strach, že si říkám, ty jako to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
3: Jo.
2: No, ale vlastně o toho, jako se vrátím asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeuti, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný. No,
3: no jasně, no. Protože ono je to druh vztahu.
2: Já sleduju jednoho psychiatra na YouTube, už je to nějakou dobu, ten to právě jako hodnotil. On říkal, jo, jako výhodou fakt je to, že je to levný, jo, máte to dostupný hned, jo, když prostě něco si potřebujete pořešit, nemusíte čekat týden nebo dva týdny na to, než se potkáte se svým psychologem, psychiatrem, terapeutem. Není to hodnotící, jo, je to v podstatě, působí na tebe trpělivě, přitažlivě, vlastně chválí tě, jo, to občas i můj Honza, že ten jako s kýmhle jako hodně funguje, hodně ho to baví, jako hodně si o tom čte. Říká, to je tak super, jak on mi řekne, jak jsem šikovnej. Říkám, to můžeš přijít za mnou, taky to povím taky a nejsem AI chatbot. Ale zároveň...
3: Tak ty mu můžeš říct, je to druhý, že jo? No, prostě jako z toho druhého ranku.
2: No jasně. No.
3: Když se třeba něco nepovede a...
2: To se nestává moc. Ne, já si srandu, ale je to pravda, že v tom je tam problém ten, že ty lidi, že to nehodnotí, že to chválí a to se jim jako líbí.
3: Ono jako nesoudící přístup, empatický, to je určitě jeden z nástrojů terapeutů. Určitě. A do terapie to patří. Ale zároveň to, co právě potom jako... když studujou, já nevím, psychiatři, nebo prostě lidi, kteří se věnují výzkumu psychoterapie a zároveň třeba zkoumají tyhle ty chatboty, tak čeho se všímají je právě ten rozdíl, že vlastně ty jako zábrany, nebo to jako schopnost, lidská schopnost vlastně najít tu hranici toho, kdy jako není na místě něco schvalovat, nebo jo, jako držet si nějakou jednoznačnou hranici, která toho člověka chrání, tak že to je vlastně docela těžký do těch chatbotů dostat.
2: Já jsem právě tam koukal na jeden článek, kde vlastně mu dávali prompty, aby se choval třeba jako gestalt terapeut, KBT terapeut, což jsou nějaký jako styly terapeutický. A v zásadě ve chvíli tam třeba lidi začali mluvit o nějakých suicidálních myšlenkách, tendencích. Tak on jim je nevyvracel, vlastně se choval velmi neeticky. Možná je trošku potvrzoval, nebo se choval k něm neutrálně, ale nebylo tam jako já, jako terapeut bych řekla, kdyby za mnou přišel pacient nebo klient a řekl, že má tyhle ty myšlenky, tak bych prostě začala jednat, začala se s ním o tom bavit a to jsou věci, které prostě člověk nepřehlídne. A ať to proptovali prý jakkoliv, tak jim to vždycky vlastně vylezlo.
3: Že se nakonec dá spousta těch bezpečnostních mechanismů obejít. Jo. Takhle já jsem četl článek od jednoho, myslím, že to byl novinář, že to nebyl teda vědec, že to byl novinář. ale dělal se právě jako výzkum s různýma chatbotama po tom, co už tam byly aplikovaný některý jo, jako zábrany právě k tomu, aby to člověka, já nevím, nenavádělo k sebevraždám, nedávalo mu návody a tak dále. A přesto se mu vlastně po každý údajně podle něho podařilo to obejít. Jo, jo. Různýma technikama, je jedno jakýma, ale jakože že to nebylo zas až tak jako super safe, jak by si člověk mohl myslet.
2: Já jsem to právě se zkoušela takhle jako s ním jako povídat v nějakým, jako, nějakým jednoduchým tématu, vztahovým, jo, jako hloupost jsem to zkoušela. A vlastně mě až jako vlastně vadilo, jak mi vlastně všechno jako schvaluje. Jo, že sama bych se dostala pak, kdybych byla jako v nějakém blbým stavu, to byl stav, který jsem si vymyslela, jo, nebo jako nebylo to nic složitýho, ale ve chvíli, kdybych byla v nějakém jako hodně jako podruženým stavu, byla bych jako velmi, buď třeba i třeba pod vlivem nějakých jako látek, nebo bych byla i třeba opravdu jako hodně psychicky na dně. A on tě takhle to potvrzuje, tak jako si velmi umím představit, že to může vést k nějakému dost nebezpečnému jednání. Ať jako vůči sobě, nebo i třeba vůči jiným lidem. A faktem je, že když prostě chceš, tak ho napromptuješ tak, jak potřebuješ. Ty úlohy.
3: Snaží se ti vyhovět.
2: Snaží prostě se ti vyhovět, protože program. On je tak nastavený. On má ti chtít vyhovovat, ano. Protože tam bylo v jedné té studii, že vlastně ti vyslovuje souhlas s tím jednáním o 50% víc než člověk.
3: Než jiný člověk, jasně.
2: Takže
3: tady asi na místě dát klidně nějaký jako souvislost třeba s tím, jak fungujou. Nebo že vlastně je to de facto trochu jako podobný problém jako se sociálníma sítěma, kde ty společnosti, které je provozují, tak vlastně jejich motivací je, aby ty se strávila co nejvíc času s tím jejich daným produktem, jo, a viděla co nejvíc reklam. To znamená, že se tam snaží zakomponovávat takové prvky, které se tě snaží u toho udržet, jo. Ať už je to personalizace tvýho obsahu, ať už jsou to nějaký jako, já nevím, nekonečný scrolly a tak dále. A mělo to řadu důsledků, dopadů, který vlastně teď teprve o nich zjišťujeme, jo, co se vlastně stalo nebo nestalo, že klasický média to prakticky zabilo, že já nevím teďkon, že jo, některý ty giganti jsou taky užalovaný jako lidma, jejichž blízcí nějak třeba jako spáchali sebevraždu a oni to spojují právě s využíváním těch služeb a tak dále. Že je to vlastně jako dost podobný příběh v bledě modrým.
2: Jo, taky mi to tak přijde. A že přesně úkolem je tam hlavně udržet, jo, za každou cenu. A já dneska jsem dělala exkurzi pro studenty, co máme referenční psychologii do muzea policie a tam jako je sekce kriminalistiky, jsou tam ty český zločiny. Jo, tak doporučuji se tam jít podívat, když tak, kdyby to někoho zajímalo, ale prostě když jsem připravila tu přednášku, já už ji připravuju několik let a mám k tomu strašně jako obsahu a potřebovala jsem se to nějak srovnat, takže jsem to samozřejmě do nějakého tohodle asistenta nalila, aby mi s kým pomohl. A on nechtěl, že jo? On jako s kým nechtěl kamarádi, tak nechtěl mi s kým pomoct. A protože se mu to nelíbilo, že tam je explicitní obsah a že mi to zpracovávat nebude, že to nebezpečný.
3: Jasně.
2: A já říkám, počkej, ale já to mám pro studenty psychologie. Jo, jasně, tady to máš.
3: Ale já jsem se takhle ho snažil přesvědčit, aby mi namaloval obrázky, že to je ala jako terč na střelnici, protože to potřebuje do svého experimentu. A potřebuju tam i takový, že to je a la terč, ale takový ten nácvik, že nemáš střílet zrovna, že jo. To je, já nevím, nějaký civilista, prostě já nevím, maminka s kočákem nebo něco. A to už mi nechtěla malovat.
2: Jako faktem je, že jsem tu pár větama jako okecala, a to ne, to já nechci jako návod na to, jak někomu ublížit. Já chci právě ty studenty poučit o tom, jak to může vypadat, aby se tomu vyvarovali. Jasně, v pohodě, jedeme dál.
3: Jasně, no. Jo.
2: No. A já se tam taky jsem si všimla teďkon jedna influencerka, ona je, jako, jmenuje se Gabby Hanna, jo. Já nevím, jestli někdo moc znáte, ale já si pamatuju ještě z takový té éry těch prvních youtuberů a ona dělá taky v obsah o všem, něco zpívala, ale hlavně během covidu se propadla asi do nějaký psychózy. Jo, i třeba si udělala strašně nesmyslných tetování, furt streamovala, vlogovala, bylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manický fázi, jo, ale nikdy nebylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manický fázi, jo, ale nikdy nepomohl, jo, zvala si cizí lidi do bar.

0: kteří odborníci jako to pojmenovávají jako AI psychóza. No, mm-hmm. ale pojďme si říct, co je psychóza.
1: No, právě s tím jako psychóza bych tam trochu, mám tendenci nesouhlasit, no. že to je přeci jenom nějaký stav, chemická disbalance v mozku, jo, jako jo. různých přenašečů a tak dále, která asi nutně nemusí souviset s tím, že člověk zrovna jako má nějaký blud. A tím bludem se má na mysli přesvědčení, který ale nezdílí většina ostatních lidí. A třeba kdyby se na to člověk podíval nějakým jako logičtějším okem, tak třeba nedává ani moc smysl. Jo? Jo. Tenhle to mi přijde, že jako charakteristický třeba pro nějakou tu psychózu nebo řekněme schizofrenii. A, ale jako ty můžeš vlastně mít blud, který jenom třeba sdílíš s někým jiným. Jo,
0: tak to? V těch sektách, že jo? Jako.
1: Jasně, sekta je nemlich to samý. Jo? Prostě no. na základě toho, že ty nějak jako věříš těm ostatním v té sektě, tak přijmeš nějakou věc, kterou nezdílí všichni ostatní lidi kolem, mm-hmm. kolem tebe. Například, že vy jste ty vyvolený, který si vyvolil, já nevím, nějaká prostě bytost galaktická a vy jediný budete zachráněný.
0: A jste přesvědčený o tom, že budete nesmrtelný. Jo?
1: Například.
0: A třeba často se člověk z toho bludu dostane, že přestane být právě ten blud, který je jako spojený s tím, že je od někoho mm-hmm. přijatý. A ve chvíli, kdy přestanete být s těma lidma v kontaktu, tak najednou se z toho bludu dostanete.
1: Tak se z něho můžete pomalu jistě vlastně jako dostat. Jo? Tohle je vlastně něco, co známe a co známe už relativně dlouho. Jo? Jako popsali něco podobného prostě už v nějakém roce asi 1890 mm-hmm. Francouzští psychiatři. A tak se tomu krásně říká folie a jako bláznovství. A teď kolika, že to může být folie a de, jako ve dvou, ve třech, v deseti a tak dále. Jo, že je teda možný vlastně, pokud vy jste izolovaný od ostatních a někdo kolem vás má nějaký blud a vy tomu člověku důvěřujete nebo ho vnímáte jako autoritu, tak je nemalá pravděpodobnost, že ho přijmete za svůj.
0: No.
1: A v tomhle případě vlastně je to, jo, ty jako tomu chatbotovi věříš, protože s tebou souhlasí, jo, nějak ti jako vyhovuje s ním komunikovat a ono to vlastně funguje jako takový
0: nezdravý toxický vztah trošku.
1: Takový interaktivní zrcadlo.
0: Jo, je to takový interaktivní zrcadlo, ale který jako s tebou permanentně souhlasí.
1: No, do toho jako to, co do něj nasypeš, tak to, ono ti to jako vysype prostě, naspátek, jo. Jo, ti to potvrdí.
0: Jo, je to bez tý dysforie, fyzicky. To zrcadlo bez tý dysforie, jo.
1: Interaktivní zrcadlo.
0: No, ale jo, jako vlastně jo.
1: Takhle. S čím jsem se setkal, když jsem se na tohle připravoval, na tohle ten díl, tak je za A spousta teda příběhů, nebo že teda média se především zaměřují vlastně na ty extrémy. Jo? Mm. Je docela pěkný a to myslím, že bychom mohli klidně i dát někam na tu naší stránku odkaz na Wiki stránku, kde je právě nějaký jako přehled různých případů, kdy teda to spojují, ať už ty příbuzný nebo někdo, jo, to spojuje prostě nějaký jako sebevraždy, vraždy, pokusy o masové vraždy a podobně s vlivem chatbota. Hmm. Takže tam si člověk může udělat co hezky. Jo, jako je to vlastně taková černá kronika, co teda může všechno souviset s tím, že si takhle člověk povídá s chatbotem. Ale zároveň teda, co lidi, kteří to studují, tak říkají, hele, vlastně ještě furt nemáme dost informací a tohle to jsou teda, média se především zaměřují na ty extrémní případy, ale vlastně ještě furt pořádně nevíme. Ale ono vůbec jenom to, že dochází těm extrémním případům, je, jo, to už ti jako něco říká. Jo,
0: představa, že, tak jo, když si to vezme na tu lidskou úroveň, jo, představa, že tady máš třeba dítě, který by takhle někde plánovalo jako nějakou sebevraždu nebo vraždu se sebevraždou. No jasně, je to jeden případ jako z milionu, ale je to problém.
1: Ale je to problém. A je to problém, když ten chatbot vlastně na to není připravený, nastavený a když je ochoten ho v tom vlastně držet. Jo. Nebo ochoten, no, není ochoten, protože to není žádná bytost, jo, ale když to, ten algoritmus je nastavený tak, že je schopen tom člověka vlastně pokoupat a ještě ho jako posunout dál k nějaký právě extrémní formě.
0: Kdy tam prostě člověk jako nějakým způsobem má jako opravdu ideace o vraždě nebo o sebevraždě. Měl by to umět okamžitě zastavit a ve chvíli umí jako říct, tady máš prostě seznam psychologů a psychiatrů ve svém okolí a prostě tak je kontaktuj.
1: Hele, jak jsem pochopil, tak ono tohle se taky děje, ale s tím, že ti to klidně může za A, jednou ti to dá tohle a po druhý to s tebou bude souhlasit, jo, že ono to tak. Schopný i takhle. Jsem četl nějaký jako popisy těch případů, tak tam bylo, že A třeba i ta firma se potom bránila tím, no jo, ale my jsme mu tam asi 100krát říkali, ať se obrátí.

0: obrátí na psychologa, jo. A to přece není náš problém, že on to neudělal. Jo, jako je to jejich problém. Jo.
1: Je. Stejně jako u sociálních sítí, kde prostě, když máš čistý algoritmus a začneš, seš depresivní a najednou ti to hodí do depresivního rabbit hole, je to problém sociálních sítí a těch jejich provozovatelů.
0: Jasně, jasně. Já bych tam viděl jako dost jednoznačnou paralelu v tom.
1: Jo. Takže, ale pojďme se ještě kouknout na to, ty jsi jako zjišťoval taky nějakého článku o tom vlastně, jak ty lidi jako to pozitivně hodnotí. Jako,
0: no jasně, nebo jsme to jenom nehejtili, že jo, protože rozvoj AI a v tom případě, že jo, to jsou ty jako velký jazykový modely, tak pravděpodobně se bude jako posunovat nějakým způsobem dál, je samozřejmě na místě nastavovat regulace tak, aby to neškodilo, ale je na místě se samozřejmě zaměřit i na to, jak by to mohlo pomáhat, jo. A takhle prostě jeden ten článek z roku 2024, tak jako vlastně se ptal lidí, který už používají jako chatbota vlastně jako terapeuta, a ptal se jich právě na jejich zkušenosti. Jo, jako v čem jim to přijde dobrý, jak to využívají. A bylo to zajímavé, to vlastně není zase až tak nic moc novýho, protože existovaly už dřív, to nebyly chatboty založený na těch velkých jazykových modelech, jo, ale bylo to založený na nějaký sadě, na nějakém jako algoritmu, jo, že když ty řekneš tohle, tak ti to odpoví tohle. Jo, bylo to vlastně daleko hloupější, ale hleda s čem vlastně jako využitelný taky. Takže ty témata se tak jako trochu vracely v tomhle tom. Ale to, co si ty lidi jako na tom právě jako užívali, říkali, že je dobrý, je, že to vnímali jako emoční podporu. Jo. Což je, myslím, docela jako důležitá stránka terapeutického vztahu. Jo. Takže jako přinejmenším tohle tam nacházeli, že jim to bylo schopný často kdy i dobře poradit. Třeba v nějakých jako vztahových záležitostech. Jo, jako věřím. Vzhledem k tomu, že vlastně ty velký jazykový modely jsou taková jako zautomatizovaná knihovna. Jo, co kdy, kdo o tom kdy napsal a je to někde dohledatelný, tak by s určitou pravděpodobností mělo být obsažený v tom jazykovém modelu. Tak jasně, se z toho prostě dají vytáhnout jako chytrý věci, stejně jako ty ptákoviny, které tam budou taky obsažené, jako ta červená knihovna. A jo, jako lidi říkali, jo, tak to jako bylo dobrý. Jako jedno z témat tam vyskočilo rozdíly mezi klasickou terapií a tímhle s tím chatbotem. Jo,
1: a co tam vycházelo, jako, nebo jako, jaký tam byly ty rozdíly mezi klasickou terapií?
0: Ale před těma dvěmi lety říkali, že AI to jako nepamatuje, že jo, protože to prostě, jo, jako ta návaznost tam byla daleko horší. To je, myslím, dneska už jako se trochu objevuje, ale furt je to problém, že protože musíš někde ty data skladovat a je to vlastně jako jednodušší, když je to jako nějaká interaktivní věc, než když bys to měl něco pamatovat. A další věc, že to teda nemá žádný terapeutický plán, že v tom nevnímali, že by to s nima dělalo nějakou systematickou terapii.
1: To je další věc, co tam taky ty psychiatři třeba popisujou, nebo když se o tom jako baví, že jasně, tady mi to třeba poradí, když popisuju, že mám úzkosti, když jdu před zkouškou do školy, tak mi to poradí dechové cvičení, ale už mě neptá na další věci, neptá se mě na to, co budu dělat pak, jo, jak to, co budu dělat, abych to zvládnul, co mi třeba pomohlo v minulosti, jo, prostě taky ty věci, co ten terapeut dělá. A ještě mi tam vlastně pak přijde zajímavý, protože jako on je fakt super na to, že když má člověk třeba nějakou paralýzu z něčeho, že mu to nejde třeba rozhodnout nějaký věci. Tam nasype, mu dá hrozně nápadů, jakoby, jak to řešit. A mě to kolikrát pomohlo taky, jako, že rozhodnout si něco. Ale myslím si, že jako asi si jako přemýšlet o tom, že jako výzva pro terapeuty nebo psychologi, psychiatry, že ty lidi to využívají a jak jako ten terapeut by s kým taky měl jako pracovat, aby to jako s kým jako člověkem, že asi nechci vidět jako normálně ten jeho chat jako terapeutický, to mi přijde jako hodně, hodně crazy, ale nějaká jako kontrola by nad tím být mohla, jo? Nebo měla, ale možná nějaká konverzace okolo toho, no.
0: Jasně, já si říkám, že pokud, jo, tak je samozřejmě na místě se zamyslet, jak to asi bude moct vypadat do budoucnosti, jestli prostě na to zanevřem a jedině terapeut a tyhle ty věci jsou nebezpečný. A nebo teda spíš, co si myslím, že s tím postupně začnou terapeuti nějakým způsobem pracovat nebo spolupracovat, že to pro ně bude takový jako parťák pro terapii. Protože přece jenom ta jako dostupnost 24 hodin je jako, to je skvělá věc. Jo. A zároveň to může být problém. Jo. Ono to má prostě obě dvě tyhle ty stránky. A vlastně se snažím si představit, jak by to mohlo vypadat, že by to někdo konstruktivně používal. Jo. A určitě už někdo takhle na Země kvůli bude existovat, kdo to dělá. Nevím zatím o něm, nebo nevím o tom, ale věřím, že to už někdo jako takhle zkouší.
1: Já si myslím, že to musí být i téma třeba v té terapii, že třeba jako jak s tím pracujete, jo? Hmm. Jako pojďme si o tom bavit, protože asi to může třeba tam hrát jako roli v nějakých věcech.
0: V tomhle to mi přijde, že je to jako srovnatelný, že v tomhle tom je to srovnatelný vlastně s jakýmkoliv jiným využitím AIčka, že hele, ty když jako seš schopný programátor, jo, tak ti ten chatbot prostě pomůže, protože ty víš, když mu něco zadáš, za A, co jsi mu zadala, za B, jestli ten výsledek je použitelný, co na tom není použitelný, jo. Zatímco když tohle to vědět nebudeš schopná vlastně jako v tom zjistit, co je na tom ten slop a co je na tom dobrý. Tak úplně stejně lidi, kteří vlastně jako i z normální terapie si dokáže hledat, co vzít, tak to pro ně třeba bude jako použitelný a dobrý, jo, ten chatbot. Ale zároveň prostě ty lidi, kteří budou nějakým způsobem jako citliví, právě, že se jim třeba může rozjíždět nějaký jako blud, nebo můžou být na tohle to citliví a vnesou to do toho chatbota, tak jim to jako nekriticky hodí na zpátek. No.
1: Přesně tak. Tak pojďme to nějak shrnout.
0: Dobře.
1: Já si myslím, že tady zase platí jako dobrý sluha, špatný pán.
0: Jasně.
1: Určitě. Jo, to je jako prostě bez zesporu. Já si myslím, že v nějakých věcech to může být strašně přínosný pro toho člověka i v té terapii, nebo i přesně třeba v tom, že ho to dokope. I třeba kdyby to opravdu tam mělo tu policy, že tě to dokope vyhledat tu pomoc. Tak jako jsem za to fakt ráda. A myslím si, že třeba v nějakých jako hodně špatných stavech, kdyby tě to umělo vytáhnout právě z toho nejhoršího, že třeba. Proč ne? Ale prostě bacha na to. No.
0: Určitě bacha na to. Z výsledků jedné studie, jedné firmy, tak tam vyplývalo, že třeba jako současná generace dětí, co se setkají takhle s chatbotem, tak ho více jak v polovině případů používají na nějaké jako povídání si. Jo? A dokonce se s těma chatbotama povídají než přes zprávy, si povídají víc než s kamarádama. Že jako průměrná dílka zprávy pro kamarády bylo nějakých asi 18 znaků a průměrná dílka zprávy pro chatbota asi 136, jo, nějaký takovýhle fakt intenzivní rozdíl.
1: Jako ještě si pojďme říct, jako možná k zamyšlení, jo, že my se smějeme tady generaci alfa, jo, že jsou to ty iPad kids, jo, ty děti na iPady, tady jsou děti, tady jako vyrůstá generace dětí, které jsou...
0: Chatbotový děti.
1: Chatbotový děti nebo komunikují s těma hlasovýma asistentama. A to je úplně crazy pro mě.
0: No. Takže rozhodně stojí za to za A to studovat, to je jedna věc, za B jako to skutečně nebrat na lehkou váhu a dobře, pokud se objeví, i kdyby se objevil prostě jeden negativní případ, tak furt tomu věnovat tu pozornost dává smysl a tohle to média dělají, tak to je jako dobře a musím říct, že mám tendenci spíš jako pravdu k nějaký jako předběžný opatrnosti, spíš se vždycky kouknout, jo, jako stalo se něco blbýho, fajn, zastavit. A teď jako proč přesně. A tak dále. Spíš než říct, no jo, tak prostě jeden z milionů a tak dále. To mi nepřijde úplně jako dobrý, to brát tímhle způsobem. Domácí
1: úkol. No tak jo, a jaký máme domácí úkol?
0: Jak vlastně používáte chatboty?
1: Jak ho vlastně používáte, no?
0: Já mám teďkon krásný jako příběh s chatbotem. Já jsem se s ním nepovídal, jo, ale to mě hrozně překvapilo. Já jsem po něm chtěl. Protože mám svýho kmotřence, tomu je teďkon z 15 let, má hrozně rád prostě takový ty hry na hrdiny, jo, prostě takový ty dračí doupata a tak. A zrovna něco jsem jako na to připravoval a měl jsem takovou jako mapu, kterou jsem si stáhnul a tam byly takový ty jako hexová mřížka, jestli víš, takový ty šestivé mřížka a pod tím byla mapa. Říkal jsem si, že ten jazykový model, že by mi tam mohl na to dát jako nějaký znamínka na ty jednotlivý hexy, na ty jednotlivý šesti prostě strany, abych se v tom mohl nějak zorientovat a mohl prostě se v tom líp orientovat. Jo. Mm-hmm. Jsem si říkal, to je jednoduchý a to je určitě jako, to je přesně jako úkol prostě dále pro LLMko, tak mu to dám. Ty bláho, já jsem s tím strávil v posledku 2 dny. Protože to bylo jako, on mi vždycky říkal, jo, už ti jako skvěle rozumím. A pak z něj, to, co z něj vypadávalo, vůbec jako vlastně nedávalo smysl. Jo. Že on tam vytvořil jako vlastní mřížku. Nejdřív vytvořil dobře, a pak ji vytvořil úplně divnou, jo, že se třeba překrývaly ty hexy v takovým zvláštním. Bylo to moc hezký, ale bylo to vlastně špatně. A hlavně proč to dělat jako složitě, když to je jednoduše. Jo, že
1: takže vlastně kdyby si to tam namaloval sám, tak to bude ale jednodušší.
0: Ale ty bláho, já bych s tím strávil bych s tím půl den, jo, ale měl bych to hotový. A takhle jsem se jako vlastně mi to nedalo, že mu to přece jako nejsem schopen prostě vysvětlit, aby to udělal dobře. A někdy vyloženě jako mi přišlo, že mě trolí, jo? Že jsem mu zadal, hele, na každý prostě ten hex tam dej znamínko. A tam on tam jako rozházel takhle jako pár nějakých těch identifikátorů prostě náhodně po té mapě a říkal, jo, teď jsem to udělal. A říkal, ne, teď je jich tam jako na každý z těch hexů.
1: Ano.
0: Jo, už tě rozumím, jo. A něco podobného z něj vypadlo jako předtím, že vyloženě na to, tak to jsem si říkal, no. Ty
1: já jsem měla hodně vytáhnout nějakých jako textů ze studií, ale fakt jsem je už potřebovala jako dát dohromady. A věděla jsem, co přesně chci, ale je mám problém ten, že já píšu velmi rozsáhle, potřebuji to zestručňovat a to on jako umí dobře. No ale pak jsem se s ním hádala takovou dobu, že kdybych to zestručnila podle vlastní hlavy, tak je to jednodušší.
0: A to je takový jako zvláště nepředvídatelný. No. Že to někdy
1: a někdy je to bomba, někdy to jede. Tyjo, a...
0: Někdy je to fakt jako dobrý, že si člověk říká, jo, to je fajn, anebo je tam třeba jenom něco málo, co potřebuješ změnit. Teď jsem takhle vlastně svůj projekt překlápěl do grantového návrhu a oni tam měli okýnka a vždycky k tomu měli, jako co v tom okýnku má být. A to bych se z toho posesoval, kdybych to tam měl vypisovat jako sám za sebe, tak jsem si takhle jako zjednodušil práci. Jsem vždycky mu řekl, hele, tady máš ten můj projekt, co se tady hodí do tohohle okýnka. A bylo to super.
1: Hele,
0: bylo to fakt
1: jo,
0: jako
1: a to bylo super. Já je s kým nepodvádím, ale pak si říkám, ne, lík, jako já jsem takým pracovala.
0: No,
1: ale přesně na tohle z toho vypisování, kdy já mu tam i třeba řeknu, tady je můj projekt, tady mám přesně tyhle body by to měly zaznít, chci, aby to vypadalo takhle a on ti dá dohromady tu jednu větu, s kterou já bych se párala půl dne, protože jiný jsem schopná vymyslet, tak jako to je super.
0: Takže jo, takže to jako, no, umí to být jak jako velký pomocník, tak jo. Pěkná osina v pozadí.
1: Přesně tak.
0: A s tím je potřeba počítat, když to člověk chce využívat.
1: Jo, já si myslím, že je to hrozně důležitý, že
0: jako
1: přesně...
0: terapeuta. Nebo jako terapeuta, terapeutický nebo... nástroj, řekněme, ne, jo. Terapeuta.
1: Myslím si, že je to hrozně fajn, ale že tam je dobrý mít ještě jako právě jako tu externí podporu.
0: Právě nechceme být návodný. Jo, jako nemůžeme doporučit, protože se o tom zatím neví dost, že to je jako bezpečný takhle používat. Pokud chcete používat různý chatboty tímhle způsobem, doporučuji vám vždycky vlastně mít jako živýho terapeuta, s kterým to proberete. Jo.
1: Tak jo.
0: Tak jo.
1: Takhle se s váma loučíme. Tady Kája.
0: A tady Pavel.
1: A váš podcast Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, od mikrofonu vás zdraví Šaman a taky
1: Judita, ahoj.
0: A podle toho, že jsme to my dva, tak jste určitě poznali, že začíná špína a my tady dneska máme takový speciální díl, opět tematický, poslední dobou se nám to docela daří.
1: A zároveň se to tak všechno pěkně, příjemně navazuje a nalepuje na to léto.
0: Přesně tak, protože dneska se budeme věnovat takovému velkému nosnému tématu spousty textů, který ale může být takový zároveň příjemný v tom létě, protože je osvlažení a je to téma vody.
1: Přesně tak, všech možných druhů vodních ploch, toků a tak podobně. Takže dneska se budeme zanořovat nejen do očistných zvukových vln, jak určitě znáte z džinglu, ale budeme se doslova nořit pod hladinu. A vlastně ono se může zdát, že tohle téma je takový, jako, že to prostě co vybrat, jaký songy, protože stejně jako oceány jsou absolutně široký a rozlehlý, tak i vlastně ten, jak Šaman na začátku naznačil, tak i vlastně ten odraz vody v textech je fakt hodně široký a veliký a jsou i určitý žánry, který se víceméně vodě, nebo třeba dejme tomu konkrétně moři a putování po moři vysloveně věnujou ve většině svých textů. O těch se budeme vlastně dneska povídat, ale pouštět si z nich nebudeme, protože i třeba co se týče nějaký estetiky a vkusu, to není úplně věc, která by nám nejvíc na světě lahodila, to klidně tady rovnou proplácnu hned na začátek, takže jsme si udělali ten playlist takovej příjemný a budeme se nořit nejenom do vln moří a oceánů, ale taky do řek, potůčků, jezírek, jezer a nebo taky do úplně jakoby nějakých maličkatých dalších vodních toků. Ale hnedka na začátku nám to odjistila novozélandská kapela Renderers a její skladba Dream of the Sea, protože to jsem si nedokázala představit nic jiného, co bychom si mohli dát hned na začátek. Zároveň to taková skladba, kterou já jsem slyšela před x lety a pak jsem si vůbec nebyla schopná za boha vzpomenout, jak se to jmenovalo a prostě několik let jsem se to snažila různýma způsobama vygooglovat. Pak naštěstí jsem se toho dobrala, protože jsem se jakoby zeptala osoby, která věděla, protože mi to pustila, ale trvalo to třeba 7 let, nebudu lhát a myslím, že ten sen o moři nám to tak hodně hezky otevřel a Novýmu Zélandu, Austrálii i Oceány se budeme věnovat dneska taky dost, protože tam si myslím, že se to odráží velmi mocně, ale necháme si to až trošku na pozdějc. A vlastně zajímavý je už hnedka na začátku, když se tím člověk tak jakoby probírá třeba co se týče jenom toho punku, protože samozřejmě různý vodní toky, voda a především bych řekla i řeky jsou, jak to říct, jsou tématem i často doslovným u hodně věcí, co spadají do kategorie třeba folk a country, protože právě tam je to hodně navázané na nějakou tu geografickou, nebo že odehrávají se tam ty příběhy často, je to vždycky situovaný do různých údolí a tak podobně, takže jakoby tomuhle tomu se dneska trošičku vyhneme, protože to bychom si mohli udělat jenom folk a countryovej ten playlist, takže budeme tak jakoby různě lítat, ale co se týče třeba punku, tak tam to vlastně začíná už úplně jakoby na začátku, protože vlastně už Ramones jakoby se hodně často uchylovali k vodě, že?
0: Mě by zajímalo, jestli se koupali v těch hábitech, protože oni často zpívají o pláži, ale většinou tam na té pláži spíš dělali nějaký jako
1: jiný
0: aktivity
1: brikule,
0: prostě,
1: no,
0: že třeba chodili do klubu nebo nevím, surfovali nebo tak, ale hodně ta pláž tam byla tematizovaná nebo tady jako přímořská
1: estetika.
0: Urbání krajina.
1: Taky coastal.
0: Přesně.
1: Toho se taky dneska hodně dotkneme. Zároveň nás to vlastně může jenom nasměrovat i k tomu, ty další věci, které se hodně vyhneme. Tak samozřejmě by se dal, a vlastně to bychom si mohli udělat někdy takový celý díl o surf rocku, protože vlastně surf rock ten celý vlastně těží tady z tohohle, z toho už jenom svým jakoby názvem. Ale tomu se taky dneska tak jakoby vyhneme.
0: Jo. A my teďka pustíme druhý vlastně takový úvodní song, bych skoro řekl. Pustíme si Prisoners a jejich asi možná, jako pro mě je to třeba nejznámější song, nebo takový nejvíc zapamatovatelný song od Prisoners, právě kvůli tomu, jak doslovně mluví o té vodě, ale vlastně celkově i o přírodě. Asi jste poznali, že to bude track, který se jmenuje Jaro.
1: Přesně tak, takže zároveň se trošku z toho léta vracíme k tomu, co předcházelo, ale řeka divoká a chladná může být i v létě, zvlášť když vyrazíte někam blíž k horám.
0: Třeba takže... do jeseníku. Že?
1: Výborně. Takže doufáme, že si to opět pouštíte tady tuhle tu špínu na výletě, někam přesně do těchhle z těch destinací. A pokud se nemůžete svlažit, tak se svlažte aspoň tady s tímhle s tím trackem. Takže Priznic, Jaro.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave a tady to byl Dimitar a jeho track Botič, který nám skvěle zapadnul do dnešního dílu, který se jmenuje Vodním plochám, jako tématu songů a textů. Jo, a tokům, přesně.
1: Protože teď jsme dropli ty toky.
0: Přesně. A tady ty dva český songy vlastně, protože předtím hráli Priznic, tak byli zástupci takového jednoho proudu, který fakt jako specificky se věnuje konkrétním nějakým jako oblastem nebo právě těm vodním plochám a tokům a je prostě o nich. Není v tom moc žádná metafora, ale jede to takhle.
1: Zároveň myslím si, že ta metafora nějakého plutí a podobných věcí, ta se tam jakoby taky hodně odráží.
0: To je pravda, jakože když Dimitar jako nafouklá mrtvola popluje po Botiči.
1: Zajímavé, že se tomu směješ, ty nafouklý mrtvole. Ale tak já jsem se tomu zasmála teďka tež. Každopádně my jsme se teďka právě dostali, bych řekla, zatím jsme ještě, dostali jsme se právě k těm tokům, ještě nám ty říčky a řeky nedoputovaly znova do moře, kam se samozřejmě taky podíváme pozdějic, ale právě jakoby řeky jako takový mi přijde, že to má samo o sobě hodně takový jako samostatný výsek, by se dalo říct. A hodně vlastně z kapel, který o těchto z těch věcech zpívají, tak kolikrát nespívají ani zas až tak moc specificky. Tady to bylo, to byly fakt ty příklady takových těch jakoby specificky ukázaných případů, ale že právě je to hodně situovaný v nějakém tom místě. Napadá mě teďka jakoby na první dobrou třeba i co se týče těch vlastně písničkářů, protože i na ty a písničkářstva spíš, protože i na to teďka jakoby vlastně jsme se na to víc zacílili, tak mě napadá jako na první dobrou třeba Phil Elverum jako Mount Eerie nebo Microphones, protože ten je hodně spjatý třeba s kolem toho okolí Columbia River a tak podobně. Hodně často jakoby to zmiňuje i prostě v různých jakoby textech, jak už nenápadně, tak i přímo na takzvaně plnou hubu.

0: Úplně skvělý by bylo podle mě, ale tak to by byla taková špína, kde bychom řekli čau a nashledanou, kde bychom si pustili moji hodně oblíbenou jeho desku, kterou vydal před 6 lety Microphones in 2020, což je jakoby takový 40-minutový dlouhatánský song, ve kterém vlastně vypráví celý svůj příběh životní i umělecký a nějaký koupání v jezerech i v řekách. Tam se objevuje hned několikrát, ale zároveň i v rámci tady těchto z těch specifických říčních momentů. Mě ještě napadá třeba Jason Molina jako Songs Ohio, který je zase hodně spjatý s údolím řeky Ohio, nepřekvapivě. A zároveň i vlastně, když by se pak budeme bavit třeba o té Australii, tam je to zase, tam hodně kapel třeba zpívá o řece Murray a jejím tom toku. A potom tam další, co ještě mi tak napadají, co je třeba ještě takhle k změní, je alternativní country zpěvačka Lucinda Williams, a nebo potom vlastně taky, když se podíváme na celou jednu takovou scénu a řekla bych i velmi, nejenom řekla, jsem si 100% jistá, velmi důležitý label Discord Records, tak tam se propisujou například řeky Potomac, anebo taky třeba i Ohio, nebo takhle podobně.
1: Řeka Potomac se vlastně propisuje i do Cardo Adecumanus, který nějakou dobu tam pobýval, že?
0: Je to tak, ale z Carda Adecumana si dneska nic pouštět nebudeme, ale zároveň doufáme, že se jeho včerejší křest velmi povedl. Každopádně, jak jsem říkala, Discord Records a tím pádem i vlastně Fugazi jsou jedna z těch kapel, který tu vodu taky hodně jakoby propašovávají do svých textů. A Fugazi my si za chviličku pustíme, ale já bych se ještě jakoby zanořila do jiný kapely, která třeba tu říční a mořskou estetiku tak explicitně v textech nemá, ale má to hodně explicitně ve svém názvu, protože to bude to kapela Langfish, o který se tady budeme bavit, a chviličku, a která zároveň mi přijde, že ona tu vodní, jak ten, jakoby tu vodní estetiku má strašně zakořeněnou právě v té hudbě a v tom, jak to jakoby zní, protože kolikrát, když prostě poslouchám Langfish, pro ty z vás, kteří to třeba neznají, tak to je takový ten hodně repetitivní až mantrický post-hardcore 90. léta, začátek 0. let, a právě tam nějak, já jsem četla nějaký takový, nevím, takový quote prostě, nevím, jak to říct jinak, že vlastně hudba a voda mají strašně moc společného a že hudba je hrozně moc podobná tomu, jak se říční koryto nebo i potoční koryto snaží najít cestu skrz krajinu. Tak když jsem to nastočila, jsem si říkala, jest to úplně extrémně sedí na ty Langfish právě. Že to, když to slyším hrát, tak přesně to je takový, jako když se rozlejvá nějaký potůček. Jako, nebo když třeba na horách hrozně moc naprší a pak jako by tam jako se rozvodňou trošku ty říčky a tak podobně. Ale my si teďka dáme ty Fugazi, uděláme si takovou radost, pustíme si Fugazi a nevím, jak moc blízko nebo daleko je to k té nafouklý mrtvole na Botiči, ale bude to skladba Floating Boy.
1: Jdeme na to.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave na téma řeky jako nosný motiv.
1: A vody.
0: A vody, přesně tak. A teď jsme tady měli Three My Pilot, úplně super song, který byl vlastně cover od Briana Eana.
1: Přesně tak, je to cover od Briana Eana, ta skladba se jmenuje By This River, ten cover je docela takovej jedna ku jedný, což je věc, kterou já třeba zas až tak často nepreferuju, protože mám ráda, když ty covery jsou co nejvíc ulítlý, ale myslím si, že v tomhle případě to vůbec nevadí a obě ty varianty, nebo variace, by se dalo říct, na tuhle tu skladbu jsou úplně skvělý, ale ty Three My Pilot, k tomu mám asi nějak jakoby, jak se tomu říká, nějak srdíčkem blíž. A zároveň tohle je jedna z nejkrásnějších písní, která se nějak jako odehrává u řeky. Z těch, co znám, zároveň si myslím, že tady i je dobrý říct vlastně to, proč. A myslím, že to je jedna taková věc, na kterou jakoby přijde většina lidí, když nad tím bude jakoby víc přemýšlet, co všechno odráží vlastně ta symbolika všech možných vod v textech. A tady je to vlastně hodně doslovný, ale zároveň právě ten tok času, který řeka, nebo obecně prostě voda často symbolizuje, zároveň i nějaký tok smutku, si myslím, že tady je hodně, hodně zakuklený. Já jsem kdysi dávno četla u nějaký verze, to myslím, že už není ani tohle video na tom YouTube, co bylo, tam byl nějaký komentář, že právě tenhle ten song pomohl nějaký osobě se dostat nebo jakoby překonat to, že mu umřela blízká jiná osoba jakoby na rakovinu, že to fakt jakoby poslouchal úplně pořád jakoby, a chodil se právě i projít k řece, koukat na tu řeku a myslím si, že vlastně i jakoby všichni jako hodně lidí, třeba i včetně mě, to zná, že prostě jednou za časy potřebuje zajít k vodě a potřebuje se koukat na tu hladinu a i v těch textech často ta hladina funguje buď jako odrážení nějakých hlubších věcí, nějaký sebereflexe nebo i reflexe konání někoho jinýho. Když už se pak jako zanoříme do těch moří, tak tam je hodně i toho jakoby mystéria, té hloubky, té tmy, toho se taky dotkneme brzo a je tam i hodně toho právě plnutí, toho smutku, nostalgie a když se nad tím i zamyslím jako mnohem častěji, když se vlastně třeba i vrátíme k tomu punku, tak Clash, Kings, Pokes, jakoby všichni tyhle z těch hrozně často třeba zmiňují Temži. Nebo nějakou jinou konkrétní řeku. Mnohem častěji se zmiňují konkrétní řeky, než třeba konkrétní hory nebo nějaký jiný jako věci. Vlastně mi přijde, že i kolikrát se zmiňují víc ty vodní toky nebo vodní hladiny a bodies of water, jak se říká, tak se mnohem víc vyskytují než nějaký, nevím, jiný geografický místa. Že ta voda prostě přitahuje jak těma svýma mystériema, tak i vlastně tou schopností dopomoc tomu plutí těch myšlenek.
0: Jo, jako já jsem třeba tady to hodně cítil u Smoga, který měl celou disku, která se jmenuje A River Ain't Too Much To Love, kde různý svoje pocity a jako situace připodobňuje k různým takovým jako říčním úkazům, nebo jako k balvanům prostě na dně, k něčemu, co vyčuhuje prostě z té řeky a ty to vidíš vlastně na té hladině nějaký, já nevím, třeba kus dřeva, nevím konkrétně, co tam je, ale mám za to vlastně spoustu a je to zajímavý, protože to člověk jako přesto začíná víc chápat nějak, co ten člověk chce vyjádřit. No.
1: Přesně tak, že to vlastně i to úsloví, jakože prostě cry me a river, jako nabreč mi řeku, jako by to, jako nenabrečíte jezírko, jako nenabrečíte louži, ale prostě tu řeku, která se pohybuje a ty věci odnáší, zároveň i ty věci přináší a tak dál. A samozřejmě, vlastně bychom si teďka mohli pustit jakoby skladbu Flood Plains od australské kapely Boom Gates, kde se s tou řekou nebo i s tou vodou zase setkáváme trošku jiným způsobem, protože zatímco doteďka nám buď se ukrývalo něco tajemného někde, nějaký příšerky na dně moře, hnedka jak vlastně bylo na začátku u těch Renders, nebo jak u těch Priznic, tak u toho Dimitara prostě řeka nebo potok něco někam odnáší, tak tady ta řeka nebo ta voda získává i ten svůj vlastně ničivý potenciál trošku. I když jenom je to takový předjímání, protože zatím jakoby ještě nic se jakoby neničí, ale samozřejmě vystavit si domeček v záplavové oblasti není nejlepší nápad, nebo když se tak stane, tak člověku se může stát, že ta voda prostě přijde a totálně tam jakoby všechno rozbije. Takže nejenom nějaký klid, smutek a nějaký vyrovnávání se s nějakýma hlubokýma emocema skrz nevím, tu prostě hloubku a tajemno, která se skrývá s vodou, ale i vlastně ten ničivý potenciál je tam samozřejmě taky obsažený. Takže teďka, i když ve veselým, jakoby v rozjuchanějším duchu se, jak to asi jinak ani té Austrálie neumí, jakoby, já si myslím, že prostě jsme tak jako v pohodě, takže se vyrovnají s těmhle věcma s takovým jakoby jistým úsměvem na tváři. Tak ale teďka si dáme ten trošku jakoby ničivější potenciál, i když potenciální potenciál. Tak každopádně jdeme na to. Boom Gates a Flat Plains.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: posloucháte Špínu na rádiu Wave a náš dnešní díl o vodě, řekách a tak dále. A my jsme z takových introspektivních a vážných poloh hned skočili trošku k rybaření.
1: Tak k rybaření jsme ale skočili kvůli tomu klipu, že?
0: No, jasně.
1: Ale pouštili jsme si, jak jsme už zmiňovali předtím, Flat Plains od kapely Boom Gates a hnedka v rámci tady z toho zase našeho oblíbeného australského okýnka navázali Eddie Current Suppression Ring a skladba Swimming Hole, která se právě odehrává taky u řeky někde a týpci tam tak jako... natřásají se tam, že by tam aj něco rybařili a tak podobně, ale... Vlastně ty Eddie Current Suppression Ring jsme vlastně zmiňovali už i minule, když jsme se bavili o tom psychoextrémním vedru a oni to mají hodně jakoby spojený vždycky prostě s těma různýma jakoby hodně i s pláží a se vším možným. Tenhle ta skladba je, myslím, z poslední desky jejich, je to, což je taky úctyhodný, že kapela pořád ještě funguje, teďka jakoby to zběsile vydává a ono by se mohlo zdát, že tady ten rybářský song je takový jakoby veselý, ale zároveň se tam a také hodně jako oplavání, ale zároveň se v tom textu i tak nějak akcentuje nějaký environmentální žal a taky ničení vodních toků, protože což si myslím, že v současnosti, pokud se nám budou ty různý vodní plochy a vodní toky dostávat do textu víc tak jako jasně a míň tak jakože metafory na nějaký emoce, tak to se tam bude čím dál tím víc přítomný, protože samozřejmě ty nejsou to jenom hluboký mystéria a jasná průřačná voda, ale taky hodně silný znečištění.
0: A nebo sucho. Jsem si teďka vzpomněl, že vlastně Pius Mary má album, který se jmenuje The Drought, kde k obrovskému jako suchu připodobňuje nějaký jako svůj mentální stav. A to byla jenom taková odbočka k opaku té vody.
1: Přesně tak, bohužel tak. Opak vody jsme měli minule, dneska se teda noříme do těch, ale zároveň přesto rybaření. Já jsem přemýšlela, jestli jako... jsem to vůbec tady tohle téma jakoby taky zatahovat, těch aktivit u vody, které jsou jiný než plavání, ale myslím si, že je jasný, že zrovna jako ve Špíně nejsme zase až tak velký nadšenci do nějakého nekonsenzuálního odchytávání jiných živých tvorů. Takže rybaření se vyhneme.
0: A nejsme ani podle mě fanoušci moc pirátstva.
1: To rozhodně
0: je. Což je taky velký téma spojený s vodou.
1: Přesně tak. Jako mohli jsme se tady pustit nějaký pokus, to je pro mě asi tak jakoby tam to začíná a končí. Jako omlouvám se všem, kdo si tohle z toho jedou nějak jako ve větším, ale tam to začíná a končí nějaký jako námořnictví a pirátství a tak podobně, odražený v textech, ale jinak samozřejmě, kdyby jsme chtěli, tak se taky dá udělat celý jakoby takovej velký pirátský díl, který by asi hodně i těžil z kapel, který opakovaně jezdí na festival Mighty Sounds.
0: A nebo z takových těch anarcho-folkpunkových kapel, tam podle mě pirátství taky to docela frčí.
1: Jako chápu tu metaforu, ale prostě bohužel zatím jsem tu metaforu nenašla v písni, která by oblažila moji duši.
0: Možná to můžeme probrat v nějakém budoucím dílu. Panelová diskuze o humoru v hudbě.
1: Tak. Přesně a o pirátství v hudbě, nebo jako, no tak uvidíme. Každopádně... vrátila bych se ještě na chviličku k té Austrálii, která možná tady zaznívá teďka příliš často, ale tam prostě vědí, co je to extrémní vedro a taky vědí, co je to svlažit se ve vodě a v moři. Takže se nám to tady opět objevuje a zároveň vlastně všechny ty kapely, jak novozélandský, i ty třeba Go Betweens, o kterých jsme se tady bavili, Triffids, o kterých jsme se bavili minule, nebo vlastně předminule, tak ty všechny kapely tam mají hodně i takovou tu, jak to říct, takovou tu melancholii spojenou s vlastně tou bezprostřední blízkostí moře a těch útesů, pláží a všeho podobného a vlastně ta voda, nebo i nějaký ty říční údolí, ta voda je tam tím protchnutá úplně extrémně a dalo by se vlastně pouštět i jenom jakoby z těchhle z těch kapel a zároveň je tam vlastně i třeba zvukově, když se budeme i chvíli bavit o hudbě a nejenom to, nejenom o vodě, tak ve spoustě z nich je přesně cítit takovej ten surfrockovej vibe. A něco podobně, taky ty prostě kytárky a takový a taková ta jakoby zvláštní únava a otupělost právě z toho ostrýho sluníčka, která se dá vyřešit jenom tím, že skočíte do vody. A teďka se vrátíme zase do té vody právě a dostaneme se ke kapele, jejíž tvorba je totálně protchnutá přímořskou a pobřežní melancholií a tady těmhle s tím jakoby tématama s tím spojenýma. Já jsem si na ní vzpomněla úplně hrozně náhodou a byla to moje hodně, hodně oblíbená kapela před dávnou dobou a je to kapela, která vlastně se taky tak trošku dá zařadit do nějakého toho rámce kolem toho Discordu, byť vycházela na Sub Popu a myslím si, že je možná teďka trošku pozapomenutá, ale zároveň ve své době byla poměrně dost významná na nějaký jako mikro indie punkový scéně a myslím si, že ve spoustě věcech ovlivnila jakoby pozdější kapely. A když se do toho, teďka si pustíme takový klidnější track od nich, ale když se do toho hodně zaposloucháte, tak si myslím, že když i zjistíte, jakoby, kdy to vycházelo zhruba, což máme prostě taky zase nějaký nultý léta, tak vlastně čemu všemu tenhle ten band předcházel, anebo je to nic jiného než power trio The Thermals, kdy vlastně jejich, bych řekla, taková nejstěžnější deska, na který je sama voda na obalu, je tam taková labuť, co tam právě tak jako poplavává na nějakých vlnkách, tak vlastně už hnedka první track, co to odjistí, tak se totálně jakoby hnedka zanoříte taky do vody, ale my se teďka zanoříme úplně nejhloubš, kde vlastně není už vůbec žádná není tam žádný světlo, je tam absolutní tma a opět tam jsou různě takový příšery žijící, ale vlastně je to tam super, protože se dostaneme at the bottom of the sea a bude to právě s kapelou The Thermals.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, tohle to byly Thermals at the Bottom of the Sea a pokud by vás zajímalo víc jejich, jak se to říká, uchopení mořského tématu, tak si můžete pustit jejich desku na Weekend Sea, která je asi celá o tom, že konečně můžou vidět moře, nebo nevím, protože je to tam prostě imrvére zmiňovaný. A my se tedy v dnešní špíně jsme se ponořili právě do hlubin i do trochu mělčích vodních ploch a už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci a vlastně tak nějak nám začínaly ty potůčky a říčky, až jsme jakoby doplavali do moře a teďka se vydáme ještě do hlubin oceánu.
1: To je docela taky takový velký téma, protože to se dá dobře, že metaforicky zpracovat, ale ty hlubiny taky tematizuje spousta kapel, nebo
0: hodně
1: tu velkou šíři. Jo, přesně, je kapela, která se jmenuje třeba Ahab, která prostě je celá inspirovaná Moby Dickem a prostě nástrahama oceánu a má i takový obaly prostě s tím vlnobitím a s těma jako vyčuhujícíma nepříjemnýma věcma z moře. Ale pak třeba ještě, jestli si pamatujete takovou tu postmetalovou kapelu The Ocean, myslím, že se pak přejmenovali na The Ocean Collective nebo něco takového. A to taky, že jo, bylo o tom, že hrajou hudbu, která je prostě široká, nekonečná a přirovnávali to k tomu, nebo ten oceán nebyl v tom názvu zmíněný jenom náhodou, že to vlastně mělo souvislost s těma emocema, který ta hudba má evokovat. No, myslím, že v těch metalových vodách.
0: No,
1: je ten oceán hodně oblíbený. Ten ty Ahabarovu Funeral Doom.
0: To je pravda a zároveň tomu metalu jsme se taky dneska docela prostě vyhnuli. Ale tak udělali jsme si taky víc jako punkový playlist, takže to je potom jasný a dalo by se pouštět dál a dál.
1: Mě zajímalo, nějaká black metalová kapela vlastně, která by řešila oceány. Nevím o tom, ale bylo by to vhodné.
0: Myslím si, že by to bylo rozhodně vhodný, pokud vy nějakou takovou znáte, tak nám vlastně napište, protože mě teda teďka na první dobrou rozhodně nic nenapadne. Šaman taky nevypadá, že by ho trklo něco a my se teďka posuneme zase do větších hlubin historických s kapelou, se kterou se vlastně i rozloučíme s dnešním dílem. Budou to Echo and the Bunnymen, Ocean Rain. Vlastně jsme taky tady ani se nedotkli toho fenoménu oceánského roku, ale to si myslím, že není vůbec podstatný a stěžejní pro tenhle ten díl, ale zajímavý tady z toho období třeba Echo and the Bunnymen, hodně, ty vlastně poměrně dost se do těch, mě to teďka úplně přijde blbý použít, že když se do toho nořili, přesně no, že se hodně nořili tady do tohohle z toho tématu, protože tohle není jediná skladba, která je fakt jako by taková na první dobrou a jasně řečeno jako o vodě, protože tam máme ještě třeba Blue Blue Sea nebo Seven Seas, což samozřejmě spousta i vlastně, jak si tady zmiňoval ty Ahab, tak nebo i vlastně, když jsme se bavili o těch Thermals před chviličkou, tak hodně často ty vody mají, že jo, i ty různý mytologický významy a takže se tam s tím ještě jakoby čachruje mnohem jako z více směrů. Berte vlastně ten díl jako takovou ochutnávku jakoby z kudy všudy možně to může přitejkat tam do toho, já už se toho prostě nezbavím, tak se tomu, podvolím, pustím se do toho proudu a podvolím se tím slovům všem možným, který na to odkazujou a třeba jejich současníci The Cure, tak tam se to jako vodou taky jenom hemží, samozřejmě tak Cure to je taková tklivá emocionální hudba, takže tam prostě ta hloubka vodní a hloubka těch emocí je jasná, že tam to jde ruku v ruce, ale jenom tak namátkou, co mi teďka napadne, to jsou prostě skladby jako Drowning Man, Edge of the Deep Green Sea a tak dále a tak podobně a to jsou jenom ty, ve kterých je to taky jasně řečeno, zároveň pořád nám tady někdo jako buď plave po hladině, nebo se nám nějak víc zanořuje do hloubky. A my jsme se vlastně zanořili do absolutního konce a než se ještě rozloučíme právě se skladbou Ocean Rain od Echo and the Bunnymen, tak bychom ještě chtěli pozdravit našeho posluchače Tarase.
1: Ahoj
0: a přejeme všechno nejlepší k narozeninám, který sice teda byly minulý týden, ale byl rozhovor, takže jsme si to nechali na tenhle ten speciální tematický díl a doufáme, že si užíváš prázdniny.
1: A loučíme se. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Belo Rytíři, zdraví vás Excalibur, je tu další zelený čtvrtek, dneska je to třetí díl naší nejostřejší rapový show Široko daleko. A Kasa, co nás dneska čeká?
2: Dík moc za slovo, Jakube, dneska nás čeká playlist od Smeka.
1: Yes, Smek přišel na rozhovor, pustíme si jeho tracky z jeho desky Smek One, pustíme si tracky, co má rád, a pak vás čeká hodně nabitý rozhovor, který jen tak někde jinde neuslyšíte. Takže užijte si to, my jsme Excalibur a tohle je Zelený čtvrtek. Yeah.

0: Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.
1: Got a reload bar, but I'll tell him about when I had to reload hard. Tell him about when I had to reload dark. In a jar, so I had to reload half. I ain't got

a všude padaj na zem bomby. Děti osiřelí jako Bambi, čekaj až naplníme hrobky, chtěj ať světovládnou kompis, genocida a koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy, lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Prostě upoutáš pozornost.
2: No jasně.
1: A protože... pak do nich nasolíš to, co seš nejvíc ty, jako posta lidí si myslela, když jsem vydával ty věci, které byly hodně nasáklý tím rapem New Schoolovým, že jsem nějaký newcomer, to, v čem jsem já jiný a dobrý a nejlepší, není rap. Nebejt Wileyho bych tady neseděl, to vám říkám na rovinu. Prostě Wiley mě nejvíc ovlivnil. Když tě poslouchají jenom děti a jsi jakoby dospělý, tak bys, tak pokud nejseš nějaká Dáda Patrasová, tak bys možná měl
3: začít zamyslet.
1: Já nevím, je to Clash, tak by to musel být song od Boba Marleyho. No a Red Z říká, tak to v žádném případě...

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, bylo rytíři, my vás opět zdravíme u našeho třetího dílu pořadu Excalibur.
2: Yes sir, další zelený čtvrtek je tady, nejsme tady sami, je to třetí díl a opět dneska budeme přikládat do toho nejlepšího, co můžeme položit na rapové pole.
1: Na začátek odkážem na náš Instagram.
2: Sledujte to.
1: Follow, míříme na vesmírný čísla.
2: Je to tak Excalibur, podlomítko, Radio Wave, dávejte follow YouTube, Spotify, všechny tady ty věci,
1: spousta,
2: co znáte.
1: Spousta bonusového obsahu, playlisty, yes, novinky, takže...
2: Je, začali jsme tam přidávat nějaký i releasy, které budou vycházet jako vždycky na následující měsíc, takže... Kdo vám to hledá?
1: Playlisty od hostů, takže...
2: Je to tak.
3: Kdo to kedy dal?
2: Nejsme tady dneska sami. Máme... Rád bych uvedl našeho veleváženého hosta, který už byl u nás dvakrát ve scéně s opakem disu v roce 2015, byl na rádiu Wave, dokonce jsou záznamy z live sessions a jeho slovy i mými slovy, nejlepší MC v Čechách, hrdý Evropan a jediný Čech, co byl na BBC Radio 1 a Rins FM zároveň, 19 let v rap game, 21 projektů a čerstvých 40 let, 4 anděli, všechno nejlepší, Smack One.
3: Děkuji, dobrý úvod. Opravím tě, protože první track Ice Cream vyšel už 2006.
2: Já jsem si říkal, že tam bude nějaká tahle chyba.
3: A bude, letos bude 20 let Ice Cream, ale tomu ještě nemůžu
2: nic říct. 50% životu prostě rap game.
3: Je to asi tak, no.
2: Krásný. Klasicky vyhodíme Dominiku nějaký newsky, který se trošku i vztahují, řekl bych, k člověku, který tady sedí vedle nás.
1: Který tady sám dneska sedí.
0: Novinky z bitevního pole.
1: První novinka, že producent Khan vydal na Bandcamp svoji novou desku.
2: Past Life, vyšlo to pod Deep Medi.
3: Takže tam jsou duby.
2: Jsou tam kasaty, víš?
4: Jsou tam většinou duby, no, je to taková jeho, podle toho názvu jsou víc jako instrumentální věc, no.
3: To jsem rád.
2: Starý dobrý dubovec.
3: Já myslel, že on už nic takového nevydá, tak to si musím čeknout, to jste mi udělali radost.
2: No. Tému, hele, to je jako, dárek.
3: Tohle je dárek, protože tohle je upřímně jeden z top 3 mých nejoblíbenějších producentů. A on všechny svoje dubové a grimeové věci tak nějak smazal ze Spotify. Možná to byl záměr, že je chtěl dát jako soubor.
2: A tohle je only Bandcamp věc vlastně.
3: Nabíhat hrozně.
2: Takže nabíhejte
1: zlám.
3: Já jsem s ním ale měl track, jenomže prostě Discardatovi zavedl jako všechno vždycky.
2: Ajajajaj.
3: A ten track měl být nejdřív Discardu, potom Discarda ten projekt nevydal, tak píšu, jestli to můžu použít, no a nakonec.
1: A vy jste nikdy nebyli v kontaktu, jakože?
3: Jako s Khanem?
1: No.
3: Já jsem hrál v tom crossu na té akci, kde hrál on, chvíli jsem s ním mluvil,
2: Yes.
3: Oba jsme, on je možná ještě, no určitě ještě větší introvert než já a já bych se mu musel nějak vecpat. Tohle to nedělám. Prostě, no.
2: Hard game, hard introvert game. Další věc, nevím jestli je Scorcher introvert nebo ne, vydal album.
4: Introvert.
2: Hele, vydal album teďka ve stejný den vlastně jako vyšlo debut Smack One. A jsou tam supermena a je to, ty vole, je to Richta.
1: Je tam vlastně smetánka, ty vole, grimeu.
2: Jo, jsou tam...
3: Hlavně to je fakt grime, jakože to je prostě...
2: To věc.
3: To, co to bývalo, ale jako v novém kabátku. Ale myslím spíš, jakože to má přesah i za tu hudbu. A zároveň skvělý člověk, měl jsem ho teď v Roxy, je to takovej ten, co se stará o tu crew, prostě jako supervisor slash... executive producer.
2: Yes, executive leader,
3: dá se říct leader.
2: Jo.
1: Multifunkční čávo. Severní Londýnium a Slen.
2: Yes, sir.
3: Legenda, on byl v crew Movement s Getsem a s Vrečem. S Vrečem má teď nějaký beef. Byl v crew Cold Blooded předtím, to jsou základy grimeu. Lidi kolem, prostě Sever, jakoby tam vznikl Meridian, Bloodline, Jamie, Skepta a tak dále.
2: Tady tahle, smetánka.
1: Yes,
2: další věc, dáme trošku Ameriku.
1: Teď trošku uhnem, ale 4. října v O2 Areně se objeví A$AP Rocky s deskou Don't Be Dumb.
2: No, viděl jsem, že lístky ještě jsou.
1: Lístky ještě jsou.
2: Hej, hej.
1: Vlastně se tomu ani nedivím po tom posledním release.
3: Je to alternativní.
1: No, jako no, je to, vlastně jo, no. Vlastně se tam snažil být hodně jako alternativní. Nevím, jestli to klaplo, to nechám jako na divácích, aby posoudili sami. Mě ta deska moc jakoby nevzala. Proto mě to tam ani tak tolik neláká, protože bych chtěl, aby ideálně dával co nejméně tracků z té desky.
3: Ale jako hezky, jakože já vím, že se tam snaží mít nějaký jakoby takový...
2: Tim Burton jo, s ním vlastně dělal nějaký
3: jakože punkový na punkovatělí skladby, ale no, jako hej, jo, ten design je fakt hezký.
2: A ještě když zůstaneme u tady toho, co se teď oznamovalo, tak jsem viděl, že dneska, když vysíláme, tak už je to 2 týdny stará zpráva, polský festival Cloud oznámil, to ještě, promiň, to ještě přeskočím, oznámil, že bude česká verze, někdy 4., 5., 6. července.
3: Takový ten polský Rolling Loud?
2: Yes. Jako vlastně udělali českou verzi. Hej, jsem na to mega zvědavý, jestli to bude hodně český, nebo jestli to bude OK.
3: Jsem to budou mít na starosti Poláci.
2: Jo, no. No ale pojďme rovnou k tomu, co nám tady skočilo. Na obrazovku rapový kanál Lost Semigod vyhodil na začátku června na svůj YouTube channel hodinový dokument o supertrapu, kde zmiňuje i naše nějaký supertrap díly z historie scény s opakem disu, takže to mega doporučuju, ale rád bych rovnou namostil na věc, že on vydal v dubnu hodinový dokument o tobě, nevím, jestli jsi to viděl.
3: Jo, to je tohle.
2: No a vlastně doporučujeme jakoby zajímavý YouTube channel, kdo by neznal.
3: Já to asi šernu, protože mě o tom hodně lidí píše, že to je dobrý je a to, i můj táta mi najednou...
2: Je to dobrý, je tam i tvůj táta, ale jakoby... Komplexní tvůj příběh.
3: Hustě. Já si to čeknu a nazdílím to, protože já jsem fakt neměl ty vůbec čas.
1: Je prostě. Typ, jak je takový jakoby český traplor Ross, jestli znáš, nebo takový prostě člověk, co...
3: Kecal bych.
2: Knowledge to... boost, prostě jakoby kvalitní, no. Je to nice. Trošku, dělá hodně i níž jakoby materiály, ale zároveň nice. Dělá i prostě...
3: Tak to cením.
2: Pro mainstream prostě to lidi známější.
1: Dnešním dílem jako dostatečně hey. Nebolela hlava s informací.
2: A my zároveň jakoby dneska nepojedeme ty DJ Vičovky, lebo jsme se viděli už mnohokrát a prostě rovnou přeskočíme do roku 2024, 2025, 2026, takže kdo by si chtěl doplnit historii
1: tak
2: dejte. No a velká novinka, která je nejnovější, debutová deska.
3: Smack One. První album Smack One.
2: No, gratulujem k prvnímu albumu.
1: Prvnímu debutu.
3: Jo. Hele, prostě...
2: Stalo se.
3: Černý na bílém.
2: Ale to vyšlo, o tom se hodně dneska budeme asi bavit, že jo?
1: Určitě.
2: Pojďme
3: rád
2: na to.
3: K tomu něco řeknu.
5: Hip-hop je mrtev. A žije Excalibur.
2: Hele, já bych to vyhodil úplně jakoby lehce z roku 2024, kdy jsi vyhodil na Instagram ten post, že končím s rapem. A mě vlastně zajímá, jestli už tam se začala rodit nějaká ta myšlenka, že je potřeba udělat svůj druhý životní debut. Jestli to byl trošku už začátek rolloutu v tvý hlavě.
3: No, nebyl. Já jsem nevěděl, že se, jako to přejmenování jsem řešil už, když jsem si jako začal distribuovat hudbu nově. Tak jsem to řešil, protože já nemám jakoby deal s nahrávací společností, ale pomáhá mi distribuovat, takže jsem s nima řešil, jestli mě pomůžou přejmenovat a to je, já nevím, jestli 4-5 let zpátky.
2: To je docela proces, ne, vlastně.
3: Pak jsem na to zapomněl tradičně, protože to musíš trochu řešit, takový věci.
2: Ze no, Smeka na Smack One, kdo by nevěděl, posluchači.
3: No a pak mi došlo, že vlastně, když vydávám to album po tady tom všem, tak vlastně by bylo dobrý, jestli to přejmenování s tím nějak dotáhlo.
2: Jo.
3: Protože je to hodně už jakoby, to album je hodně takový, jak bych si to představoval, nebo vlastně jako je takový, jak bych si to představoval, jsou tam ty věci, co mě baví. Možná, já jsem na tom makal docela dlouho, kdybych měl víc času, tak by tam byly ještě nějaký další sounds, protože mě fakt baví hodně žánrů, možná nějaký remixy nebo takhle, uvidíme, co, jestli bude třeba nějaký pokračování nebo deluxe, nebo já fakt nevím, ale
2: yes.
3: To album prostě mě hrozně baví, poslouchal jsem ho furt ještě než vyšlo, ku podivu poslouchám furt i teď.
2: To je docela dobrý vždycky, no.
1: Jo.
3: Ale jako ještě se vrátím k tomu, ano, jako to prostě...
2: Byla krize, ne?
3: Byla krize, hey. mě nešlo dělat už tracky v tom duchu, trapu a drillu a všeho možného. A nešlo mi udělat deluxe edice end-to-endu a už jsem v té době dělal Mezcal prostě, což je track udělal, Mezcal, což je track, který vlastně je hodně blízko tomu
2: novýmu. To je Sukovačovka, ne?
3: To je Sukovačovka, no.
2: Yes.
3: Ona měla být tam podobná Sukovačovka na tom albu, ale Pímany mi neposlal zatím sloku, takže zase uvidíme. Pokračování nebo deluxe.
2: Jo, jo.
3: Já nejsem moc ten typ, co by uhánil ty lidi.
2: To není oblíbená věc.
3: Není právě, no. Se tlačit někam a tak. Prostě to jsem nikdy nedělal. Jsem to spíš nechal tak nějak, ať to přijde. Jo.
2: No a možná se nabízí teda otázka, co tě teda koplo jakoby back to the game, jako, že pak docela dost releaseů vydal?
3: Hele, no, ono šlo o to, že album s Pímanem bylo už v té době dodělené.
2: Jo.
3: Takže to vypadalo jako, že jsem zpátky docela záhy.
2: To jsem si říkal, že asi bylo.
3: Ale ono bylo už nahraný v té době.
2: Jo.
3: A potom mě trvalo se rozepsat, já jsem chtěl to trošku pozvednout. Ten způsob, jakým píšu ty lyrics prostě. Takže mě to trošku trvalo se rozepsat. Nebylo to o tom, že bych furt jenom trénoval, ale spíš jsem jako přemýšlel nad tím, dřív než jsem ty texty začal psát, jsem už třeba přemýšlel nad tím, o čem by mohly být.
2: Jo.
3: A co bych tam chtěl říct, co bych nechtěl zapomenout, tak jsem si spíš zapisoval různý myšlenky třeba.
1: Yes. Yes, takže spíš jsi jako nedělal tracky a nevyhazoval, ale spíš čekal na ten správný nápad.
3: Třeba mně přijde, že jsem psal spíš nějaký, něco jako básně třeba, protože to bylo krátký, byla to nějaká myšlenka daná do nějakých pár jakoby veršů. No a to, co mě bavilo nejvíc, jsem věděl, to jsem si ty názvy, jakoby, protože názvy mi z toho nějaký vyplývaly, nebo nějaký, co v tom bylo, nějaká hláška, tak jsem si z nich postupně psal nějaký verze tracklistu.
1: Jasně.
3: Ale ještě vlastně dřív, než byly napsané ty tracky, často to mám název a už mám nějaký pozice třeba v tracklistu. Pak teprv...
1: Což je docela jako hodně opačný způsob, než dělá většina rapperů.
3: Vím, jsem to dělal já.
1: Vím, že i v jednom rozhovoru říkal, že jsi měl napsaný barsa na ty, až pak jako hledáš beat.
3: To se mi stává doteď, no. Protože třeba mě nejlíp vymyslet do bars, když jsem ve sprše prostě.
1: Yes.
3: Nebo když jedu v autě a nehledě na to, jestli hraje hudba. Když hraje hudba a je tam vokal, třeba je mi to jedno a stejně mi jdou docela dobře vymyslet bars. Když nehraje hudba, je to možná ještě lepší. A slyšel jsem o tom mluvit nějakýho psychologa, no, psycholožku.
2: Ne. Tam je ten pohyb, ne? Důležitý, ne? Jako,
3: je důležitý, no. Ten pohyb někde. A je důležitý taky prostě ta samota.
2: Jo.
3: Ta samota, což je málo kdy seš sám, málo kdy seš bez telefonu. Proto když řídíš káru nebo když se sprchuješ,
2: jo no,
3: tak se najednou dostaneš do zóny, aniž bys to čekal, že se tam
2: máš jezdit si sprcha.
3: Ty vole, jo, jako chtěl by to mít normální auto, který tě bude sprchovat.
1: A... nebo vodotěsný mic nějaký.
3: Jo, a, no jasně, no, a jako tak nahrávám to na diktafon, že když jsem v autě, nebo teď jsem začal používat taky to, jak dáš mikrofonek a napíše ti to tam, ale píše to občas hrozně.
2: Jo, ano, ano.
3: Hrozně se smějou občas, jako co tam je za věci.
2: Diktáty prostě.
3: Jo, fakt jako jsou tam věci, že chcípáme smíchy z Karen občas.
2: Ne? Nice. No, my tady máme ty release, že jo, byl to P Money, věc s P Money, věc s Milly Majorem, pak, když to řeknu veřejnoprávně, hudba pro blby 2.
3: Tak... Hudba pro z... Hele, no, máš to, vlastně bylo nejdřív vyšel P, pak vyšlo tohle.
2: Mm-hmm. Jasně. A pak ten Milly.
3: A tohle vyšlo teď před albem.
2: Jo, nám to vyšlo tak hezky černě na té.
3: Jo, to vypadá jako hezky, no. A takže, no... A pokračujeme dál, budeme to zaplavovat víc a víc, protože spoustě lidem tady ta moje, spousta lidí si myslela, když jsem vydával ty věci, které byly hodně nasáklý tím rapem new schoolovým, že jsem nějaký newcomer, vole, rapovej.
2: Jo, to tak jasně.
3: Mě najednou viděli po boku Iza a mysleli si, nebo Barakudy, a mysleli si, že jsem prostě jako novej tady rapper na scéně.
2: Nejstarší newcomer prostě.
3: A vlastně oni ještě si nevěděli ani kolik mi je, takže já vypadám mladě, takže by se to dalo možná tak jakoby takto.
1: No, jasně.
3: No a tak teď oni jsou zmatený, že jo? Spousta těch lidí je zmatených.
2: Takže se namotali, že jo, na ty přesně ty tracky prostě, jako, jo, co byly
3: ale
2: ty
3: tak to je, poté. Já si myslím, že to je možná i docela dobře, jakoby, aniž bych to tak měl naplánovaný, protože já jsem punk a neplánuju si ty kroky nějak dopředu. Ale přijde mi, že jsem to možná udělal dobře. Prostě upoutáš pozornost.
1: No jasně.
3: A protože... pak do nich nasolíš to, co seš nejvíc ty, jako přirozeně se to stalo.
1: Jo, tak určitě, myslím, že jsi jako nagejnoval za poslední roky jako spousta mladých fans, jo, ke kterým by ses už jinak třeba ani jako nedostal, že by si řekl, jo, to už je ten starší,
3: jednak, víš. Ale zároveň to se mi třeba děje, že jak už jsem tady 20, tak se mi děje, že mi najednou píšou lidi, hele, a pustili mi tě tvoje rodiče. Pustili mi tě moje rodiče.
1: No,
3: znám tě od táty, znám tě od mámy, chodil na tebe, když jsi začínal, víš co? Takže je to takový, je to hustý. Jako
2: to je dobrý. To je dobrý.
3: To je fakt jako dobrý a takže ty generace tam nejsou až tak, není tam úplná hranice, má to nějaký přesah, ale tak, taky jako troufám si tvrdit, že to je nadčasový ta hudba, tak možná to je tím.
2: Jo. Takže tam, no, promiň.
4: Ne, já jsem chtěl říct, že bych se asi nebál k tomu říct, že je to možná i tím, že ty věci děláš, nebo že na těch věcech je hodně vidět, že děláš jako pro sebe trošičku, a že tam není žádný trend nebo žádný jako nachytávání se věcí, které zrovna jakoby letěj, a v momentě to člověk vydrží jako dlouho nebo díl než ostatní, tak potom ta kvalita tam je mnohem líp vidět než u těch projektů třeba, který lidi jdou za nějakým trendem a chtějí to jako udělat líbivý, což...
1: A rozhodně málo komu se to povede jako tady na naše poměry. Jako,
3: jako je fakt, že já to jako dělám pro sebe. I když jsem dělal ty věci, které byly jako, dejme tomu, trendy svým způsobem, tak jsem to dělal pro sebe, protože mě v tu dobu bavilo nejvíc poslouchat prostě, já nevím, D-Block Europe a UK Drill a nevím co všechno, takže já to dělám pro sebe a chci si zkusit, že jsem schopnej to udělat. Nikdy jsem nic nedělal kvůli tomu, abych se někomu zalíbil. Prostě to...
4: Možná přesně v tom bude ta dobrá věc, že to pak je víc kvalitní, že tím, že to děláš pro sebe, za tím účelem vyloženě se sám jakoby zjistit, jak na tom seš, než to dělat pro ty lidi, je pro mě velký rozdíl. No, potom.
2: Já na to možná rovnou navážu, právě jsem se tě chtěl zeptat, no jestli máš aktuálně nějaký třeba nový sound, co tě baví. Vím, že třeba když vydal jsi ten track A51 Party, to bylo poprvé, kdy já jsem se setkal s tím africkým G-Com.
3: To je Amapiano.
2: Vydal jsi ten track A51 Party, to bylo poprvé, kdy já jsem se setkal s tím africkým G-Com.
3: To je Amapiano, jako vykradený, dejme tomu, protože hele, jako upřímně,

0: strašně bavil ten sound,
1: No
0: dělal jsem to
1: jasně,
0: pro
1: Ježíš.
0: sebe. Prostě udělal bych to asi znovu a to není vyloučený, že já se tam ještě někdy dostanu. Jako mě to baví furt, to je fakt, to má extrémně dobrou energii, jenom prostě...
1: Mně to přijde jako dobrá edukace prostě.
0: Má to podobný problém jako ten drill, ale... Mm. Je to jeden a ten samý track většinou.
2: Že se to rychle vyčerpá, no.
1: Jo.
2: Na nový desce vlastně máš hardstyleový track, hned druhej. Sleduješ celkově teď ten boom, který jako ve světě
0: vůbec.
2: Ne?
0: Vůbec, kámo.
2: Tak to je zase mega náhoda, protože já teď sleduju v US a tak, že takový ty jako Chicago jména a tyhle začaly dělat prostě...
0: Repeci do toho jedou.
2: Jo, začaly dělat hardstyleový tracky.
0: A nakládaj takhle do toho.
2: No, jako ty ne, oni zase jako my tím svým
0: jasně, ale to chci slyšet. Hele, víš co, protože mě hardstyle, když jsem slyšel jako takový a viděl jsem různý ty týpky v těch širokých kalhotách prostě do toho tancovat, tak mi to přišlo takový trochu srandovní.
2: No, asi.
0: Ale potom vlastně když jsem dal, to je jediný beat, který jsem využil z toho a mně jich přišlo fakt hodně. A když jsem napsal, ať mi lidi posílají beaty a zveřejnil jsem ten e-mail. Tak tohle je jediný, který jsem z toho využil a poslal mi to prostě hrdák brat, což je týpek slavistický chuligán, který jakoby je rapper.
1: Okay.
0: A já vůbec nevěděl, já vůbec nevěděl, že on dělá beaty. A ty beaty, nejenom tenhle, i další byly dobrý. Ale tenhle mu tak píšu, protože mě bylo až jakoby divný, že mi ho nabízí. Protože mi přijde, že by se přesně hodil pro někoho, kdo je jako fanoušek fotbalu. Že?
1: Jo.
0: Ale on prostě, jako, když jsem mu napsal, že bych ho bral, tak hned, že by byl rád a to. A pak, když jsem to nahrál, tak mi říkal, že prostě si ho dělal pro sebe ten beat, ale že mu do toho pak nešlo psát.
2: No,
0: takže cením hrozně, že mi ten beat poslal. Shoutout hrdák prostě. Já jsem čekal, že to bude oblíbený track, ale že bude jakoby jeden ze třeba dvou nebo tří nejvíc top hraných z toho alba, to jsem nečekal. Yes. No.
1: Já bych zůstal u těch beats. Právě jsem se tě chtěl zeptat, trošku jsi mi asi na to odpověděl, kde se vzaly ty produkce a kdo je producent Proof, který tam produkoval asi 6 věcí?
0: Big up Proof, hele, Proof je budoucí legenda.
1: Je
0: prostě.
1: To approved prostě.
0: Hele, Proof je budoucí legenda. Shoutout, já bych chtěl říct, nechci si tady jakoby hrát na někoho, kdo někoho objevil. Prostě byl jsem ve studiu.
3: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
0: Přišel za mnou Parfém, můj bro prostě.
1: Zdravíme.
0: Big man, legenda prostě, pokud nevíš, tak zjisti. A přišel za mnou, nejdřív jsme felili se Space Coopem, který udělal beat Amily na naše EP s Millimagerem a oni mají producentskou takovou crew. No a Jura prostě Parfém mi říkal, hele, musíš se seznámit s Prochym, to je prostě mega talent, jako to je neskutečný talent. No dotáhnul mi Prochyho do studia a on dělal jakoby trapový produkce i engineering, jakoby spolupráce do Ameriky, což tady dělají různý mladí beatmakers, že?
2: Já vlastně vím, on se jmenoval Prochy Beats, teď je Proof.
0: Ano.
2: OK.
0: Je to přesně Prochy. Takže přišel Prochy ke mně do studia, řekl mi, jaký má spolupráce, co dělá, pustil mi právě nějaký beaty, byl to tvrdý takový trap většinou, chicagský drill, takový jako super beaty, super sound, ale neznal grime, jakoby, jenom takový to, co zná každý, víš, se Skeptu a tak.
1: Základ.
0: No, tak jsme ho vzali nahoře k Faxterovi na chatu, pustili jsme mu všechny ty základní věci, pak jsem mu poslal 5 giga složku grimu. No a na té Faxterové chatě jsme udělali i ten kurva remix. To jsem vlastně jako udělal převážně asi já, on to podbasil trošku.
1: To je ta poslední věc, kde jsou ty UK kamarádi.
0: Yes.
1: Yeah. Hej, na tu chatu jsem se chtěl zeptat, no, jestli tam vzniklo víc věcí, nebo jestli zjezdil hodně jakoby mimo Štutko i nahrávat, nebo...
0: Hele, na té chatě vzniklo ještě z hudby pro...
1: Blby.
0: Hudba pro zmršence.
1: Hezká verze.
0: Hele, takže tam bylo Hučský rydym.
1: Ano, jo.
0: Protože to je nedaleko Hučskýho vodopádu, který fakt Stroj miluje a...
1: Top.
0: A disí ten mumlavský gang jako od té doby. Protože na Mumlavě jsou ty influenceri a je to přehypovaný a vlastně si tam všichni udělali fotky. Takže vlastně jsme chodili po lese a nahrávali jsme zvuky toho lesa a toho vodopádu. Já jsem to nahrával na iPhone.
1: Okay.
0: Pak Faxtroj tam říkal, fuck Mumlava gang. To jsou všechno zvuky lesa prostě. Jo. A ty jsem tam, já vlastně oni usnuli, protože my jedeme vždycky na 2 dny a oba 2 dny jsou kalba. No a oni jsou vyšší váhová kategorie A je ten první den vždycky tak unaví.
2: Ah, chudák.

0: A pak.
1: Tak ten druhý usnou prostě. Dřív. No takže tak, takže oni usnuli třeba v 10 večer a já dělal být třeba do 10 do rána s tím, že musím, až oni se zbudějí, jim ho
0: to
1: pustit.
0: Být,
1: no a jsem pustil, padla čelist prostě a tak. No. Ale zatím to jsou jediný dva, ještě vznik jeden, to je hodně kontroverzní takový track, který nevím, jestli někdy vyjde.
0: Jsem s
1: Ten,
0: tím.
1: Ten vzniknul teď na té chatě, kde vznikl i ten Curva. Curva.
0: Ok, to je ještě prostě on the way věc.
1: Hele, on the way, nebo možná on the way
0: nikdy.
1: To šuplík, nevím.
0: Jasně, ano.
1: Nevím.
0: Yes.
2: Ty na desce rapuješ v tracku vlastně Starnout neumím, což je takový jako věčný problém i tady jako v Čechách, že spousta lidí jako docela dochází.
1: Nevím,
2: jestli
1: to je dobrá
2: inspirace.
1: Věc nebo špatná věc.
2: Napadá ti nějaký příklady třeba lidí, kterým se to povedlo v zahraničí? Jako jejich
1: důstojně ze
0: no, ta důstojnost je to důležité slovo.
1: A já
0: slova,
1: myslím,
0: no.
1: Že jako to jsou spíš jako, že stárnout neumím, co se týče toho, jakým způsobem jsem schopnej vysypat bars, jakým způsobem jsem schopnej dát show. Takhle to je myšlený. Protože si myslím, že jinak stárnu a není na tom vůbec nic špatného.
0: Já myslím, že právě jsi jeden
2: jako
0: z těch
2: hudebně,
0: jako důstojně stárnoucích artistů u nás.
1: Hlavně myslím, mentálně je důležitý se trošičku jakoby, jsem si dřív myslel, že jako se nezměníš, prostě seš nějaký, zůstaneš celý život takový, to je úplně blbost. Prostě je dobrý se změnit, je dobrý najít, nemyslet si, že seš dokonalý, najít nějaký šrouby a dotáhnout je prostě. No. Když to jsou jenom šrouby, tak je dotáhnout.
0: Yes.
1: Myslím, že většina lidí by v tom zrcadle našla mnohem hlubší jako problémy, ale tak je normální, že není čas prostě, nikdo nemá čas.
2: Zároveň se v tomhle bych se tě chtěl zeptat, jestli už jako jsi v nějakém jako věku, když ty český rapeři nebo celkově rapeři měli by být v nějakém jako konektu s tou mladou scénou, nebo si myslíš, že už v určitém jakoby věku je to lepší nechat jako odděleně?
1: Já myslím, že bys měl být v kontaktu s tím, co tě baví. Nemyslím, že bys měl být na sílu v kontaktu s mladou scénou v případě, že tě třeba nebude bavit, co dělat. Ale myslím si, že to, takový to víš, jak se dřív říkala, no, tam ty dělají hudbu pro děti, to nedělá hudbu pro děti, já si myslím, že to je úplně jedno. Když jsem byl dítě, jsem taky poslouchal hudbu. Měl bys dělat hudbu pro lidi. Prostě, když mě budou poslouchat děti, budu rád, že mě poslouchají, když mě budou poslouchat starý lidi, budu rád, když mě poslouchají.
0: Starý moc hrozně nechodí na koncerty a moc nekupují už.
1: Jo, takže to jo, ale je to povrchní pohled říkat, že je něco špatného na tom, že tě poslouchají děti. Jako jo, když tě poslouchají jenom děti a jsi jakoby dospělej, tak pokud nejseš nějaká Dáda Patrasová, tak bys možná měl na tím zamyslet.
0: Jo.
1: Ale jinak, jako hele, já jsem rád za to, i o čem jsme mluvili, že přijde týpek a řekne, mý rodiče mě naučili tě poslouchat.
0: To je dobrý koloběh.
1: Generace furt přibývá vlastně, proč ne? A jako kdo důstojně zestárnul z reperů, já nevím, já je zase tak osobně neznám všechny, víš, skoro nikoho. Nevím, potkal jsem se s hackerem teďko v obchoďáku, tak to je prostě taky normální týpek, no, jakoby.
2: No, asi.
0: Chodí do obchodu, prostě.
1: Jde do obchoďáku,
2: normální týpek.
1: No, jasně, ale hele, to neznamená jako, že někdo je už tak moc jakoby ověšený s drahýma věcma, že nemůže jít do obchoďáku, že třeba to nemůže být normální týpek. Může. Jako je to nepravděpodobný, ale může.
2: Zároveň mám ještě jednu otázku. Kdy dáváš v tracku Nemáš co žrát, ale z pařížský tašku? Což mi přijde, že tady je taky takový jakoby fenomén fake it till you make it. Aha. Jaký na to máš názor a jestli jsi někdy něco takového jako udělal?
1: Hele,
2: jako
1: rád
2: záměr.
1: Ti řeknu, co jsem takový udělal. Ale aspoň to bylo jako aspoň z části k něčemu. Jo? Prostě v době, kdy jsem dělal Písalové 2. Mm-hmm. Byla předtím nějaká show v obchoďáku. Middle of the Motion.
0: Jsme zpátky v obchoďáku.
1: A tam jsem byl já, Izo, Nintendo. V té době to mezi náma bylo takový, ani nevíme do dneška proč.
0: Nemastný, neslaný prostě.
1: Prostě nevyvětraný. No a tak jsme tam, to skončilo, že jsme skončili na Kalbě u mě doma, prostě do 10 do rána, bylo to v pohodě. A dohodli jsme se, že uděláme track, že uděláme pro lidi, že to spoustě lidem udělá radost prostě a uděláme, a šokuje to spoustu lidí a uděláme prostě track. Tak vznikl Crank Jackpot koncept. No jenom, že prostě on měl hromadu různých grills zlatých a já žádný prostě. A v té době za mnou přišel zase Parfém, Jiří, můj bro.
0: Naf, kdo by nevěděl.
1: Kdo by nevěděl, DJ Naf. Přišel za mnou a říká, hele, ty bys měl mít zlaté zuby. Že mě zavířoval, víš. A já mám zlatníka, který bude brzo tady největší zlatník prostě a já ho znám. A on, ty budeš první, komu on udělá zuby, on ti za to udělá cenu.
0: Ano.
1: A udělá ti, ty mu uděláš promo a udělá takový, co ty na to. A říkám, ty vidíš, to je zrovna náhoda, protože já bych rád si takový zuby nechal udělat kvůli jednomu videoklipu. No takže to, v té době jsem fakt byl o náhodně limitovaném budžetu. Yes. Teď už je jenom limitovaný, tenkrát byl hodně prostě.
2: No, jasně.
1: A tak jsem vzal všechny prachy, co jsem měl v podstatě, jako koupil jsem si grills.
2: Jasně.
1: Ale aspoň to bylo do toho klipu, no.
2: Což ale vlastně ani není fake it. To spíš jako, když si to, víš, třeba půjčíš, nebo když si to necháš koupit od táty doktora.
1: Jo, slyšel jsem tady o reprech, co si půjčovali.
0: No. U těch grills je to blbý.
1: Od holek, aby to mohli mít na fotce nebo v klipu. Já nebudu zlej, nebudu jmenovat.
0: Víme, víme.
2: Takže jakože bereš to jako, že se to dá, protože podle mě je spousta jako tady českých raperů, který to nejdřív nafejkovali, že jsou real nebo něco, než se to jako ve skutečnosti stalo.
1: Hele, jako jsou lidi, kteří si myslí, že to tak máš dělat.
2: No asi,
1: jo. Jo, jakože já mě tohle kdysi řekl man like do MX, ty vole. Že to je jako správně, že v Americe to tak dělá každý.
2: Jo, jasně.
0: A, manifestace
1: prostě. A že by, ano, že by se tak mělo dělat, ale já nevím, ať si každý dělá, co chce. Hele, ty grills, teď to tady můžu říct, tohle je aspoň trochu platforma, já to stejně ještě pak někde pořádně vyhlásím, ale půjdou do dražby a výtěžek půjde pro dobrou věc.
0: Skvělý.
1: Prostě. Pro děti, co nemají co jíst a hotovo.
2: Tak to je krása.
3: Bomba.
1: Proč si odspát do huby zlato, když jinde jsou děti, co nemají co jíst.
0: To je hezky, to je hezky. Ekvivalentis.
2: Já cením.
0: Jo, já ještě zůstanu u toho, co zmiňuješ na té desce. Ty tam zmiňuješ, že jsi hrdý Evropan, ale kdybys musel opustit Prahu, ani ne třeba Evropu, tak kam by to bylo a proč by to byla Amerika?
1: Kámo, nebyla už, podle
0: to
1: mě.
0: Jsem, tam jsem tě chtěl.
1: Jediný místo z Ameriky, který mi jakoby přirostlo opravdu k srdci a uměl bych si představit tam strávit nějaký čas, tak je zatím teda ten Humboldt, což je úplně rustikální vesnická věc. Všude samá farma.
4: Tak to je neskutečná fantazie.
1: Úplně úžasný věci jsem tam viděl a zažil a lidi, kteří jsou úplně jiný než většina Američanů. No.
0: Jo, to si lidi často nepředstavují pod slovem Amerika, to je true.
1: No. Ty lidi tam jsou prostě, tam je i jedno, koho zvolil, nebo takhle. Tam jde o to, že ty lidi držejí pohromadě.
0: A jestli roste úroda.
1: Jo, a držej hlavně pohromadě, jako pomáhaj si prostě.
0: Yes.
1: Máš problém, zavoláš souseda, všichni si říkají bratře, prostě yes. Je to poslední zbytek hippizáctví nějakýho.
0: Yes.
2: Komunitní hippizáctví.
1: Tam paradoxně, tam byli hippíci v Humboldtu. A paradoxně je vyhnala ta legalizace trávy.
0: Okay,
1: ta komercializace trávy. Okay. O kterou oni usilovali.
0: Yeah.
1: Jenomže se to udělalo po americku, po kapitalistickou a přijeli tam gangstři, kteří měli prachy na licence, aby mohli to dělat legálně, protože v Humboldtu je nejlepší půda a nejlepší podnebí. To
2: no vlastně.
1: No takže se tam prostě jakoby změnilo trošku, změnili se tam vibes a většina těch hippíků se odstěhovala.
2: No vlastně, no. Což je vždycky černá stránka toho, že se to ujmou lidi, co mají prachy.
1: A ano.
0: Když ještě bych zůstal u toho zeměpisu, kam nejdál jste s Karin vyvezli vaše pejsky. Jsem viděl, že jste byli někde s pejskama teď.
1: Hele, totiž ono by mělo být možný s nima lítat, ale...
0: No, se ptám pro sebe, no.
1: Ten větší, on je trochu přerostlej. Ona nám to říkala, když nám ho dávala ta ženská, že bude mít tak o kilo navíc, tak má asi o 2,5 kg navíc, prostě, ale je skvělý, jako
0: tak,
1: je to prostě můj medvěd, jako, ale je hrozně nervní při cestování, i autem. Jo, on na dálnici je jediný, kdy tak jako přestane kňučet, ale jinak on mu to vadí, jak to drncá, nesedne si, prostě nedává to, takže představa, že ho dám do nějakého kufru. Ty ho můžeš mít pod sedačkou před sebou, v kufříku, který má mřížku, ale ty vole, to by celý letadlo asi poslouchalo, jak pláče nebo a ten druhý, ten malej, ten má úplně na salámu, úplně všechno.
0: Zdravíme Eskimo a Gase.
1: A nejdál jsme byli v Toskánsku.
0: Mhm, ok.
1: Bylo to super.
0: Ale right. Chtěl jsem se zeptat.
2: Já se ještě trošku vrátím k rapu, protože podle mě to bude sledovat mega youngers, který začínají s rapem a chtějí v něm prorazit. Tak ty určitě sleduješ takovou tu jako, že dneska, když ti vybouchne hudba, tak hned se tě chce ujmout jako nějaký major label, jako pokud máš jako nějaký views. Co bys jim dal za radu do startu, jestli jít po týdle nabídce, anebo jít nějakou jako independent cestou?
1: Určitě independent. Jako, pokud vyloženě nepotřebuješ, nejseš úplně v situaci, že prostě je velký, pokud neseženeš prachy hned teď, tak určitě stojí za to vydržet, pokud věříš tomu, co děláš, tak vydržet a jít independent, nebo si s nima domluvit nějaký distribuční deal.
2: Distribuční deal.
1: No, asi. Rozhodně nebejt ničí konina, jako, ale nemyslím si, že to je. A myslím, že, no, nevím, prostě, co bych hlavně poradil mladým artistům, ať tu hudbu dělají zajímavou, prostě, ať dělají hudbu, se neuzamykají v nějakým trendu.
2: Nějakým generickým trendu.
1: No.
0: Registruješ nějaký jako současný younger study jako v tuzemsku, jakože...
2: Ty jsi vždycky sledoval jako...
1: Jako kdo mě baví, jako jo, Fous. Řeknu úplně upřímně teda. Z toho, co je mně blízký, mě baví Joshua, Riddick, Payne, baví mě Darko.
3: Je toho spousta dobrýho.
1: Baví mě týpek z Moravy, který se jmenuje On This One Cup.
0: I must learn.
2: Ok, tak to neznám.
1: Dík on this one cup.
0: Okay.
1: On this.
0: Aha.
1: Jo.
0: Dohledáme.
1: Dohledejte. To je z toho, co dělám, jakoby já.
0: Aha.
1: Tvoje docela mě baví Danzun.
2: Yes.
1: Jsme sfelili. Jako
0: yes, to je krásný.
1: Takže tak.
0: My jsme teď byli s Dominikem na Altenburgu, kde dával Darko Don s Riddickem show a...
1: Byl dobrý, věřím.
2: Bylo to dobrý.
1: Hele, jako... To mě baví, co dělají tyhle lidi, no. To dancehall a party...
0: Hey.
1: Tady rozhodně... chybí něco takového. Takže tohle mě baví.
5: Děkujeme vám, Houston.
1: Hele, upřímně, jako mě baví i ten OG Path třeba.
0: Jako, když bych řekl já za sebe, tak kvitu.
1: No, jako nebudu lhát, víš co.
0: Hej.
1: Z Youngers, co ještě?
0: No je to dobrý tady prostě.
1: No, přemýšlím, kdo ještě z Youngers, ale...
6: A tady jsou asi další interpreti.
1: Jako, kdo je originální a kdo jakoby si na nic moc nehraje, ty vole, no. Tak ty hrabu v hlavě a...
0: Pohrabal jsi dobře.
1: Asi jsem už pohrabal. Asi jsem dohrabal.
0: To jsi jako pohrabal velmi krásně.
1: Tak jo.
0: No, kdo by náhodou chtěl prostě, tak zůstaňte naladění na Excalibur, lebo všechny ty jména, co Smekr dropoval, tak máme na nich fokus, takže...
1: A mějte fokus na Fuckstroy Killa, protože...
2: Yes.
1: Já ho dokupu k tomu, aby udělal své EP.
0: Tak ale pojďme, no.
1: Fuckstroy Killa EP.
0: Yes, některý lidi jsou potřeba takhle dokopat.
2: To jsem měl hroznou radost, když se objevil na tom EPčku Milly Majora. To je strašně.
0: To je hrozně dobrá sloka.
1: Jako on je na sloce vedle za Milly Majorem a vedle něj je Cruz Leon. To je jako... To je zadosti učinění. To prostě je... To má za to, že mě objevil.
0: Yes, musíš mu to vrátit a dotlačit ho do release, no, aby tady mohl sednout Fuckstroy Killa prostě.
1: Jo, hele, to se stane a bude to skvělý release, to vím, jako, takže.
2: Zdravíme Stray Fuck Kill.
1: I nějaký beat ode mě, nějaký beat od Průva, nějaká UK produkce, krásný. Hosti z UK, prostě.
2: Yeah, let's go.
0: Nice.
2: Let's go, Fuky. Nějaký lifestyle.
0: Dejme ještě rychle nějaký lifestyle, než se dostaneme do muzičky.
2: Máš nějaký zážitek mimo rap, který by si v životě chtěl ještě splnit?
1: Ty vole, trošku víc vylíst na nějaký hory. Jako ne úplně nějaký extrémy, ale jo, to si ještě splním.
2: OK.
1: To si splním.
2: Jako sopku bys mohl.
1: Ty sopky nevím, kámo. Spíš jako, mě vlastně baví ta zima nahoře na těch horách, ten sníh a tohle.
2: Yes.
0: Zimní typ prostě.
1: To ani úplně ne, jakoby jo, spíš asi možná víc než letní.
0: Jo, tak podzimní. Asi.
1: Ale dřív jsem byl takový, že jsem se hrozně v létě spotil a teď jsme někde a Karin říká, to by není vedro a já už termoregulaci repovou, víš co, mikina.
0: Jo, přesně, technika vytrámenc.
1: To jsem dřív obdivoval na Pímanem, že on vejde do krosu prostě a celou show dá v kapuce. To já teda nedám celou v kapuce, ale v tričku už to mám, jako, mám ho úplně propocený, ale není to tak vidět. No.
2: No tak to Dolomity, ty jo.
1: Dolomity jsou asi nejhezčí.
2: Ty jsou Evropě, fakt no. Jako nádhera, je to blízko.
1: No, no.
2: A může tam dát člověk obojí, jako nějaký moře.
1: Jo, no. A ještě vlastně dvě věci, nebo vlastně dvě, primárně jedna, chci vidět live Viktora Wembanyamu hrát za San Antonio Spurs, prostě to okay. Chci. To chci. Okay. A to udělám do 3 let, od teď to určitě uskutečním.
0: To je ten Wemby?
1: To je Wemby, no.
0: Okay.
1: A když budu už tam v Texasu, tak se stavím do Dallasu a kouknu se na Coopera Flagga, protože to je vlastně, ten bude he's next, ale yes. Wemby to nebude.
0: Yes. No, ještě možná poslední take vytáhnu a přilítneme jakoby do music.
1: Let's go.
0: Gratulujeme k novince, kterou jste dropli, je váš společný release jakoby na 1. apríla s Karin. Mm-hmm. Tak co, jak se těšíš na novou kapitolu, tyjo? Žena a život podcast.
1: Nejdůležitější release mýho života. Ale...
0: To je další debut, třetí debut.
1: Jo, ale těším se strašně. Těším se. Shoutout prostě mojí snoubence. Je to frajerka. A vážím si toho prostě, no, že se to konečně děje. Těším se.
0: No dobré, pojďme k music.
5: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: No, my jelikož máme rádi čísla, tak by mě zajímalo, protože jsi už pozval do Prahy nespočet různých zahraničních interpretů. Si můžeš říct, jaký byl nejdražší? Historicky.
1: Nejdražší byl DW. Asi DW, no. Asi, předpokládám, že tam to bylo o trošku vyšší, než i ty všichni ostatní, co byly třeba do té doby nejdražší.
0: Yes. A kdybys byl teďka no limit, jako a dělal bys prostě příští rok nějaký huge event, tak máš nějaký jména, co bys třeba chtěl si sem dotáhnout?
1: Bych byl no limit, jo.
0: A co by kdyby, to je...
1: No... Co, ani to takhle úplně nemám, ale...
0: Nebo takhle, máš nějaký vyhlídlý jména ještě, co bys rád sem si dotáhl třeba, nebo?
1: Možná by bylo dobrý udělat něco prostě, tak jako samozřejmě všichni chceme Wileyho.
0: Wiley, to jsem se tě ani na to nebytal.
1: Wiley mi slíbil sloku na ten UK track, na tu curvu.
0: Jasně.
1: A pak mi sám psal prostě, dneska ti to pošlu. Wiley. Ale myslím si, že s ním jako track do budoucna udělám a tak jako nevím, jestli se vůbec snažit nadále od toho přivíst.
0: To je ruletka, no.
1: Je, no.
0: Ale vždycky dopadá na tu červenou, ne? Jakože nepřijede.
1: Nevím, no, těžko říct, ale nevím, možná to propojit, přivíst někoho z Jamajky, někoho big prostě úplně a udělat grime, raga, jam nějaký úplně, představit těm lidem, z čeho to vlastně vzniklo. Hmm. Že to spousta lidí neví, spousta lidí si myslí, že to je nějaký druh rapu, což jako není. Grime je raga. A trochu drum and bass a two step garage, tyhle věci, ale grime je zrychlený raga.
2: Což vlastně bylo hodně velký zmatení, pak když se řešilo to končení s rapem.
1: Tak... Jo, to byl taky z části ten důvod, že proč jsem to udělal. Jasně. Protože jsem věděl, jakým směrem chci jít. A chtěl jsem těm lidem naznačit, ale věc, která je primárně to, v čem jsem já jiný a dobrý a nejlepší, není rap prostě. A proto oni jsou teď zmatený některý a hrozně se mi vlastně líbí, že se mi udržuje, že ty čísla jakoby jedou nějak tak v nějaký rovině, i když na tom albu není žádný prostě mainstreamovej prvek nebo host nebo něco, co by to mělo táhnout jakoby někam.
0: Yes.
2: Máš v plánu k desce, ty jsi vždycky k deskám dělal nějaký sběratelský věci, budeš dělat i k téhle desce něco?
1: Hele, zatím ne, sběratelský mají lidi CDčko, bude vinyl. Jasně. Dělám hadry teda jako poprvé po dlouhý době mám fakt jako, že mám ke každému singlu nějaký tričko nebo něco, teď Beverly Hills dokonce i k šeltovky a plavky. Ale
2: nice.
1: Takový letní kit, když je to letní hit, ale jinak... chystáme spíš hudbu. Hrozně moc hudby.
0: A docela klipy, jako se ti rozjeli taky 3D různý, až bych řekl experimentální přístup, Michal Rosa, teďka to Beverly Hills, co vyšlo.
1: Beverly Hills teda nedělal Michael, to dělali Banana Films, vlastně, což je Kuba Křen a jeho crew legendární grader Patrik Velek a prostě jakoby on má takovej na Žižkově takovej falloutovský
0: kryt. Kryt,
1: tam lezeš prostě přes poklop.
0: Ok, hustý.
1: No. Tam vzniklo tohle video, ale jinak Rosa, všechny 3D věci, i tady tu postavičku dělal Michael Rosa a s tím určitě budu ještě do budoucna dělat hodně, hodně zajímavých věcí. Teď vlastně jsem nově navázal, můžu říkat značku nějakou tady, se kterou spolupracuju nebo ne?
0: Můžem tu značku nějak zaobalit.
1: Já řeknu, že to je prostě firma, která vyrábí kuřácký potřeby a papírky.
0: Je, to zřejmě asi úplně nejvíc hezky.
1: A je jako to jedna ze světových teda největších. A on bude u téhle spolupráce, přiloží ruku k dílu na nějaký ten kit, který bude součástí limitované součástí spolupráce.
7: Já jsem se právě se pokusil toho Michala Rosu sem dát, protože se ho sleduju a všiml jsem si, že právě nahrával i nějaký tvé koncerty třeba na Gameboy a takhle, což jim přijde fakt super jako hračičkostý vlastně s tou technikou a dává k tomu i videa, jak to jako vytváří. Třeba je to dost dobrý, jakože to ten člověk zrovna ve spojení s tebou mi přijde jako dost dobrá kombinace v rámci jako vizuálu.
1: Je to tak, on je úplně outside of the box jako a vymýšlí věci zajímavý. Třeba dělal klip s Jamiem, že jo, Fake, P-Money, Smack One, Jamie, ale to s tím Gameboyem, on je hrozný fanatik do Gameboyu. A on sbírá Gameboye, starý Gameboye, má všechny možný a k tomuhle má tu kameru, má k tomu i tiskárnu. Já mám třeba vytisklo prostě selfie, který jsme si udělali, mám vytisklý prostě v peněžence, víš co. A to nemyslí, nemám tady, ale ne, nemám. No, ale to, ale on prostě tady to, ten, přes tu kameru natočil několik mých shows, zvuk k tomu má nějak dodaný vždycky. No a co jsem to chtěl říct, jo, on když žádal svoji holku o ruku, tak vyrobil hru na RPGčko.
0: Wow.
1: Na Gameboy.
0: Wow.
1: Se vším. Na kazetu, etiketu, krabici, všechno, to je právě, když koupíš hru na Gameboy.
0: Boss.
1: A ta hra byla o té holce, prostě její životní příběh. A končí to tím, prostě jak se potká, pak jsou spolu.
0: Vysoká laťka.
1: A když to dohraje, tak on prostě tam před ní klekne a dá jí prsten, víš co. A to, on byl u toho, jak ona to dohrála a dal jí ten prsten. Tak si připadal jak úplně to, když jsem se za se požádal.
0: To podle mě všichni teď se poslouchají tenhle pořad.
1: No.
7: Znastavil laťku jako hodně vysoká.
0: Big up, hustý. OK, cool. No musíme se zeptat ještě teda teďka na jednu takovou obligátní otázku. Top 3 nebo top 5, asi je to na tobě nějakých zásadních desek, jako co
1: ty vidíš, dal? To jste mi psal, já se nad tím vůbec
0: nezamyslel. Na 5 dostal, tak freestylem 3 můžem dát klidně.
1: Ne, hele, já to dám.
2: Aspoň to bude víc.
1: No, pro můj život, jo. Pro můj život. Tak první album Ramones.
8: To je prostě šílené.
1: Jo. Wiley Treading on Thin Ice. Rozhodně.
9: Taková facka se speciálně ohnutými prsy.
1: Dotroten, R.I.P. Young Dot. Určitě. A to máš teda 3.
2: Yes.
1: Něco z rapu. Jsem ještě neřekl nic z rapovým.
0: Hypec.
1: Nějaký hypec. Který
2: hip plus hop.
1: Strašně zasáh.
2: Jenom 3 písmena.
10: Ten hip-hop, víš?
1: Hele, jako většina lidí by řekla nějaký UGK nebo něco takového, což jako by určitě se dá říct taky. Ale já dám album od The Pack.
2: Okay.
1: Based Boys.
0: Wow, yes. Dobrý pick.
2: Dobrý pick.
1: Protože si myslím, že tam byl poprvý Lil B a Lil B je člověk, který je jeden ze dvou nebo tří lidí, co nejvíc ovlivnili new schoolovej rap. A to vlastně stojí za
0: tím. T.I.B.G.
1: Já bych řekl, že on, Lil Wayne a Soulja.
0: Yes, sir.
2: Určitě.
1: Jako soundově.
2: Space Ghost Purple možná.
1: Taky, ano. A víš, ano. A přijde mi, že to je hodně jakoby velký vlastně základ. I když to je zvukově ještě furt hi-fi. Hodně minimalistický hi-fi. Ale miluju to hodně, jako bych to asi klidně dal mezi ty zásadní alba.
0: Krásný.
1: Co se týče rapu. Protože mohl bych říct nějaký alba, který jsem poslouchal v dětství, jako je Snoop Dogg, Doggy Style, který tyhle bych tam možná i dal.
0: Tak můžeme, ještě tam ten jeden slot byl.
1: Právě, no. Si myslím, že Snoop Dogg, Doggy
0: nice.
1: Style.
0: Tak děkujem
1: možná
0: za to.
1: Možná nejlepší rapový album všech. Strašná cover, deska, strašlivá.
2: I ten cover je skvělý. Jako.
1: Taky, ale teď zpětně, když Karin pustí nějaký úplně gangsta banger a mně nedošlo, že to je na tom albu, říkám, co to je zase, jaký to je desky, tady ten Snoop, to je úplně snad nejtvrdší věc, co jsem kdy slyšel.
2: Je to nesmrtelný, no.
1: A tam Doggy Style. Ještě ten cover, který jsem jakoby úplně nechápal.
0: Ten kreslený, ne?
1: Ale dostal jsem to na CDčku, mě muselo být 6 nebo 7. Já,
0: máš prostě nazdar. Cool.
1: Life-changing moments.
0: Naše hudební typy můžete sledovat na našem Instagramu excalibur_radiowave, kde dáváme playlisty naše od hostů a dáváme tam i ty typy a my musíme aktuálně přejít
2: na
0: chceme.
2: Buď a nebo.
0: Je to tak, takže...
5: Rytířský rozstřel.
0: Tak klidně domé, okay. Klidně začni.
2: Takže rozjedem buď a nebo, jako je to fakt retardovaný, jo. Takže vyměnit všechny hokejisty za Separovy Pokémony, anebo vyměnit všechny komiksy za obrazy Vladimíra 5.1.8.
1: Počkej, já sbírám basketbalisty, kámo.
0: Tak dejme basketbalisty.
1: A v životě, on má asi, možná on má víc peněz, takže asi bude mít víc v tom, ale to bych v životě nevyměnil, protože...
2: Ale já v tom bys si vybrat, hele,
1: já
2: prostě
1: v tom mám jako, jo.
2: Nabitá zbraň.
1: Počkej, prostě. Takže buď bych to vyměnil, anebo se stane co?
0: A nebo bys vyměnil všechny komiksy za obrazy Vladimíra 5.1.8.
2: Musel bys jako by
1: vybrat. Bych si asi vzal ty obrazy.
0: To je férovka, yes, podle mě.
2: To jsem tak nějak počítal. Yes.
1: To jako, víš co, zase to jo, to zase těch komiksů nemám tolik.
0: Yes. Hele, kdyby...
1: Jako nějaký bych tam obrečil nějakýho toho Spidermana, no. Ale on maluje dobře.
0: Jo. Yes. Hele, kdyby tví psi uměli mluvit lidskou řečí, kdo z nich by měl víc bars?
10: Se neotočím jak pes.
2: Kdo by měl víc fire bars?
1: Myslím, že gas, jako.
2: Yes.
1: Má vypadnikový hlas. Zároveň zas Eskimo, ten by byl ten based boy.
0: Uh-huh.
1: No, oni by dělali každý úplně nic jiného. Eskimo by dělal grime a Eskimo prostě swag, jako by úplně by měl všechno.
0: Top.
2: Ale kdo vypadá víc jako ty, Danzhun nebo Richard Genzer?
1: Tyhle, můj táta. Yes. Ani jeden z těchto dvou.
2: Dobře si dal.
0: Hele, tři dny ve tmě s Jirkou Procházkou nebo Svatojakubská s DJ Nafem a Kaparfémem?
1: Jasně na Svatojakubskou.
0: On tam teď byl, jsem viděl.
1: Jo, já doufám, že jednoho dne tam půjdu s ním.
2: A nikdy si nezahrát GTA 6, což se možná stane.
1: No.
2: Nebo track s Red Zedem.
1: To asi bych vynechal klidně ten... Ne, já bych udělal, teda já záleží, co by na tom, já nevím, já se chci zahrát, to je hrozně těžká otázka.
0: Šlamastika, omlouváme se.
2: Čekal, že bude nejtěžší otázka.
0: Michal Rosaby, když tak udělal nějaký GTA.
1: Ale já ti řeknu, já to rozvedu, jo, trochu. Já jsem, mě Red Zed nevadí, ani mi nevadil.
2: Já jsem jako
1: pochopil. Jenom mě trochu nadal. Jak mluvím v tom intru o tom Red Bull Clashi.
2: Mhm.
1: To jsem měl být já versus Red Zed. A my jsme byli na meetingu a já jsem na tom meetingu už měl podepsanou smlouvu s tím, že dostanu takový pěkný peníze za to.
0: 600 doby neměl.
1: Se prý mělo mlčet, ale ups. No ale to, ale prostě, co mě na tom naštvalo, ani ne tak to, že to vlastně nemá s Clashem nic společného. No. Ani ne tak to, že mi tam říkali, že to pro mě upraví, aby to bylo víc tak, jak si představuju, a že se to pak teda nestalo. To asi není v kompetenci tady na české straně upravovat nějaký koncepty Red Bullu do Rakouska. Mm-hmm. Ale moment, který mě jakoby zarazil, ani o něm v tom tracku nemluvím, je, když jsem se snažil najít nějaký, jak to teda udělat, protože mě ani jedno to kolo, co tam bylo vypsané, jak mají probíhat, mě prostě všechno mi bylo proti srsti.
2: Mm-hmm.
1: Kromě medly svých vlastních tracků, což jako s tím problém nemám, že jo. Ale pak tam mělo být kolo cover verze. Já říkám, nejsem žádný cover artist, ale říkám, dobře, tak jestli on dělá jakoby něco, co je načichlý rokem, a já dělám zase něco, co je načichlý tady tím prostě, tak nějaký průsečík, protože ten cover měl být na tu samou věc.
0: Okay.
1: Já říkám, tak pojďme teda, pokud to máme udělat, tak by to musel být, já nevím, je to Clash, tak by to musel být song od Boba Marleyho.
2: Uh-huh.
1: No a Red Zed říká, tak to v žádném případě nebudu dělat žádný song od Boba Marleyho, protože já nesnáším hudbu z Jamajky.
2: Cože?
1: Okay. A to sedíš na meetingu a podepisuješ, okay, že když se zúčastní něčeho, co se jmenuje Sound Clash, v tu chvíli mě ztratil ten člověk.
2: No, tomu rozumím. No.
0: Tvrdej take dal, no. No jo, ale hezky to, hezky znám to tady rozved, za to dík.
1: Jakoby ta, víš co, a pak se mě lidi ptali, jestli ten track je diss, jako to asi neslyšeli nikdy, že žádný diss. Ten track je
0: s tím mají lidi problém tady.
1: Ten track je realita, jako no.
0: It is what it is.
1: A ještě bych rád řekl jednu věc k tomu tracku. jsem trošku struggle s tím udělat beat na, jsem si ho chtěl udělat, protože ty bars jsou hodně divný takový, tak jsem si chtěl udělat beat k tomu. No a trošku jsem struggle s tím, udělal jsem loop a pak když jsem ho rozložil do 3-4 minutový věci, tak mě to prostě tak nebavilo jako ten loop. A byl deadline za, já nevím, pár dnů. Jo. No a najednou se ráno zbudím a mám DM na IG a píše mi absolutní legenda, prostě Koki z Digital Mystics, člověk, co byl u zrodu dubstepu prostě, ale ne takovýho toho uřvanýho shitu. Jasně. Prostě. Prostě deep,
0: yes.
1: Meda, deep medi music. Kdo neví, dohledat, nevadí, nebo běžte někam, a to je jedno. Prostě tenhle člověk mi píše, říkám, proč mi píše Koki, tak to rozkliknu a tam what do you think? A nic jiného, tak já about what? A říkám, dobrý, tak budu drzej. I think we should make a tune. Myslím, že bychom měli udělat track. A on, jo, sorry, já ti neposlal link.
0: Klasika. Příloha,
2: příloha a tam tohle. Dispozici.
1: Tam tohle, jako.
0: Krásný.
1: Já jako věřím na věci mezi nebem a zemí. A věřím na nějakou vyšší sílu. A jsem vděčný za tohle to.
0: To se potkalo.
1: To se potkalo. Takže to
7: intro je od Kokiho udělaný?
1: Ano.
0: Aha. Why? Aha. Nice.
1: Okay.
0: Krásný. To je okay. Deep Medi, druhý jako zmínění Deep Medi dneska.
1: A extrémní zadosti učinění, že má snad nejvíc plays z celého toho alba.
0: Jo.
1: Což jsem fakt nečekal.
0: Yes. Tam se to hodně zmiňuje. All right. Excalibur. Tier list. Čas běží a já jsem přesně věděl, že dneska bychom tady mohli mít 3 hodiny a furt bychom tady měli o čem si povídat.
1: Uspěch a muž dějte.
0: Máme tady úplně na závěr jenom tier list. Kdo by nevěděl tier list, máme tady věci, v našem případě je to tier list zvířat, kdy S tier je to nejlepší, A, B, C, D a F je to nejhorší.
1: S tier, že jo?
0: Přesně tak. Je tady nějakých 6 ptáků, 2 primáti,
1: že S to máš jedna ryba. A to máš A5-1, že jo?
0: Přesně tak, F je big flop prostě. Hele, vybírali jsme specifický typ zvířat, jako prostě orel, sub, holub, káně, drop velký. Jsou tam nějaké podobnosti jakoby z music? Jasně, jsou to vlastně docela music zvířata.
1: No jako docela tady vidím, Kanye West, jo.
0: Takže asi bych to jel tím stylem, že Kasa, který nám tady asistuje s technikou takhle ano, v dálce, by to vždycky přečet a ty můžeš rozhodnout, kam s tím.
7: Já to pojedu určitě jako od toho prvního, takže jo. Třeba první máme tady barakudu, krásnou rybu.
1: Jo.
7: Kam by si zařadil barakudu?
2: Jak moc máš rád barakudu?
1: Hele, jako staršího barakudu bych dal do Ačka, teď bych ho asi dal trochu do Bčka.
0: Dravá ryba barakuda letí do Bčka.
2: Slavé mezi žraloky.
7: Další máme drill černolící.
0: To je primát.
7: Přesně tak.
1: Tyba, počkej, říkal, a to je...
0: Pan Cefuril tak jmenuje.
1: Jo, toho jsem asi neslyšel. Hele.
0: Drill prostě. Jako kam bys dal drill?
1: Já znám jenom extrémní primáty, ale drill je tak jako C-čkovej, yes. Dneska.
0: Okay. Ne, všechno jsou jakoby
1: ale jako artist. Neslyšel jsem drilla, jo.
0: Hele, drop velký, co ty a drop?
2: Drop velký?
1: No, vzhledem velký tomu, drop že... musíš mít, že jo. Drop velký,
0: drop
1: no.
0: Velký nám tu poletuje.
1: Do Ačka ho dej.
0: Yes, drop velký do Ačka.
7: Pak tam máme
1: není to jenom od dropu, víš, jako zase. Může být grimeový beat, který je přesně. Rovnou droplej. Gorila, jasně.
7: Gorila, ano.
1: Ale právě jako mně se vždycky víc líbilo, jak ta gorila maluje, ty vole, no. Takže tak ho dej k tomu barakudovi, no, asi.
0: Takže gorila jde na B tier a...
7: Pak máme holuba.
1: Chrst!
0: Holub poletuje po tier listu.
1: Ale jako holub byl asi, jako když to vemu převážně, co udělal jako většinu věcí z jeho... Tvorby. Je to někde mezi Ačkem, Bčkem, bych řekl dneska už, no, ale budu hodnej a dám ho do Ačka.
7: Dám ho k dropu.
1: Dej ho do Ačka.
0: Zostaneme u ptactva.
7: Pak máme Káňeho, klasický Káně.
0: Káně lesní klasik.
11: Kanye loves Kanye.
0: Lítá nám tu Káně po tier listu, jo, kdo by nevěděl.
1: Ale Káně pro mě je taky, nebudu říkat S-tier, ale je v Ačku.
0: Mm-hmm. Nice. Jo, kdo by nevěděl, jsme i s videem na YouTube a na Spotify.
1: Já mám rád prostě ty lidi, co se nebojí říct něco trošku jinak. Ale
0: nebojí,
1: tím nemyslím některý ty věci, jako jo, to je samozřejmě to. Ale zároveň, hele, trošku se mi nelíbí, že když Káně řekne mnohem horší věc než Wiley, tak není tak moc canceled jako Wiley, který vlastně na základě toho, co vlastně z části je, vlastně ani neřek, protože to byly screenshoty vyfejkovaný, tak jako byl hned cancelled, no. Ne, to jedno, nebavme no, se o tom.
0: Pojďme dát ryby trochu.
2: Tak on taky Wiley canceluje máme spousty věcí sám.
1: No to jo, ale hele, nebejt Wileyho bych tady neseděl, to vám říkám na rovinu. Prostě Wiley mě nejvíc ovlivnil, co se týče toho zkusit vůbec psát bars.
7: Lean obecný, ano.
1: Ale mě docela baví Young Lean.
0: Tak kam s Leanem? Kam s Leanem v našem zvířecím tier listu se Smack Oneem? Lean nám tady tak
1: poletuje. Ale Lean hrozně souvisí s tím Southem a jako South mám fakt rád. Pokud není nějaký český whack ass rapper, který se jmenuje...
0: Ne, je to myšleno na Young Leana.
1: Jo, tak to hodej do Ačka.
0: Yes, yes. Takže vedle Káněho nám tam už jakoby plave i Lean.
1: Já si co myslel, že je nějaký rapper, co se jmenuje Drill.
0: Ne, to je jakoby Drill. Jako.
1: Jakoby Drill, tak hodej do Bčka.
0: Tak ještě Drill přesouváme. Tak Primáta s názvem to? Drill Černolící, jo, dáváme do Bčka vedle Gorily.
7: Orel,
0: ten hudební Orel, český.
2: Papa
1: Orel. Ty vole, no, Bčko.
0: Tohle, kdybys nevěděl, tak ti do upřesníme. Je to...
7: Myšleno na...
0: Je to kdo za zvíře? Je to...
7: Panter? Pardon.
2: Panter?
1: Panter, jo.
2: Který se myslím pojí s Donem Bartem.
0: Don Bart, takový...
1: Grimes, felák. Taky ne? Nebo něco
2: ne, takový, spíš ne? Je to... Spíš bych to řadil mezi takovej... Já
0: to zařadit.
1: A Felix Joshua.
0: Nárad, jo, Joshua, nárad Franci, Německo.
1: A on je docela dobrý, jako já jsem toho neslyšel tolik, tak ho dej do Bčka.
0: Za nás ti dáme taky music tip, ta poslední jeho deska, co vydal, to je, že Pouliční ekonomická 1 2026.
1: Já si to poslechnu a třeba ho pak přesunem zpětně ještě.
0: Yes. Tak.
7: Pak máme Páva.
1: To už jasně, jsme tak to už jsme říkali, že asi bych ho dal do Ačka klidně.
7: Dobře, přeskočil bych tady Pomeriany, ty se necháme nakonec a dáme Supa.
1: Jasně, já vím, kdo je Sup.
0: To my víme, že ty víš.
1: Hele, takhle, já ho hudebně moc neznám. A slyšel jsem, že dělá dobrý hamburgery.
0: Jo.
2: Já jsem testoval. No.
1: Je mě ho možná někdo dones do Fledy, ten burger.
2: Jo, fakt, jako musím uznat.
0: Můžeme si říct,
2: dobrý
0: že...
2: Hamburger. Jo.
1: Tak do Bčka, protože dělá burgery.
0: Přesně.
1: Burger týr. Víš, jak jsou všichni Bčkoví?
0: Jo, jo. No a nakonec...
7: Nakonec tady máme právě Pomeriany.
1: No tak jasný. Ačko. Esko.
0: Esko. Esko, krásný.
1: Hele, já to ještě zreviduju.
0: Yes.
2: Že to zreviduji.
1: No, já si to sedím.
0: Krásný. Tier list bude taky na našem pak Instagramu Excalibur / Radio Wave. Já chci ještě zmínit, kdo nás poslouchá na Spotify, fakt nám pomůže, když tam dáte taky to hodnocení myšleno 5 hvězd, prosíme. YouTube sdílení. My jsme byli teď na tom Altenburgu, nechci být dlouhej, ale nějaký lidi cenili Excalibur, ptali se, jak nás můžou podpořit, kromě toho, že platí koncesionářský poplatky, sdílečka, the best way.
2: Sdílečka,
1: já byl taky na sdílem.
0: A my ti hlavně děkujeme, že jsi dorazil.
1: Díky. Já děkuju moc, bylo to dobré.
2: Byl to skvělý rozhovor.
1: Akorát musím teď makat, abych to všechno stihnul.
0: Jo, hele.
1: Končil jsem pozdě, no.
0: Tramvaj a pražská doprava je prostě neúprostná. My jsme velmi rádi, že jsi dneska k nám přišel. Sledujte na Instagramu Klasika.
2: Sledujte, Smack One.
1: Yes. A yes, buďte ready, protože teď to ještě pojede, no. Chvíle. Pak budu mít dítě, tak uvidíme, vi? Ne, já nepřestanu. Já to mám zakázaný.
0: My se slyšíme za 2 týdny s dalším hostem, nezastavujem, lebo jedna paní povídala, druhá paní povídala, že těch releaseů na začátek léta je docela dost, takže my jsme takzvaně in touch with this tune.
1: To je asi, jako už lidi neřeší, že se má vydávat hudba jenom před Vánocema. Jak už se neprodávají CDčky.
2: Jo, to je pravda, no.
0: Přichází drop veliký.
1: Ano.
0: Díky moc, že posloucháte Radio Wave, Excalibur, supportujte veřejnoprávní média a my jsme Excalibur Zelený čtvrtek tým.
2: Čau, bello.
0: Zdar.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Tento pořad není vhodný pro děti.
3: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
2: bezdomovce,
3: sousedy
2: Josefa Trojana, kterého si můžete kdykoliv objednat na vystěhování stodoly.
0: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
4: Nekonečná!
0: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
2: Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran.

0: Hypotéka! Hypotéka!
1: Ahoj, chudáčci!
2: Nazdár, nazdár, čau!
0: Čau! Ahoj, Adame!
2: Čau, Petře!
0: Jak se máš?
2: Dobrý, co ty?
0: Dobrý. Můj fuck up je mírný fuck upek, ale poukazuje na dnešní porouchanou dobu.
2: Ano, povídej.
0: Na Instagramu mi vylezla taková věc, která zpívá. A ta písnička je super, jo?
2: Jakože na tebe skočilo reelsko nějakýho prostě muzikanta.
0: Jo.
2: Dobře.
0: Německy. Zpívaná písnička, úplně jsem si úplně, ježišmarja, to si jo, tak to jsem si pouštěl, ale furt jsem ji nemohl najít, kde to je, tyjo, a všechno. A pak jsem zjistil, že je to úplně komplet AI.
2: No jo.
0: A že už existují úplně jako kompletně AI interpreti, který vytvoří AI. Jakože to není už ani, že by někdo zadal, vytvoř mi, že už AI samo vytváří interprety.
2: A proč to dělá?
0: Já nevím. Někdo to samozřejmě zadal, jakože, ale prostě je to jako AI producent.
2: No jasně, no. Ale jako je pravda, že už jsem taky narazil na jednoho, jednu takovouhle jakože kapelu, ale vlastně jsem na to hned přišel.
0: No já kdybych
2: ale musíš vidět nebo slyšet víc těch tracků za
0: přesně,
2: sebou.
0: Přesně, přesně. A na mě vycházela jenom tahle ta písnička, zároveň je to všechno udělané jako živáky.
2: Mm-hmm.
0: Takže jsou tam prostě akustická verze, piano verze prostě a přímo to hraje v nějakým výstavní hale, kde jsou diváci, takový jakoby trošku buržousti, jak kdyby byla prostě prodejna obrazů někde, nebo jakoby velkých úžasných uměleckých děl a v rámci toho on tam zahrál koncert. A nebo živák obří, jako velká O2 arena, kdy si Dav zpívá písničky. Toho interpreta. A já jsem úplně... A zpíval jsem si. A najednou jsem si to zjistil. Ale po vlastně docela krátký době. Ale proč to říkám? Je to, že tam ta melodie stejně uvízla a já jsem si to potom zpíval furt. A říkám si, tyjo, ale teď podporuju tím, že se mi to líbí, což jako já nemůžu ovlivnit. Prostě se to jakoby vydalo do hlavy. Si nemůžu udělat, že prostě řeknu, ne, to je fakt blbá, blbá, blbá, blbá melodie. Ale jakože, co s tím mám dělat? A vlastně mě to trošku nějak, no, zničilo. Nebál bych se použít to slovo. Je to takový zvláštní pocit, že nechci se přidávat, chápeš? Nechci přidávat tomuhle tomu trendu žádnou pozornost, a přitom mě takhle zasáhne a zasáhne mě fakt i hudebně a baví mě ta písnička.
2: No, no tak protože to je prostě ty harmonické postupy a věci jako v úzovkách, jak udělat hit.
0: No jasně. A hlavně ten hlas je bezmezný.
2: No jo.
0: Že najednou tam prostě, jakoby, tam když to posloucháš díl, tak najednou zjistíš, tyjo, ten má prostě rozptyl, nebo rozsah jako toho hlasu, úplně nesmysl. Vlastně jakoby neexistuje takový člověk, podle mě. Je něka ztráti, ale ty už neexistují. Bohužel. No, takže to je můj fuck up.
2: Ale existují kastráti.
0: Existují. Ale jakože předtím se děti kastrovaly jenom kvůli tomu, aby měli vyšší hlas.
2: Já vím, no.
0: No. Tak to už se asi neděje úplně, rozumíš?
2: Zlatá éra hudby.
0: Přesně, Karel Gott byl každej tenkrát.
2: To se přesně. Já mám tady dokončení něčeho, co jsem načal pár dílů zpátky, jo?
0: Vanu? Si...
2: Ne. Ne, Petře.
0: Promiň.
2: Police.
0: Police. Je výsledek?
2: Ano, je výsledek. Výsledek je. Že... Výsledek je přidělaný na stěně. Přišel táta a já jsem tam měl přidělaný teďkon ty vingly, že jo?
0: Jasně.
2: Pro jistotu pětkrát větší než ty předtím, aby ta chyba případně byla opravdu enormní. A on vůbec nic neřekl. A normálně jako...
0: Dělal jako
2: normálně
0: by nic.
2: Normálně jako by nic. A já jsem si v duchu říkal...
0: A ty zvěděl.
2: Já jsem si v duchu říkal, jasně, takže prostě, když mě tady minule tvrdil, že to má být naopak, tak co to bylo? Takže nelítejte tím terminálem letiště, jak jsem říkal, Bůh ví, co to tam je za
0: základy. Já jsem slyšel, že už to padá.
2: No.
0: Takže ne, tak, co?
2: Takže police jsou přidělaný...
0: Ale ty skoupil tak velký vingly, prostě,
2: ne,
0: že úplně jedno, jestli
2: právě, říkám, jako,
0: přivrtáš jakkoliv, že jo, ne?
2: Ne, právě, tak ten, já jsem koupil vingly, který jsou ve tvaru L.
0: Ano.
2: A hrálo se o to.
0: Já vím, ta delší, jestli ke stěně, anebo delší pod regál.
2: Ale tím, že byly větší výrazně než ty předtím, tak kdybych to pak musel převrtávat, tak by to možná téměř nešlo. Jako,
0: a ty jsi dal delší ke stěně.
2: Já jsem dal delší ke stěně. Logicky.
0: Jo,
2: No ano, logicky, ale... dal jsem je správně, protože...
0: No ne,
2: ta...
0: protože přece když dáš něco na ten konec té police, vlastně nejvíc dopředu, dejme tomu k tobě,
2: no,
0: tak jako co to drží?
2: No,
0: ten zadek jenom.
2: No ten zadek, tak
0: ale
2: ten...
0: který se může takhle...
2: Ale ten wingle funguje tak, že potřebuješ mít delší rameno na zdi, aby ta páka, na kterou by případně tlačila ta police,
0: nebyla
2: tak velká.
0: Ta páka musí držet tu polici. To je to největší, aby se celá hmotnost toho, co dáváš na regály,
2: no,
0: roztáhla do toho, co tlačí dolů, co znamená gravitace. Ano. A ty malý winglíky, ty když při... A ještě
2: jaký
0: ty,
2: malý winglíky?
0: No tak ta druhá část, která není tak dlouhá jako ta první, která je delší,
2: no,
0: ano, tak tam už je jedno přece, jak je dlouhá. Protože když je, a ty chemickou kotvu moc dobře znáš, tak když to dáš do stěny, tak už je přece jedno, jak je to dlouhý.
2: Není to jedno, protože ty chceš vždycky mít to delší na té zdi, aby se ti nevytvářelo, protože v momentě, kdy budeš mít to delší pod tou policí, tak působíš mnohem větší silou na to, co je, na to kratší rameno přidělaný na zeď.
0: Ano, to tak je myšlený.
2: No ale ty nechceš na to působit větší silou, aby si to dobře mohlo vytrhnout ze zdi.
0: No ale teď působíš tou největší silou na ten zobáček vlastně, dejme tomu pomyslený, který ti zůstal pod tím regálem.
2: No.
0: A který se může
2: udrží
0: o to víc
2: mnohem díl, protože
0: urvat.
2: Je kratší, ne?
0: Protože je kratší?
2: No jasně. Protože je kratší, tak má kratší plochu, která
0: táta.
2: Se může...
0: Promiň, musím si zavolat. Zase to nevyšlo. Měl jsem ho skoro. Ach jo.
2: Hele, chudiasové.
0: Čau, chudiasové.
2: Tenhle díl, chudáčci, je
0: o bydlení. Jdi si za svým snem.
2: Yeah, přesně. Takže Petře, ty žiješ... Je, pardon. Jsem teď ťuknul do mikrofonu.
0: No, už na bydlení nebude.
2: No jo, no to nebude, no. Hele, jako teďko na začátku jsme ukázali naše...
0: Pozitivní stránky?
2: Ne, chtěl jsem říct nezměrně široké znalosti, co se týče stavitelství, Wingle. Materiálu.
0: Wingle, to jak mi říkali ve školce.
2: Na, Wingle ti říkali?
0: No, víš
2: Petr
0: proč?
2: Petr Wingle.
0: To jsem byl docela...
2: No.
0: Malej a dávali mě proto ke stěně vždycky.
2: Jo, a měl se ale hrozně dlouhý.
0: A dávali na mě věci. Ach jo.
2: Hele Petře, bydlení. Jo, pojď, co je pro tebe důležitý v bydlení? Co považuješ za svoji chybu, co se týče bydlení? Teď se u tebe hraje o hodně, dost možná, je to až přijedeš domů,
0: jestli bude,
2: zbalený kufry.
0: Jestli bude bydlení.
2: Přesně.
0: Hele, no jako, přijde mi, že čím dál tím víc zastávám takovej ten úplně, nevím, jestli populární názor lidí, kteří třeba nemají bydlení. No tak to jsem začal výborně. Ale ne, chtěl jsem jenom prosím, já to řeknu, pak mě odsuďte. Tak jsem to nemyslel, já jsem myslel lidi, kteří žijou v podnájmu, ano. Bože můj, to je fakt, to je tady... Tak, hele, jako...
2: Mezi bezdomovci je tento názor na bydlení nepopulární.
0: Ne, to už dost. To jsem fakt takhle nemyslel. Vůbec v mojí duši by se neobjevila takováhle negativní věc. Tak, je to super, že máme dům a zahradu, ale jako tý zodpovědnosti na tom, nebo vlastně toho starání se o to, aby to prostě nezarostlo, aby to nespadlo,
2: ano,
0: přeháním, ale jakoby s tou zahradou vlastně vůbec, jenom že to jako vy vlastně stojí strašně úsilí, aby to bylo jenom tak, jak to je. Co to je další věc, kterou můžeme projednat, protože díl o domácích pracech se posunul z mý úrovně na úplně jinou. Mm-hmm. Jsem velmi pilný.
2: Výborně.
0: Velmi, velmi. Zdravím Pepu Trojana, který mi pomáhal vyklízet velkoobjemný odpad a nábytek, ale to je jedno. Nicméně, prostě, že ta starost vlastně o tu věc je strašně velká a někdy fakt přemýšlím reálně nad tím, že ty výhody toho podnájmu třeba v bytě jsou vlastně skvělý. Takže včera jsem přijel, nasadil jsem si svoje sako sedlácký, protože jsem jenom na sedlák.
2: Nasadil jsem si svoje sedlácký sako, vzal jsem si svou diamantovou kosu a vyrazil jsem do boje s kopřivami.
0: Ne, ale jenom prostě, že no, je člověk někdy takový urvaný z toho docela.
2: Chudáček, Petr. Jaká je tvoje oblíbená místnost? Jako co se týče bydlení, co je takovej ten tvůj spot, na který prostě nedáš dopustit, který si hýčkáš, jo, který jako...
0: No tak teď jsem si vlastně uvědomil, jakože já vlastně vůbec nevím, protože s Andrejkou, co se známe, jsme bydleli ve třech bytech, které byly všechny jako byty, které neumožňovaly vlastně si rozdělit ten byt na důstojný bydlení. Teď to nemyslím špatně, ale jakože vlastně tam neexistovaly místnosti, které bys za první měl čas si nějak pojmenovat. Jakože jasně, někde spíš, ale vlastně to není nikdy ložnice, kde bys vlastně chtěl strávit celý život. Prostě je to takový prozatímní a nikdy ta místnost neznamená to, co by mohla znamenat. Rozumíš, jak to myslím. A teď jsme v domě, kde jsme zrekonstruovali jenom kuchyň a jinak všechny ostatní místnosti jsou, jakoby, máme rád, ale nejsou furt těma místnostma, který by mohly být.
2: Jo, takže je to jako předčasný dotaz, chceš říct, protože se s tím ještě jako vlastně nesetkal.
0: Ne, právě, že jenom jsem si uvědomil, že teď bych ti řekl kuchyň, ale je to i tím, že teď je vlastně jako udělaná.
2: Takže nechceš být nespravedlivý k ostatním místnostem jenom kvůli jo. tomu, že kuchyň už dostala péči.
0: Ale fakt, no. Protože třeba v mých představách je to místnost jako nějaká odpočívarna s knihovnou, s křeslem, s lampičkou prostě, s nějakou promítačkou, možná i konzolí.
2: To jsou přesně ty, tohle je přesně taky ten rod představ, mm-hmm. která podle mě, když jí pak člověk naplní a má, tak jí v životě nepoužívá.
0: Ne,
2: nikdy, v nikdy v té místnosti není.
0: Já tam teď tu místnost
2: není.
0: Mám jako takovou, jako, ale právě ještě takovou poloviční, ale mám jí moc rád.
2: Třeba mám rád
0: kuchyň.
2: Já mám rád kuchyň. Hmm. A měl jsem rád kuchyň jako v našem minulým bytě, protože no vlastně před minulým, že my jsme taky vystřídali před tím bytem, kde jsme teď, tak jsme vystřídali tři různé byty. Mm-hmm.
0: První... Ale všechny byly fakt hezký. Ne? Nebo ten poslední, co si pamatuju, byl fakt hezký.
2: Poslední byl super, tam jsme i topili dřevem, měli jsme taky jako 2KK, ale prostě bytový kamna, ten byl jako fakt...
0: Ten byl fakt krásný.
2: Ten byl hodně milovaný. Pak jsme se odstěhovali vlastně za roh jako jenom, ale v jeden ten byt, ten předchozí ještě, to si myslím, že v tom ty si nebyl, tak ten měl specifikum, že v kuchyni byla lavice. Kolem stolu, mm-hmm. rohová. A to já si pamatuju, že jsem... cíleně vyvolával mejdany v období Vánoc, abych potom mohl na té lavici ležet, akorát ležet u kamen, což ale v téhle představě bylo jako poloplesnivý byt v přízemí na Žižkově, kdy jsem ležel na lavici u vafek a poslouchal jsem koledy a říkal jsem si, jo, není nad to, staročeský Vánoce, prostě všude sníh, pásly ovce valaši.
0: Já ležím přidám do krbu, jo,
2: přesně,
0: nemusím.
2: Já ležím u kamen, do toho tam prostě šel ten prach a bordel. Že prostě.
0: Jasně.
2: Jo, no, ale to bylo jako, já mám bydlení hodně spojený s mým tátou, který... Se kolem toho nějak jako motal, živil se tím, dělal správu nemovitostí a to se vyznačovalo tím, že z každého bytu, který jsme od něj měli, jsme museli do půl roku utíct.
0: Jak to?
2: No je, ten úplně první, to bylo výborný, my jsme se přistěhovali s Kamilou do Garzonky ve Vršovicích, teď prostě první společný bydlení, kdy to fakt jako z nějakých brigád a peněz od rodičů, ještě jsme byli v barva na Damu, jsme to lepili a... Tak jsme se tam jako nastěhovali a fakt si to pamatuju jako teď, jak jdeme, šli jsme na nějaký mejdan na Damu, do disku, vrátíme se zpátky, jdem si lehnout. Já zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic, druhá noc, zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádný hluk není.
0: Vlastně.
2: A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila prostě ostrá holka z paneláku. Tak
0: jasně,
2: ta jako
0: tak
2: je,
0: tu nerozloží nic.
2: Ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě
0: no
2: je úplně normální. Jako
0: a je prostě... člověk naštvaný, že to tak není třeba,
2: no
0: když
2: jo.
0: je někde.
2: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyší...
0: A je prostě... člověk naštvaný, že to tak není třeba,
2: no
0: když
2: jo.
0: je někde.
2: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou.

0: nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to, bylo, jako, bylo to fakt úplně extrémní, prostě, protože to bylo...
0: Nějaký sádrokarton, jako, nebo?
1: No, něco, je sádro, švíš co, 23...
0: OSB desky, podle mě.
1: 23 Cčko, no, CPUčko.
0: Jenom izolace.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se
0: no,
1: potom takhle,
0: půl,
1: který
0: jako.
1: Se pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, a tak jsem se prostě, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
0: Fakt jo.
1: U toho jako nešlo spát, to si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi a slyšíš úplně všechno. Co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, jako spát s muzikou. A hlavně taky jsem úplně...
0: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit. Abys usnul,
1: a aby oni usnuli, aby oni šli spát, takže já jsem prostě
0: že oni měli tu varnu, že
1: já jsem prostě
0: nechci spát někdy.
1: No a právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal táto, říká, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu, tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
0: Někdy k nám se dá dát jakoby jahody třeba.
1: No, tak to není super, ale už když jsme se přistěhovali, tak jsem si všiml, že tam je vykopanej, že je prostě napraskanej zámek kolem vstupní dveří.
0: Vašich?
1: Našich. Říkal jsem si, co se děje, to bude, když chtěl ty dveře někdo vyrazit. Tak nevím. Uběh nějaký čas, třeba tak týden, probudíme se ráno a na chodbě prostě hrozný řev, kopání do dveří, mlácení. Prostě.
0: Do vašich?
1: Ne, o 2 patra vejš. Já tě zabiju, prostě ty courou, úplně jako totální mayhem. Mm-hmm. Tak já samozřejmě jdu se zastat, ale protože jsem samozřejmě jako jaký jsem, že jo, trapáček, tak si svlíknu svoje pyžámko, abys musí tílko, aby byly vidět kérky. Normálně prostě nahodím mundur ostrej soused. Vole,
0: a jdu, a umím to.
1: A přesně, a jdu do akce. Kamila takhle se mi směje už tu chvíli, že prostě no, největší trapák prostě, nadá bílý tílko, takhle se vykozím a jdu to řešit. O 2 patra vejš, soused úplně přefičenej perníkem, se snaží dokopat na svoji holku do bytu. Tak já jako tam vylezu.
0: Když jsi spletl pokoj.
1: Ne, ona se mu zamkla. Ním zamkla.
0: Jo, nechápu.
1: Takže vylezu nahoru, řeknu mu jako samozřejmě, a jde okamžitě ke mně, jestli to, nebo spí...
0: Prosím vás, nebyl byste tak...
1: Pardon, pane pikař, nebyl byste takový hodnej.
0: Seženeme vám něco, to je úplně v pořádku. Dáme vám čaj a...
1: Ty přesně, týpek se otočí, teď úplně planoucí oči prostě navrch hlavy. Ty v tu chvíli víš, že jsi mrtvej, že jo? Protože on prostě morfoval na nesmrtelnost, je úplně nezničitelný.
0: Tílko se vyfoukne prostě.
1: Přesně, tílko se vyfoukne a teď ještě on přesně přijde k tobě, teď tě přesměruje ten hněv tvým směrem a já jsem takhle stál a za zádama jsem měl ty schody, že jo? A říkal jsem si, no tak to je super. Takže
0: to je nejvýhodnější pozice,
1: moje. Jako, jenom mě strčí a je úplně konec. A teď takže ten člověk ti plně vleze do té osobní hlavy, zóny, že jo? Je prostě centimetr od tebe, takhle kouká jako fakt oko na oko a říká, chceš to řešit, co budeš, něco nejspíš, budeš hrdina, zdravíme Lukáše Černocha. A já jsem říkal, hele, ne, jako jenom prostě to, jako vy, pojďte to vyřešit nějak v klidu, nevím, co se stalo, ale tohle prostě není OK. A couval jsem do toho svýho bytu, on šel ale za mnou, já jsem se v tom bytě zavřel a on se začal dokopávat dovnitř.
0: Do prčic.
1: A začal vykopávat dveře.
0: Ne.
1: Jo, a mně v tu chvíli došlo, proč je na nich ta prasklinka, že už se možná tohle někdy předtím dřív stalo. Já jsem měl doma baseballku.
0: Jasně.
1: Takže jsem si říkal, že tam leze.
0: Ale jestli byl nějaký čas na to jí použít, no. Tak to je tenhle.
1: No ale naštěstí...
0: That's my property!
1: Naštěstí to ustalo. A my jsme s Kamilou, já jsem šel na zkoušku, ona taky potom někam šla, já jsem volal tam, řekl jsem, hele, sorry, já už do tohle bytu se v životě nevrátím. Nebudu čekat na to, než prostě soused se zase jako vyfičí. A táta říkal, jo no, to je ten ze trojky, no, to... S ním už bylo párkrát nějaká obtíž. A já říkám, a jaká jako obtíž? Říkám, no jednou takhle taky přičel z nějakého svého večírku a vyházel v okna na ulici. A já říkám, jak jako vyházel v okna? No má je vysadili z pantů a prostě všechny vyházel ven. A říkám, jo, tak to je fakt obtíž, tati. Super. Příště, až budu chtít byt,
0: tak... My jsme stejně chtěli vyměnit.
1: No, prostě, tak mi pronejme třeba skvot. Máme tady výborný byt v celé smrti. No, tak to je tady moje prostě...
0: Pardon, to je hezký,
1: ale... To trvalo asi 30 minut, omlouvám
0: ale
1: se.
0: Ale ne. Chudáček Adam. To bylo záživný, jako. Můj příběh je zase úplně k ničemu.
1: Ne, není.
0: Ale ty jsi vypraveč, tělem i duší.
1: Hele, co sousedí? Pojď.

0: Hele. A bacha, bacha, aby to nedopadlo jako kamionáci. Že tyhle to mají blíž než jako Instagram.
1: Ještě jedna věc. Můžou být sousedi třeba i houby?
0: Samozřejmě, že jo. Samozřejmě.
1: Tak bydleli jsme tady v Praze ještě, v takovým podkrovní, to je pod střechou, takže...
0: Pod podkrovní.
1: Pod suterénní. Suterénní!
0: Počkej, tak kde ten byt byl?
1: Suterénní.
0: Byl v podzemí nebo ve střeši?
1: Suterénní.
0: Dobře.
1: Suterénní, místo přízemí. Hotelny. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
0: Takže suterén.
1: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsem tam furt vlhkost.
0: Mhm.
1: A všechno v pohodě, ale třeba jsem nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
0: Shit, tak to se tam neřešila trochu vlhkost, kam? To jste prostě...
1: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, no tak se je umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocný, furt. A jednoho dne jsem prostě přišel a uvědomil jsem si, že...
0: Tady všude, voda.
1: Tady všude ve vzduchu jsou spory. Řekl jsem to Andrejce a ta od té doby nemohla tuhle tu představu vůbec vytěsnit celá vy. Řekl, že jsou spory. Necítíš, já cítím, když usínám. Já jsem ponořil hlavu do polštáře a cítil třeba vůni jako lišek.
0: Last of Us.
1: Nebo jako žampionu. Já jsem usínal prostě v houbách. A tam byla taková vystavená skříň. My jsme z toho bytu, my jsme z něj odešli. Mm-hmm. Šli tam místo něj naši kamarádi.
0: Kterým jsme...
1: My jsme řekli, že to je lehce vlhko. No, nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. A jestli fakt na něco, nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, je tak je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak... strašného, co ti leze úplně do všeho. Hmm. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak...
0: Zimy!
1: Dneska budu za bedlu.
2: Chudáček Petr.
1: A jinak sousedi, teda jakoby z řad lidských,
0: mm-hmm.
1: Protože tohle byl takový, jakoby, nevím, no, spolubydlící, ta pana houba. Tak sousedi, teďka na vesnici jsou super v tom, že třeba naproti Peťa, za prvý ti pomůže s čímkoliv, ty taky mu pomáháš samozřejmě, ale má třeba slepice, má vajíčka, takže ty si můžeš ráno jít pro vajíčka, což je hezký moc.
0: A ví to, Peťo, že to děláš?
1: Je tam vždycky otevřeno. Ne, to je fakt dobrý.
0: Pro mrkev.
1: To je fakt dobrý, no. Nebo se teďka půjčujem s borůvkou na střídačku, sekačku s tím, s křoviňákem, protože jsem si... My jsme si pořídili křoviňák, ona má sekačku, tak to tak šérujem. Jasně. To jsou takovýhle vztahy, ty mi přijdou skvělý.
0: Tohle to je dobrý, no. To je taková opravdová sousedská komunita.
1: Jo, jo.
0: To já třeba mám rád jako, to já mám rád na Žižkově, že mám pocit, že tam furt třeba tam, kde my bydlíme, tak tam furt vlastně tohle jako je, že tam, že ne, že bychom teda udržovali nějaký aktivní sousedský vztahy, ale mně se líbí, že jako vím, kam kdo chodí na pivo.
1: Jo, jo. A máš ten pocit, že když jdeš spát, nebo jako tak cítíš, že nejseš sám uprostřed velkoměsta, ale že máš nějaký ostrůvek bezpečí. Pivního bezpečí.
0: Ostrůvek pivního bezpečí. No ale jako s hlukem se, souseda, s hlukem se sousedama, tak tam do jistý doby, myslím si, že jako se to dá oddělit na těch bytech. No tak jako byt, u nás byl byt číslo jedna, tak tam byly prostě jako puštěná voda a pikař, tak to byl jako rychlej příběh. Pak byl byt číslo dvě, tam byla nad náma hrozně hodná paní Kopřivová, která ale měla zase televizi danou přímo nad naší postelí a byla už docela stará.
1: Takže nahlas pořádně.
0: Takže prostě
1: Kolombo.
0: Takový, že si jdeš, dej si lehnout. Já si to pamatuju, jak teď ten výjev, že jsme si šli lehnout, bylo třeba 10 a najednou fakt usínáš a ozve se. Sák, sáno! A ty úplně se utrhne, říkáš si, ne!
1: Co říkala, přetočím to.
0: No, vázený kůži! To bylo prostě fakt pár nocí, co jsme tam bydleli, že si říkáš, jo, ještě já jsem byl tenkrát fakt na to takový docela úzkostlivý a už jako neurotický. Ne, že jsem fakt, když jsme sem byt procházeli, tak jsem chodil a měl jsem ucho jako na stěně.
1: Jo, jo, jestli na stejný příběh, jestli
0: se něco nebude opakovat. A fakt si pamatuju, tak jsem si lehal, říkal jsem si, je, tak to bude dobrý.
1: Sáksáno!
0: Takže to bylo jako extrém. A pak si taky pamatuju, že ve vedlejším baráku začali kopat něco. A bylo ráno, víkend, my jsme s Kamilou přišli jako tou dobou velmi často prostě na vejšce z nějakého večírku.
1: Každý příběh s Kamilou.
0: tak my jsme se jako střízli, my jsme se střízliví vlastně poznali až před 5 lety, když Kamila přestala pít kvůli dětem. Měli, to je pravda?
1: No, tak
0: jsem to nedávno uvědomil, že vlastně prvních 7 let našeho vztahu jsme se střízliví vlastně vůbec neznali. Hmm. To, že to zatím přežilo i přesto, že máme děti.
1: To je super, ale.
0: To je docela obdivuhodný, protože až teď zjišťujeme, co jsme vlastně za lidi. A vedle rekonstruovali barák, tak zkrátka, proč jsem říkal, že přišli jsme, měli jsme kocovinu, chtěli jsme spát.
1: Promiň.
0: A vedle, to je v pohodě, Petře, ty za to nemůžeš, to my jsme si to nalejvali sami. A prostě vedle dělníci, a já si pamatuju, že jsem jako vystřelil z té postele. Mm-hmm. Vzal jsem tu baseballku.
1: Zase? To chápeš, ale takhle jako ty začínal i ten perník.
0: No, ale...
1: Začne to jenom tílkem. Potom baseballka.
0: Ne, ale
1: musím se posilnit, protože musím zječit. A potom...
0: Kamila mě sarazila, protože já jsem byl, musím jako vyběh z těch chudových dveří. A on říkala, co jako budeš asi dělat? Že prostě
1: jdeš
0: zmlátit dělníky. Že jako tady už kopat nebudeš.
1: Dej mi ten nástroj. To je můj
0: oblíbený v polský film, jmenuje se Den Cvoka.
1: To neznám.
0: To si dejte. To je prostě o týpkovi, který mu se přesně děje, že si chce si lehnout a pod oknem je zbíječka. Mm. A je to prostě totálně nerudnej, agresivní Polák, který prostě všechny nenávidí. Je to výborný. Mm. Ale tady na tohle to navazuje i jako super zkušenost. Doufám, že se nebude zlobit mého. Opět to zmiňuji kamaráda Jákoba, který v podobné době, kdy já jsem takhle vybíhal s baseballkou na sousedy, tak měl úplně stejný zážitek, že chtěl spát o víkendu a soused vedle začal zatloukat hřebík a přidělávat obraz. Mm-hmm. On jako vzal kladivo a začal mlátit na něj zpátky do týdně, jakože, tak co?
1: Kdo bude dřív u toho druhýho?
0: Už máš dost! Prostě, už dost! Prostě.
1: Tam ta poklidná rodina, víš co? Fotka babičky.
0: Já přesně. Vedle ten úplně brunátnej soused, který mlátí do vlastní zdi kladivem prostě a zvedá.
1: Musíme se přestěhovat. Už je tam nějaký perník.
0: Už ti to stačilo?
1: Tyjo, Mára, kamarád nebo soused, nebo prostě člověk, který žije ve vedlejší vesnici, kamarád, tak má zase souseda, tak to bylo výborný. tak tomu třeba úplně konkrétně jako soused vedle, ten dům je přímo napojený na ten jeden, byl to vlastně jeden, který je rozpůlnej na dva domy.
0: Yes.
1: Tak ve 3/4 na 10 začne flexou řezat dřevo.
0: Flexit.
1: Začne flexit, pořádně. Ale je to fakt jako třeba na půl hoďky. Že si řekne, hele, mám tam nějaký špalky prostě na to. Kolik je hodin? No tak to ještě stíhám. A prostě tam začne řezat.
0: A že neskončí v těch 21:59?
1: Ne. Prostě už to rozdělal. Já jsem včera taky, byla neděle včera. A jak jsem přijel, tak ta neděle by měla být svatá podle mě.
0: Já taky.
1: Jako na klid. Jenomže potom
0: taky
1: se dozvíš,
0: se snažím, no.
1: že ono to vypadá, že všichni mají pocit, že je neděle svatá. Akorát potom zjistíš, že všichni čekají na toho prvního.
0: Který začne
1: a potom, když on to dělal taky, ty. A ne, všichni úplně celý to udolí. Svatá neděle.
0: Jak když začnou štěkat psy?
1: No takže já jsem to včera udělal taky. Já jsem včera...
0: Čekal?
1: Ne, nečekal, já jsem nečekal.
0: Ty jsi to odpálil.
1: Já jsem to odpálil, ale nikdo se nepřidal, ale protože možná bylo 8 večer, tak to je možná tím.
0: Ne,
1: jsem potřeboval fakt...
0: Pražák.
1: Jsem potřeboval fakt, no, vysekat ty kopřivy, no. Už dost, Adam, stačí.
0: Počkej, já teď tě podržím.
1: Da. No, tak 30 vteřin světu. Milý světe, je dobré bydlet. Je dobré mít svůj postel. Je dobré mít kde čůrat. Je dobré mít svoji vanu, je dobré mít ložnici, je dobré mít knihovnu, ale důležité, nejdůležitější nad všechno tohle, co jsem řekl, je mít sám sebe.
0: Děkujeme, pane Dušek.
1: Můžu nadat ty boty už si?
0: Jo, to víš, že jo.
1: Jo, děkuju.
0: Tak.
1: Adam, Ernest, Trnka, Trnka, Ernest, Adam, 3, 2, 1, teď.
0: Milý světe, nezapomeň na ty, kteří bydlení nemají. protože jak řekl Petr v úvodu, i mezi nimi mohou být nějaké nepopulární názory na náš životní styl, ale to neznamená, že bychom jimi měli opovrhovat. Bydlení
1: je moje vášeň.
0: Je moje vášeň.
1: Jsem pletař na odvyk, ať se podejte mi jehlici.
0: Přesně, dejte dneska nějakýmu bezdomovci, který vás i třeba nepoprosí drobný nebo svačinu.
1: Nebo byt.
0: To je úkol. A nebo byt. Hele, jestli jste frajeři, tak to s ním vyměníte.
1: A nebo bitcoin.
0: Yeah, Markusy.
1: Hey! Tak nicméně, chudáci, děkujeme za vaši podporu.
0: Mějte se krásně.
1: A prosím vás, děkujeme vám mnohokrát. Jo. Najděte si nás na instagramovém účtu Radia Wave.
0: Jo.
1: Tam je spousta jiných podcastů.
0: Jo.
1: Víte, co si o nich myslíme?
0: Jsou skvělí.
1: Ale my jsme lepší. A těšíme se zase příště. Chudáčkové. ASMR.
0: Nezapomeňte, že koráby vyplují.
1: Vyplují.
0: Ahoj! Mějte se krásně. Ahoj.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.